0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané, desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč. S nímž jsem se později zpřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba, že v tom, anebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, přivezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali ukolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jak ji poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů k hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat, na tváři měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. Té nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentalitě.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor dr. Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení, takže nedá se nic dělat. Odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kunštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech, tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vaňkovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

Opäť chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo haiku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

sadí a září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, teď už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá.

A jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál.

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech, plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň ma pobos.

0: rozkvitnú záhrady, večná bude zase jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košina.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj, proto i skončím. Vzpomínkou netypickou. Míla byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
2: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
1: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: Můj rád.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávili.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasného něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, to jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese, s pirátama.
3: Ne, ale to tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, 4 hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Tak, co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se hned napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás postřílej. Nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: tu pevnost,
2: v podstatě
1: tam
2: arabské,
1: do přístavu,
2: pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět ne. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: Ta, co plave. S hlavou na dlaně.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: jste dal. Ačko tedy, dobrá. Kdo další tam je?
1: Hezké odpoledne vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paním Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
2: Děkuji.
1: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
2: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
1: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Vy taky, zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
3: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Majerovou.
2: Děkuji.
3: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
0: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
4: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
5: bouři,
4: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
5: Všichni a Naděj,
4: všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
6: Pánové, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
2: No, na dálnici jsem.
6: Víš? Na jaký dálnici?
2: No, meditační.
6: Že takhle na cestě, na dálnici.
2: No.
6: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je protisměru.
2: Ne.
6: Já si představit jako duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
2: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
6: Na tureckém židli?
2: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říká, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
0: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste nebo něco takové?
7: Ne, já.
0: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
7: nemeditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
0: ano.
7: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
0: Jo.
7: To
0: no
7: ne.
0: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
7: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
0: no.
7: Tak to samozřejmě.
0: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
7: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
0: prkno,
7: drhnu
0: žehlička a vy si opakujete roli.
7: No, ano, já se to učím.
0: Takže
7: ano,
0: meditace
7: žehličku. Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem. A prostě si o tom

0: přemýšlím a říkám si to nahlas a takže těm chodcům připadám třeba malinko.
1: Vyšinutá.
0: Malinko cáklá, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
0: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
0: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo tak to Petr neumí?
0: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano, partnera.
0: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mhm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom ta poslední slova, ty šlágvorty.
0: Já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
0: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
0: Ano, vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ta
0: svá představení, která mám, takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
0: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Staneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už o tom mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Byla to taková ta komedie. Ano.
1: A... byl čas na to zkoušení. Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás
2: herců.
1: Ano,
2: to byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režisera Filipa jsem točila u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: ano,
1: tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režisera Kachyni. Hmm. Ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel. Ne.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: No, možná štěstí.
2: Ne, ne, ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano. Ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně, jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno.
1: To
2: bylo nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici. Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý den.
2: Zdravím aj vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kosku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám Myslivec Vysoký, já vás zdravím, paní hosto, paní zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Mila Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejste žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. To je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a
10: jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Vždyť jste oba starý.
10: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
10: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
10: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne, ne.
1: Ne, ne. A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mhm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buď mi pěšky já vám na procházku, rozumím. Na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec, no to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No,
1: já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani, to už ani tenkrát, když jsme byli mladí,
1: jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Scénka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Setinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, standard Zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme. Teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první. Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct. Imitátorské schopnosti vyhrály. Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Věda pořalejch už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. Onehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštvál.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Když vám takhle nosí, mistr, automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdá si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinový valčík, tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu a pan Kerál, tamhle v rohu pan Kerál. A to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice plánují proměnu palackého třídy. Rozšíření chrudimské základní školy doktora Jana Malíka má stát 45 milionů. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. A nás čeká teplo. Jasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Pardubický magistrát se chystá proměnit palackého třídu v centru města. Úpravy se budou v první etapě týkat východní části ulice. Návrh počítá s úpravou chodníků, cyklostezek, novou alejí stromů a novým světelně řízeným přechodem u ulice k Polabinám. Jeden z jízdních pruhů pod lávkou u paláce Pardubice by měl být nově vyhrazený pro autobusy. První etapa bude podle odhadu stát 120 milionů. Část výdajů by mohla pokrýt dotace, říká mluvčí města Matyáš Strnad.
2: Základní podmínkou při rekonstrukci bude zachování průjezdnosti palackého třídy, byť s dopravními omezeními, která si takto rozsáhlá stavba nepochybně vyžádá. Konkrétní organizaci dopravy a harmonogram jednotlivých etap stanoví až podrobnější fáze projektové a prováděcí dokumentace.
1: Rozšíření chrudimské základní školy doktora Jana Malíka má stát 45 milionů korun. Vítězná nabídka veřejné soutěže je asi o 5 milionů nižší než projektantský odhad. Radnice chce kvůli nedostatečné kapacitě nechat postavit budovu další s třídami a kabinety. Dokončená by měla být v létě. Lídři koalice se v podvečer vrátili k jednání o státnímu rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD totiž nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo v provozu státu. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů po ní vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. V Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných, zatím nejsou hlášeni žádní zranění. Na místě jsou desítky hasičů a větší množství techniky, včetně výškové.
0: Počasí.
1: A počasí v Pardubickém kraji? Jaké bude úterý podle meteorologů? Teplé, slunečné. Čeká nás dnes jasno nebo skoro jasno, denní maxima 29 až 32 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak mírný, bio dvojka, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Čerstvé omezení ode dneška od půlnoci platící na Svitavsku, silnice třetí třídy v katastru Koclířova. Je to střed silnic 1/35 a právě silnice nižší třídy a taky silnice 1/34. Pracují tam na silnici a je to úplně uzavřené.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hezké ráno, začíná nejspíš poslední horký den letošního léta, úterý 8. září. Sazenice dubů, buků a jedlí letos na mnoha místech nepřežily to extrémně horké počasí. Lesníci odhadují, že škody půjdou do stovek milionů korun. Nejvíc zasažené jsou lesy na jihu Čech, Vysočině a na Moravě. Podrobnosti přidáme za malou chvíli. Čeká nás i Valdemar Matuška nebo Anna K., Václav Neckář a teď taky František Nedvěd. Tak vám všem pěkný poslech a hezké vstávání.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 8. září 4 minuty před 17:15. Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Nejméně 6 lidí bylo zraněných, uvedly místní úřady. Nové útoky za použití dronů a raket následují poté, co vypršelo třídenní příměří vyhlášené kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Ukrajinské bezpilotní prostředky v noci na dnešek zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle přibližných informací se útok vyžádal zraněné, uvedl gubernátor Roman Busargin. A ještě jedna informace, která se týká Ukrajiny, tamní generální prokurátor Ruslan Kravčenko v pondělí pozdě večer oznámil, že prezidentovi Volodymyru Zelenskému a parlamentu předložil svou rezignaci. Učinil tak po korupčním skandálu, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Další zprávy tady pro vás budou o 17:30. Extrémní sucho a teploty zničily v lesích po celé České republice sazenice letos vysázených stromků. Největší škody zaznamenali lesníci na Vysočině, Moravě a taky v Jihočeském kraji. Jak se dozvěděla reportérka Jitka Cibulová-Vokatá, výsadbu musí obnovit třeba v Písku, kde v lesích uschly hlavně listnaté stromy.
1: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
2: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
1: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
2: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
3: Hlavně do Uglaska z Borovicí je to sázený strojem ve stejný čas jako ty duby a buky ke konci dubna. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
2: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
3: Dneska stromek je 10 korun a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci, že pokud se vylepšuje, tak už je to náročnější, musí se hledat ty místa, musí se daleko šetrněji manipulovat s materiálem, zacházet se stromkama jinak. Vlastně to vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
2: Kvůli suchu budou lesy města Písku pěstovat i víc sazenic, doplňuje Václav Zámečník.
3: Před kůrovcem nám stačilo 500 000 sazeniček, po kůrovci milion. Teď jsme si mysleli, že se budeme vracet k tomu menšímu množství, ale zřejmě ten milion budeme se pěstovat dál.
2: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
4: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny, je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko, to jsou, řekněme, suchem nejvíce ohrožené oblasti i v minulosti, ale to se zejména tedy ty výsadby byly postiženy významně. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedla je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pardubice. Dnes budeme sledovat veřejné představení koncepce Sídelní zeleně v Lanškrouně. Bude od 16 do 18 hodin v konferenční místnosti Diora v suterénu budovy radnice. Dozvíte se, jaký je současný stav zeleně, která místa si zaslouží změnu a jaká opatření jsou pro ně navržená, kde můžou klasické trávníky nahradit trvalky, květnaté louky nebo cibuloviny, jak se dá ve městě lépe pracovat s dešťovou vodou, jak by se mohly v budoucnu proměnit konkrétní parky, ulice a další veřejná prostranství. Tak se můžete přijít podívat, jak se může Lanškroun v budoucnu proměnit, diskutovat, zapojit se do debaty o tom, jak má vypadat zeleně veřejný prostor ve městě. Jak jsme říkali, od 16 hodin. Konference Digitální transformace univerzit bude na Pardubické univerzitě, propojí vedení vysokých škol IT odborníky, zástupce státní správy a technologické partnery v diskuzi o budoucnosti vysokoškolského vzdělávání v digitální době. Konference pokračuje i zítra a podrobný program je k dispozici na webu. Úřad práce České republiky zveřejní údaje o nezaměstnanosti za srpen, včetně Pardubického kraje. Počasí. Nejteplejší den tohoto týdne nabídne odpolední maxima v rozmezí 29 až 32 stupňů Celsia. Na horách to bude 20 až 23 stupňů a na obloze, jako vymeteno, jasno nebo skoro jasno.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jedno známé české přísloví mluví o tom, že bychom neměli kritizovat dárky ani hledat chyby na tom, co jsme dostali zadarmo. Víte které? Dnešní možná těžké téma pro předškoláky je redaktorku Českého rozhlasu Pardubice Terezu Beránkovou.
1: Co to znamená, když se řekne darovanému koni na zuby nehleď?
2: Nekoukat do očí koníkovi.
3: Nekoukat na koně, nekoukat na zuby.
1: A co ty si myslíš, že to znamená?
4: Když dostaneš dárek, který si

0: líbí, tak nebuď na ně naštvaný.
1: A ty už jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
0: Já jsem prhrděný a byl vůbec k prdu.
1: A ty jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
0: Nějaký takový mačkací hračka, ale pak se mi zalíbily.
1: Takže se ti nakonec líbily?
0: Já.
1: A ty už jsi někdy dostala něco, co se ti nelíbilo?
2: Nevím.
1: Takže dostáváš jenom dárky, které se ti líbějí?
2: Jo, já jsem dostala a mně se tam hezky líbilo.
1: A co pak si dostala?
2: Tablet k Vánocům.
0: Já jsem si přel k narozkám kufr, ve kterým jsem měl samý sladký.
1: A to se ti líbilo?
0: Jo.
1: A děti, víte, co znamená, když se řekne lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?
0: Já nevím. Že holub nesmí být na střeše.
1: A proč nesmí být na střeše?
0: To, že by ti pak

0: úterý 8. září. Teď jsou tady další zprávy s Petrou Beránkovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V okolí pardubického letiště bude v září v některých dnech větší hluk taky večer a v noci. Důvodem je pravidelný noční výcvik pilotů taktického letectva. Ti musí kvůli udržení kvalifikace absolvovat část letů taky za tmy. Trasy a výšky letů armáda plánuje tak, aby hluk v okolí co nejvíc omezila. Armáda o tom informovala na webových stránkách města. Žamberk rozšiřuje středisko volného času Animo. Nová budova bude mít tři velké učebny pro modeláře a další kroužky, které potřebují víc prostoru. Část aktivit se teď kvůli nedostatku místa koná v pronajatých prostorách. Stavba bude stát 26 milionů a hotová má být asi za rok. Víc než polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Podrobnosti ve zprávách v 6. V Kladně od půlnoci hasí požár supermarketu v ulici Americká. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit do domu asi 50 lidí z nedaleké ubytovny, kteří se kvůli ohni museli preventivně evakuovat. Na místo už dorazila i těžká technika. Ta teď konstrukci budovy rozebere. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadují na 120 milionů korun. Za hodinu začnou platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče a elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadskou překližku, alkohol a hokejovou výzbroj. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás teplo, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, tlak mírný a bio dvojka, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jak už určitě víte z našeho vysílání, řidiči projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemic na Pardubicku. Otevřený je úsek od kruhového objezdu u Spojila až po mimoúrovňovou křižovatku u Černé Zabory.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Java, kdo by neznal, nejstarší československou firmu zabývající se výrobou motocyklů. Příběhy slavných značek nabídneme i dnes po 21. hodině. A už dopoledne tady bude radioporadna po 11. tentokrát na téma Babí léto na zahradě se zahradníkem Františkem Hlubockým. Tak se těšíme i na vaše dotazy. A teď balet, hej pane dižokej, a přejeme vám všem pěkné ráno.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Vladimír Mišík na vlnách Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty před 6:15 v úterý 8. září. I Petra Beránková by si dala nějakou jednohubku, viď?
1: No tak to samozřejmě. A nebo rovnou chlebiček.
0: Tak proč ne? No ale nemám tady nic z toho. Místo toho si dáme noviny.
1: Jdeme na to.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ve Svitavách bylo první kolo veřejného losování žadatelů o pozemky pro rodinné domy v připravované rezidenční čtvrti Stará kolonie. Ze 27 připravovaných parcel se jich podařilo prodat skoro polovinu. U samostatně stojících domů si zájemci rozebrali 10 z 11 nabízených parcel. Z 8 parcel určených pro dvojdomy se prodali 2. Většina zájemců podala víc žádostí, aby zvýšila svou šanci na získání pozemku. Pro druhé kolo tak zůstane 1 parcela pro samostatně stojící dům a 7 parcel pro domy se společnou stěnou, tedy celkem 14 domů. Prodejem pozemků se městu podaří naplnit očekávaný příjem rozpočtu. To uvádí Mladá fronta Dnes.
1: Já už listuji dnešním pardubickým deníkem a samozřejmě i těmi regionálními. A na všech z nich a na titulcích je silničáři v Pardubicích se pustili do údržby zeleně. Je to tak, řidiči v Pardubicích by měli v těchto dnech počítat s omezením provozu na silnici 1/36. ŘSD tam provádí údržbu stromů a keřů. V Pardubicích na 6:30 v úseku od křižovatky Daši po zastávku k nemocnici pracují na údržbě stromů a keřů, oznamenalo ŘSD. Práce budou postupně probíhat v obou směrech jízdy. V místě je nutné počítat s omezením provozu a se sníženou maximální rychlostí. Práce mají pokračovat nejpozději do středy.
0: A Královéhradecký kraj dokončil rekonstrukci areálu truhlářských dílen střední školy řemeslné Jaroměř. Ta letos mimochodem slaví 140 let existence. Modernizované prostory nabídnou kvalitní zázemí pro praktickou výuku oborů truhlář, tesař a umělec. Keramik. Stavební práce stály víc než 640 milionů korun. Královéhradecký kraj tedy opravil dílny v Jaroměři a píše o tom deník Právo.
1: A ministrně financí Alena Schillerová z ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Co o tom míní Tomio Okamura, řekneme ve zprávách už za 18 minut.
0: To bude 6 hodin, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Dvě minuty po 6:15 posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 8. září roku 2026. Teď zdravíme i do Ostřešan na Pardubicku. Máme tady informaci o tom, že dnes u vás nepoteče pitná voda. Dodávku přeruší vodovody a kanalizace Pardubice v celé obci od 8 do 15 hodin. Důvodem jsou plánované práce na vodovodní síti.
1: Počasí.
0: A jdeme si představit dnešní horký den. Jasno nebo skoro jasno má být v Pardubickém kraji s teplotami od 29 do 32. Na horách naměříme nejčastěji od 20 do 23 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý jižní až jihovýchodní s rychlostí do 15 km za hodinu. Pršet vůbec nebude, rozptylové podmínky jsou zatím nepříznivé, přes den se vylepší na dobré až velmi dobré.
1: O čem se mluví?
0: Suché léto potrápilo nás všechny. Své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní? Chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard? Co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy? A čím vůbec hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí Lucie Pipiš. Tento čtvrtek v 17:30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Skvělý nápad. Anety Langerové ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je úterý 8. září 6 minut po 6:15 do 6. hodiny bude zpívat Cher a taky Pavel Bobek s Karlem Zichem, tak na to se můžete ještě rozhodně těšit. Po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host, tak dáme slovo moderátorce Alex Minářové, aby vás pozvala k poslechu.
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase? A jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Povolení k rekonstrukci plovárny chce skutečně Chrudimsku získat na podzim. Ministerně financí se kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok zúčastní jednání poslaneckého klubu SPD. České basketbalistky se rozloučily se světovým šampionátem porážkou s Američankami. A nás čeká teplo, jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 32 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Skuteč na Chrudimsku čeká na povolení k rekonstrukci plovárny. Kvůli poškozeným bazénům město koupaliště uzavřelo před 3 lety. Radnice předpokládá, že podklady ke stavbě bude mít hotové na podzim.
2: Mezi nejvýraznější změny má patřit zúžení hlavního bazénu na 20 metrů. Plavecké dráhy pak doplní zábavní část a také brouzdaliště pro děti. Náklady na rekonstrukci radnice odhaduje na 30 až 50 milionů korun. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Povodí Labe chystá opravu ochranné zdi na Novohradce. Hráz u Čankovic protrhla povodeň v září 2024. Zatím je zajištěná provizorně. Podnik si nechá zpracovat podklady pro zásadnější úpravy stavby a plánuje doplnění ochranného náspu. Ministerně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa Hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení rozchodku a schodku.
3: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
1: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Právě teď začínají platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Obchodní spor mezi oběma zeměmi se tak vyostřil. Ottawa odpovídá na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran. Sport. České basketbalistky odjedou z mistrovství světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně hlavním favoritkám na titul Američankám 64-105. Nejen za tímto zápasem se ohlíží jeho nejlepší česká střelkyně z 19 body Eliška Joklová. Tu několik hodin předtím propustil její tým v záborské WNBA.
4: Bylo to trošku osobní, bych řekla. V Minnesotě to nevyšlo, ale myslím, že jsem ukázala, že se tam můžu vrátit a hrát i proti takovýmhle hvězdám. A nám nefungovala tolik obrana jako v těch předchozích utkáních. Nebylo to tolik kompaktní a je to výsledek o 40, což asi není někdy příjemný. Ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
1: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 hry na US Open. V 8. finále vyhráli 7-6 a 6-4. Ve 2 hře čeká Lindu Noskovou čtvrtfinále proti světové jedničce Arině Sabalenkové. Počasí. A nás čeká na východě Čech teplo, jasno nebo skoro jasno, denní maxima 29 až 32 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 20 až 23 stupňů. Vítr bude slabý jižní až jihovýchodní, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré, tlak mírný, večer slabě klesne a bio dnes 2, to znamená střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jak už víte z našeho vysílání, omezení ode dneška platí na Svitavsku. A to silnice 1/35 a 1/34. Je to křižovatka spojnic těchto dvou silnic za Koclířovem, je to kruhový objezd. Kvůli stavebním pracem se tam jede kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A Petra Beránková si ještě nechá slovo, je to tak?
1: Pardon, ještě jedna velmi vážná nehoda v tuto chvíli na mě vypadla, a to z Orlicko-Ústecká silnice 1/14 na průtahu Českou Třebovou, což je ulice doktora Edvarda Beneše. Je to takzvaná část Parník. Stala se tam nehoda se zraněním, míří tam všechny složky. Tak prosím opatrně.
5: A za chvíli pro vás budeme mít taky řidičskou abecedu, až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice, dozvíte se víc. Je lehce po 6. hodině úterý 8. září a čekají vás i písničky, které nestárnou, Eláni nebo Beatles, taky Petr Rezek a na začátku této hodiny Kouzlo bílejch čar a Věra Špinarová. Tak vám všem přejeme pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je úterý 8. září, dnes by pršet vůbec nemělo, zítra už to bude jinak. Odpoledne už očekáváme, že se místy vyskytne déšť nebo přehánky, později odpoledne budou srážky četnější a místy i bouřky. K večeru začnou zítra od severozápadu srážky slábnout a večer i ustávat, taky se zítra ochladí, maxima budou na 25 stupních Celsia. Ale dnes je před námi teplý den a beze srážek 28 až 31 stupňů Celsia. Podrobně o tom budeme mluvit s meteorologi ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice okolo 7:45. Teď sledujeme pro vás aktuální dění ve světě. Série útoků jemenských povstalců Husíů na cíle v jižní části Saudské Arábie zranila 73 civilistů, včetně žen a dětí, uvedla podle agentury Reuters AFP Riádem vedená koalice v Jemenu. Zároveň slíbila odvetu. Další zprávy pro vás chystáme na 6:30. A vyrážíme i na silnice. Vy si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: zaměřené na Japonsko, povede ji Lucie Matějíčková. Uslyšíte o výstupu na legendární horu Fuji i návštěvách velkoměst Tokio, Osaka, Kyoto, Hirošima, o putování po malebných ostrůvcích mezi Honšu a Šikoku a pobytu taky na ostrově se svatyní a taky se rozvíte o dalších místech daleké ostrovní země. V 18 hodin v městské knihovně v Žamberku.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes bude jasno nebo skoro jasno a taky teplo. Odpoledne naměříme 28 až 31, na horách 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Svitavy slaví 770. narozeniny.
3: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
2: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
3: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
2: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
3: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
2: Těší se na vás Jitka
3: a Mirek.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje pěkné ráno, 7 minut před 6:30 v úterý 8. září. Reklamace bot je nevyčerpatelné téma, které často probíráme i v našem spotřebitelském servisu. Na další z vašich dotazů teď odpoví Josef Černý.
1: Paní Věře se po krátké době nošení téměř rozpadly boty, přičemž vyjádření reklamačního technika jí přijde absurdní, například prý špatná ponožka, tkaníčky nedostatečně utažené a podobně. Paní by ráda věděla, jestli má smysl se vůbec dohadovat a případně s kým. Paní posluchačko, doporučuji vyhledat soudního znalce, boty i vyjádření prodejce mu ukázat a domluvit se s ním, jestli má smysl psát posudek. Ten se totiž vzhledem k jeho vysoké ceně vyplatí pouze u bot, které stály například více než 2000 korun.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Petra Beránková zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Řidiče i chodce čekají až do 11. prosince omezení na pardubické Studánce. Kvůli rekonstrukci plynovodu tam budou dělníci postupně zabírat a uzavírat vozovky a chodníky v ulicích Mandesova, Dibišova a Musílkova. Práce jsou rozdělené do 6 etap a omezení se budou podle jejich postupu přesouvat. V Ostřešanech na Pardubicku nepoteče dnes pitná voda. Dodávku přeruší vodovody a kanalizace Pardubice v celé obci od 8 do 15 hodin. Důvodem jsou plánované práce na vodovodní síti. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert ve výši 77 milionů korun. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Ministerstvo životního prostředí dnes řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam unikají toxické látky. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL odmítá. Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Češi se ve skupině v Düsseldorfu postupně utkají taky s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a na závěr s Kanadou. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás teplo, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 31 stupňům Celsia. Na horách naměříte 20 až 24 stupňů. Vítr povane mírný jižní až jihovýchodní do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno ještě mírně nepříznivé. Během dne dobré až velmi dobré. Tlak mírný a bio dvojka. To znamená střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Je to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objížďce, a to přes Hradec Králové. Trasu přes Labský most využívají často řidiči jako zkratku, a to z jižních předměstí Hradce Králové k dálnicím D35 a D11. Tak buďte trpěliví.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: V první fotbalové lize končí přestupní období. Dnes mají naposledy týmy možnost doplňovat kádry pro podzimní část sezony. Hledá většina z nich, nejinak tomu je v Pardubicích, které jsou zatím daleko za očekáváním a předsezónními ambicemi. Věnovat se tomu budeme kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď je 6.33, úterý 8. září stihneme i pohled do dnešních novin a taky muziku, třeba Roberta Křesťana a Rangers, anebo teď Helenu Vondráčkovou. Budeme sprintovat.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: vzít. Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 7 minut bude 6:45, je úterý 8. září a teď už noviny, nahlédneme do nich společně s Petrou Beránkovou. Krásné ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Policie na svých stránkách zveřejnila výstražné video o kontrolách zakázaného předjíždění na státní silnici první třídy číslo 11 z Jablonného na Suchý vrch. Používá k tomu dron. Naběhla si tím ale na vlnu kritiky. Mnozí místa znalí řidiči tvrdí, že plná čára je tam na některých místech zbytečně a píší o šikaně ze strany policie. Mnozí řidiči se tedy pustili do diskuzí, protože policie pokutuje předjíždění na plné na Suchém vrchu a šoféři se tak rozčilují. Co konkrétně, jak argumentují a čím zase policie? Tak to si můžete přečíst v Orlickém deníku.
1: A na silnicích ještě zůstáváme. Řidiče Jakube čekají v říjnu dopravní omezení kvůli opravám silnic druhé třídy číslo 340 a 355 v Úhřetické Lhotě. Na období od 5. října do 5. listopadu se chystají práce v několika etapách. Uzavřené úseky si vyžádají objížďky. Ty povedou mimo jiné po silnici 1/17 přes Hrochův Týnec a dál po 1/37 a 1/36 až do Pardubic, zjistila Mladá fronta dnes.
0: A přehled tisku zakončíme v Paříži, kde včera dočasně zavřeli Eiffelovu věž pro veřejnost kvůli stávce zaměstnanců. Ti protestovali proti tomu, že společnost, která památku provozuje, přistoupila na podmínku nahradit pracovnice jejich mužskými kolegy během návštěvy hinduistické náboženské skupiny. To píše francouzský deník Le Monde. Společnost, která Eiffelovku spravuje, přiznala, že jí náboženské hnutí požádalo, aby byl během jeho návštěvy omezený kontakt se ženami. Podle zaměstnanců ale provozovatel neměl na takovou podmínku vůbec přistupovat a s tímto názorem souzní i starosta Paříže.

0: Líza Stansfield, za minutu bude 6:45, tady je Český rozhlas Pardubice, čeká nás z hudby za moment Jana Chládková. Je úterý 8. září a my se podíváme na dnešní 5. veselý benefiční festival pro farmu u veselého psa. Bude to odpoledne plné hudby, zábavy a hlavně pomoci, dobré věci. Začátek o 15:30 v bistru Matilda pod Kunitickou horou. Těšit se můžete třeba na Heidi Janku, bude tam i Michal Horák, kapela Andy, losovačka nejen pro děti, vyhlášení nejlepší fotky z fotokoutku, Baby Tygrice Olešnice a nebo Vladimír Hron taky dorazí. No je toho hodně, navíc celým odpolednem bude provázet Martin Dejdar, tak nebude chybět ani bohaté občerstvení, skákací hrad, soutěže pro děti, stánek s knihami a dobrovolné vstupné tam je a vy si můžete užít příjemné odpoledne, jak jsme říkali, plné skvělé hudby, zábavy pro celou rodinu a zároveň podpořit farmu u veselého psa. Z místa se odpoledne živě přihlásí náš regionální stopař. Bude to tedy z bistra Matilda pod Kunitickou horou u Pardubic. Počasí. Pořádně horko nás čeká odpoledne, naměříme 28 až 31, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Na obloze bude jasno nebo skoro jasno, dnešek bude beze srážek, vítr bude mírný s rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky se budou postupně vylepšovat.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Spojeně chládkové za chvíli další Jana, tentokrát Kirchner ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď jsou 6:45, úterý 8. září a jdeme na sport. Je tady lákadlo do Chocně pro všechny malé i velké cyklisty na závod horských kol v disciplíně Cross Country Olympic XCO, což je součást série Bav se sportem. Závod se odhrává na okruzích v terénu v okolí města a je určený nejen pro zkušené závodníky, ale hlavně pro širokou cyklistickou veřejnost. Máte možnost vyzkoušet si typ závodu, které se jezdí jako světový pohár a nebo i na olympiádě. Cílem je si to hlavně užít a pobavit se. Od 16 hodin v Chocni. Sledujeme taky dění v pardubickém fotbale. Úterý 8. září je posledním dnem, kdy můžou týmy v nejvyšší české lize doplňovat kádry pro podzimní část první ligy. Někde to řešit nemusí, je ale mnohem víc míst a adres, kde by ještě posilu, případně posily přivítali. A tak přemýšlejí právě i v Pardubicích. Východočeši nedokázali navázat na povedené jaro minulé sezóny a po 7 zápasech dál čekají na první výhru, a to na předposledním místě v tabulce. Pokračuje Ota Gutwirth.
1: Nic není platné pardubickým, že v některých zápasech byli herně dobří a kvalitní, možná i lepší než soupeř. Počítají se body a těch mají Východočeši hodně málo. Z 21 možných jen 2. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
2: Beru to tak, jak to prostě jsme nespokojení, že jsme 15, to je prostě fakt, to nám obrovsky vadí. Na druhou stranu prostě my musíme do těch kluků pořád vtloukat to, že nás za 7 kol nikdo nás nepřehrál, nikdo prostě nebyl odskočený, takže bychom řekli, že to byla tragédie. My jsme v tom špatní, v tom, že jsme prostě nejsme schopní ty situace řešit do gólu a to nás stojí ty body, takže pořád tady budeme na kluky apelovat v tomhle tom.
1: A tak s končícím přestupovým obdobím bylo třeba řešit, co dál. 12 inkasovaných gólů jasně ukazuje, že Pardubice měli problém vzadu. Bamenc zraněný, Noslin s problémy. A proto přišli do obrany dva noví hráči.
2: Ty hráči prostě nepředváděli takovou kvalitu, aby jsme byli schopni udržet nulu. Proto i když jsme ten gól dali a vedli jsme, ať to bylo z Boleslaví, ať to bylo minulý týden s Artisem, tak jsme prostě v řádu předvedli vždycky jednu blbou stranu, stála bod nebo dva body. Proto jsme vlastně po tom, co jsme měli schůzky i s panem Pražákem, no tak jsme se domluvili, že potřebujeme stopery dva. Takže ty přišli, jsem rád, že přišli hlavně kvalita, že to není jenom doplnění kádru, ale ty frajeři jsou prostě kvalitní stopeři a tím věřím, že nám to pomůže vzadu k nulám.
1: Jenže jenom hra vzadu výhry nezajistí. Je potřeba využívat šance, do kterých se tým umí dostat, ale nedokáže je proměnit. I proto stále je ve hře pokusit se přivést kvalitního útočníka. Jenže toho hledá hned několik ligových celků.
2: Jsme rádi, že máme stopery a potřebujeme, aby nám ofenzivní hráči dělali ten servis, jako dělali na jaře, a ty zápasy nám vlastně dovedly do vítězného konce.
1: Po 7 odehraných kolech jsou 2 odvolaní trenéři. V Plzni skončil Martin Hiský, v pondělí u posledního týmu ligy Zlína Bronislav Červenka. Už několik kol dostává pardubický kouč podobnou otázku. Co bude dál?
2: To, jestli pozice je taková zásadně jakoby neovlivní, a určitě to neovlivní v tom, jakým způsobem budeme k hráčům přistupovat, jak s nima budeme pracovat, jak s nima budeme mluvit, aby teď jsme najednou něco jakoby měnili. Za mě by to bylo rozhodně blbě, ale určitě nebudu přemýšlet o tom, jestli to bude tak se mnou nebo nebude.
1: Říká hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pardubice otevřeli moderní kolbiště, stálo skoro 52 milionů korun. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Tenistka Siniaková postoupila na US Open ve čtvrtfinále deblu. A nás čeká teplo, jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli už slunné ráno z Pardubic. Na pardubickém dostihovém závodišti slavnostně otevřeli nové moderní kolbiště. Stálo skoro 52 milionů korun a umožní pořádat významné domácí i mezinárodní závody. Letos bude sportoviště ale ještě ve zkušebním provozu. Už v roce 2028 by ale mohlo hostit republikový šampionát. Podmínkou je dobudovat opracoviště, jak doplňuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
3: Musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat, ale to samozřejmě nejsou investice takhle obrovské, jako se týkalo té arény.
2: Nová pravidla pro státní zaměstnance dnes bude znovu projednávat sněmovna. Podle koaličního návrhu bude jednodušší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon poslancům vrátili. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
4: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
2: Koalice kritiku odmítá, od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče a elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadský alkohol nebo hokejovou výstroj. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6, 6-4. Zápas se hrál na druhém největším kurtu v areálu před zaplněnými tribunami. Diváckou návštěvu ocenila Siniaková.
5: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně třetí kolo bylo na tak velkém kurtu. I po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
2: České basketbalistky podlehly na mistrovství světa Američankám 64-105 a prohrály i svůj poslední třetí zápas. Na šampionátu v Berlíně tak obsadili 15. místo. Počasí. A nás na východě Čech čeká teplo, bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný do 5 metrů za sekundu, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré, tlak mírný a biodvojka, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4 minuty po 7 přesně, společně už míříme na silnice Pardubického kraje. Nehody hlášené nemáme. Pozor, ale jak víte, začaly opravy silnice mezi Českou Třebovou a Skuhrovem. Kromě zastavěné části obce dělníci rekonstruují i víc než kilometr dlouhý navazující úsek, a to směrem na Českou Třebovou. Práce by měly trvat až do poloviny listopadu. No a Moravská Třebová zase zahájila závěrečné etapy oprav ulice Lázeňská. Rekonstrukce probíhá postupně už 4 roky. Teď opět počítejte s dopravními komplikacemi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A právě v Moravské Třebové zůstaneme i za chvíli. Strážníci z tohoto města začali častěji měřit rychlost i v okolních obcích. Slibují si od toho, že to pomůže zlepšit ukázněnost řidičů, kteří nedodržují předepsanou rychlost. Podrobnosti v reportáži za pár chvil tady na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Z muziky vás čeká Meky Žbirka, Možno sa ti zdá, taky skupina Jelen s písní Magdaléna nebo Chris Ria, Vaby Daněk a jeho Stromy, a teď už se nám tady rozjíždí Petr Kotwald, Kde kdo je dál. Tak vám přejeme pěkný poslech a jestli jste za volantem, tak šťastnou cestu a buďte opatrní na silnicích.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: tu smrť, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Padesátka platí, radar hlídá. Někteří řidiči na Moravskotřebovsku ale pořád šlapou na plyn víc, než by měli. Strážníci městské policie proto vyrážejí s radarem častěji nejenom do ulic Moravské Třebové, ale taky na silnice v okolních obcích. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová zjišťovala, jakou rychlost při kontrolách nejčastěji naměří.
2: Tady vidíte náš ruční mobilní radar. Stojíme zde u Boršovského rybníka, kde měříme poměrně často v rámci Moravské Třebové.
3: Velitel městské policie Radovan Zobač, předpokládám, že neměříte jenom tady na území Moravské Třebové.
2: Ne, měříme i v okolních obcích v rámci ORP Moravská Třebová, se kterými má město sepsanou smlouvu. Je poznat, že ta preventivní činnost, to měření nejvyšší povolené rychlosti funguje.
3: Jak je to poznat?
2: Je to poznat s ohledem na změřená vozidla. Máme daleko méně naměřených neukázněných řidičů, kteří tu rychlost překračují.
4: Já tady vlastně kolem toho rybníka v Boršově jezdím často. Často se mi stává, že tady jako městskou policii vidím, ale nikdy jsem neměla problém, protože vždycky jezdím předepsanou 50. Petra, je to dobře, že vlastně městská policie takhle zvýšila ty hlídky, protože se mně občas stává, že jako fakt potkávám hodně rychlý řidiče i třeba v protisměru. A občas je to ostrach, protože občas tam jezdí i cyklisti, i jsou tam děti, takže je to dobrý, že se zvýšily kontroly na silnicích.
3: Co se děje s penězi, které město vybere na pokutách?
2: Peníze ze sankcí z těch uložených pokut zůstávají v rámci ORPčka městu Moravská Třebová.
3: Překračují rychlost tady na Moravskotřebovsku většinou řidiči, kteří pocházejí tady z regionu, nebo jsou to lidé z jiných částí republiky?
2: Tyhle statistiky přesně nevedu, ale odhadem bych typl tak 50-50%, že to je tak půl na půl.
3: Kde nejčastěji naměříte překročenou rychlost?
2: Asi zrovna tady u toho Boršovského rybníka, kde to svádí ta rovinka a řidiči tady jezdí rychle.
3: Jakou nejvyšší rychlost jste zaznamenali?
2: Bylo to cirka 87 a je tady povolená 50.
3: Měříte rychlost náhodně nebo máte dopředu určený plán?
2: Přesný plán není, máme udělané okruhy v rámci ORP a hlídka sama se rozhodne v rámci toho okruhu, kde aktuálně bude měřit.
3: V letních měsících zaznamenali strážníci v průměru 30 přestupků překročení rychlosti za měsíc. Z Moravskotřebovská Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi taky v Chrudimi. V tomto městě v 18.30 začne vernisáž výstavy ke 120 letům existence fotoklubu Chrudim. Konkrétně najdete tuhle výstavu ve vodních zdrojích v ulici U vodárny pod Širokými schody. Celá expozice bude přístupná až do 29. října. A dozvíte se, kde byla v Chrudimi pořízená první fotografie a proč, jak s dějinami chrudimské fotografie souvisí francouzsko-německý čmelák. Tvorbou členů současného fotoklubu provede tedy tahle výstava. S bohatou historií fotografie v Chrudimi vás seznámí i přednáška Ivo Šulce, která začne v 19 hodin dnes, tedy po vernisáži. My budeme mít příští týden k tématu hosta. O výstavě i o celém chrudimském fotoklubu se tak dozvíte víc.
1: Počasí.
0: Teď dnešní počasí v Pardubickém kraji bude podle meteorologů velmi teplo, 28 až 31, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Jasno nebo skoro jasno. Vítr mírný jižní až jihovýchodní, rozptylové podmínky jsou teď ještě mírně nepříznivé, přes den by měly být dobré až velmi dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Krajina okolo Pěšic na Vysokomícku je plná příběhů, dávných tradic i tajemných míst a my vám o nich povíme. Zamíříme například k zaniklé středověké tvrzi Kozí nožka, navštívíme kostel svatého Vavřince v Řepníkách a taky se vypravíme do nedalekého Mravína, kde se zachovala

0: Nechte se přenést na slunou Kefalonii do Vily Aster, kde se třpítí Jónské moře a všechno se během jediného léta může změnit. Taková je kniha Útěk na řecký ostrov z nakladatelství Kazda, kterou pro vás tady máme v tomto týdnu v bleskovkách Českého rozhlasu Pardubice. A další možnost na výhru přichází právě teď, 7 minut před 7:30. Nejstarší institucí vyššího vzdělání ve Spojených státech je univerzita založená 8. září 1636. Vzdělání na ní získalo mimo jiné 8 amerických prezidentů, včetně Baracka Obamy, anebo skoro 50 nositelů Nobelovy ceny. Časem se tahle škola stala jednou z nejprestižnějších univerzit na světě. Původně se skládala z 9 studentů a jednoho učitele, postupem času se rozrostla do monstra se 14 fakultami, které navštěvuje ročně kolem 20 000 studentů všemožných oborů z více než stovky zemí světa. Studium na škole stojí v průměru 40 000 dolarů ročně. Řada studentů ale dostává velmi štědré stipendium. Jak se tahle škola jmenuje? Zavolejte nám to na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Někdo už je na telefonu, tak nemusíme nic natahovat, nic zdržovat. Rovnou se ptáme, kdo pak volá jako první do bleskovky. Hezké ráno. Tak bohužel na poslední chvíli zavěšeno, takže si nepopovídáme, tak dáme prostor někomu dalšímu, kdo volá do bleskovky v tuto chvíli. Hezké ráno.
1: No, dobrý den, tady Pačeská Třebová.
0: Tak pane Pepo, co myslíte?
1: No, já myslím, že to je Viale.
0: Tak na mysli jsme měli jinou školu, bohužel, loučíme se, naslyšenou. 726 46 48 48, telefon do bleskovky, na první pokus to nevyšlo, ale může se zaradovat někdo další, kdo třeba zná na tuty, jak se říká, tu správnou odpověď. Kdo volá teď? Hezké ráno.

0: Dobré ráno, tady Květa Pardubice.
1: Dobrý den.
0: A já si myslím, že to je Harvard.
1: Je to skutečně Harvard a odpověď je správná, tak gratulujeme.
0: Děkuju moc.
1: Mějte se naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Doplníme, že za jméno větší škola dobrodinci Johnu Harvardovi z Charlestonu. A teď už Mekyš Birka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
2: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
3: Jsou tady další zprávy s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: V okolí pardubického letiště bude v září v některých dnech větší hluk, taky večer a v noci. Důvodem je pravidelný noční výcvik pilotů taktického letectva. Ti musí kvůli udržení kvalifikace absolvovat část letů taky za tmy. Trasy a výšky letů armáda plánuje tak, aby hluk v okolí co nejvíc omezila. Armáda o tom informovala na webových stránkách města. Žamberk rozšiřuje středisko volného času Animo. Nová budova bude mít tři velké učebny pro modeláře a další kroužky, které potřebují víc prostoru. Část aktivit se teď kvůli nedostatku místa koná v pronajatých prostorách. Stavba bude stát 26 milionů a hotová má být asi za rok. Víc než polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaličním partnerům má vysvětlit podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Nová pravidla pro státní zaměstnance dnes bude znovu projednávat sněmovna. Podle koaličního návrhu bude jednodušší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon poslancům vrátili. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice. Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné skoro všechny lístky pro první kolo senátních voleb. S lístky pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne skoro 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celém Česku. A počasí? Na východě Čech slunečno, jasno nebo skoro jasno, tedy teplo. Denní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 24. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a dvojka střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Řidiče i chodce čekají až do 11. prosince omezení na pardubické Studánce. Kvůli rekonstrukci plynovodu tam dělníci postupně uzavírají vozovky a chodníky v ulicích Mandisova, Divišova a Musílkova. Práce jsou rozdělené do 6 etap a omezení se budou postupně přesouvat. No a řidiči v Lánově na Trutnovsku musí dočasně počítat taky s dopravním omezením. Stavbaři rekonstruují prostor vedle obecního úřadu. To vše až do příštího roku.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A když jsme nahlédli k sousedům, tak ještě doplníme, že odpoledne se bude prezentovat projekt propojení lyžařských areálů Medvědí na Svatý Petr ve Špindlerově mlýně. Teď je krátce po půl osmé, úterý 8. září, nahlédneme za chvíli i do dnešních novin.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Svojanov, Vysoké Mýto a taky Moravská Třebová, to jsou místa, kam zamíří naše cesty teď na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. 6 minut před 7:45 budeme číst z dnešních novin společně s Petrou Beránkovou. Je úterý 8. září. Hezké ráno.
1: Krásné ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: A já začínám dnešním svitavským deníkem Kola vést, sluchátka sundat. U školy v Moravské Třebové pokračuje stavba. Ano, přístavba základní školy u kostela v Moravské Třebové pokračuje plným tempem. Zatímco se žáci po letních prázdninách vrátili do lavic, na staveništi u školní budovy je pořád rušno. Největší riziko představují nákladní auta, bagry a další rozměrná technika. Její řidiči nemají z kabiny dokonalý výhled. Nebezpečné situace proto můžou nastat hlavně při couvání anebo otáčení strojů. Děti by se k technice neměly přibližovat a musí dodržovat bezpečný odstup. Vstup za oplocené stanoviště a staveniště je přísně zakázaný.
0: Správa a údržba silnic Pardubického kraje vypsala soutěž na severozápadní obchvat Vysokého Mýta. Krajští silničáři hledají dodavatele, který postaví nový dálniční přivaděč v délce skoro 3 km a zmodernizuje 0,5 km stávající silnice druhé třídy směrem na Dvořisko. Vyplývá to z věstníku veřejný zakázek, kde byl tender s předpokládanou hodnotou necelých 751 milionů korun bez daně zveřejněný. Lhůta pro podání nabídek skončí 6. října. Největší krajská dopravní zakázka uleví od tranzitní dopravy Vysokému Mýtu. Jeho centrem míří kamiony do severní části Orlicko-Ústecka. Kraj chce stavbu zahájit v příštím roce po dokončení rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu, který má skončit na začátku příštího roku. Silničáři tedy hledají dodavatele na obchvat Vysokého Mýta, o tom píše Mladá fronta dnes.
1: A kvíz pro tebe na závěr, Jakube, když řeknu jeden z nejstarších českých královských hradů. Je tam gotika i empír, 3 prohlídkové okruhy, gotická zahrada a spousty akcí. A je v našem kraji.
0: Tak to bude Svojanov.
1: Je to Svojanov. Hrad Svojanov už pozor, nebude praskat. Dokončují tam práce na zpevnění zdí nezastřešeného goticko-renesančního paláce. Stěny zajišťují lana. Teď se začne pracovat na obnově z grafit. Do práce na nich se zapojí osobně i místní kastelán Pavel Haluza. Všechno se dělá za plného provozu, část objektu je ale zahalená plachtou. Příští rok bude správa hradu řešit taky přístupovou cestu, která vykazuje statické závady. Další informace, včetně toho, že svojanovská sezóna ještě nekončí, najdete v dnešním deníku Právo.

0: Jedna zajímavost z Polska ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice minutu po 7:45. Ztrátou životních úspor mohli za chvilku nepozornosti zaplatit obyvatelé jedné vsi u Štětína. Ti společně se starou komodou vyhodili i několik desítek tisíc eur v hodnotě přesahující 1 000 000 korun. Když si to uvědomili, byla už komoda a společně s ní i peníze z přístřešku pro odpadové kontejnery pryč. Ztrátu nahlásili policistům, těm se podařilo úspory vystopovat a zachránit, uvedla na svém webu polská zpravodajská televize. My už chystáme taky zprávy, ve kterých budou i seriózní informace na 8 hodinu.
1: Počasí.
0: Docela teplý bude ten dnešní den a my si o tom necháme vyprávět přímo od meteorologů. Teď voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde má službu pan Tomáš Popelka. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak kam až vystoupí dnes teploměry a rtutě na teploměrech hlavně?
2: No, vypadá to, že zejména v Polabí, v těch nejnižších, nejteplejších oblastech by se mohli dostat až k 31, alespoň na chvilku.
0: A na obloze jako vymeteno?
2: No, dneska bude jasno nebo skoro jasno, teploty, jak jsme se zmiňovali, 28 až 31 stupňů a vítr bude fukat jihovýchodu do 5 metrů. V noci začneme jasným skoro jasným a k ránu začne na západě kraje přibývat oblačnost. Teploty by klesly na 19 až 16 a vítr bude fukat v noci jižní jihovýchodní 2 až 6 metrů. Zítra dorazí od západu studená fronta, která nám tady to opravdu teplé období, jak to vypadá, skutečně ukončí, takže ráno začneme ještě pojasným až oblačným, té méně oblačnosti bude na východě kraje a dopoledne začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a v odpolední hodinách zatím to vypadá, že v hlavní část by šla mezi po 3. hodině se objeví déšť nebo přehánky a jak to vypadá, nejčetnější srážky by měly být mezi 4. až 7. hodinou večerně. Můžou se v tom objevit i bouřky a potom večer začnou srážky od severozápadu slábnout a večer budou ustávat. Teploty už budou nižší, 22 až 25. Vítr ráno ještě jižní, jihovýchodní 2 až 6 metrů a s postupující frontou se bude měnit na západní, odpoledne až severozápadně, tam budou bouřky, tam přechodně i zesílí.
0: Takže teploty půjdou dolů a asi to tak zůstane i v těch dalších dnech v tomto týdnu.
2: No, v další dnech už odpolední maximální teploty, jak to vypadá, tak při vhodných podmínkách by se mohli dostat někam k 25 stupňům, což je myslím celkem příjemné. No a ranní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9.
0: A pokud je o srážky v těch dalších dnech?
2: Zatím to vypadá, že ve čtvrtek bychom se obešli bez sráže, případně čím hodně slabonkým, kde se vytáhne vlastně kupovitá oblačnost těch předchozích srážek. Další srážky jsou vidět na pátek v odpoledních hodinách, ale to jsou úhrny v podstatě tak kolem 1 maximálně 2 mm za 24 hodin a v dalších dnech už přece jenom bude zase méně oblačnosti a srážky v podstatě velmi sporadické a úhrny řádově v desetinách milimetrů.
0: Tak to byly podrobné informace o počasí pro Pardubický kraj přímo z Českého hydrometeorologického ústavu a pan Tomáš Popelka. Děkujeme a přejeme vám hezké teplé úterý. Naslyšenou.
2: Díky, napodobně.
3: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the Starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 96.
2: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
1: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III. Three cheers for His Majesty the King. Hip, hip. Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Byl Bobitlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka. Má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na základních školách v Pardubicích platí nově zákaz používání mobilů. Energetici vyměňují na Sněžce zastaralé kabely. Kvůli anonymní výhrušce bombou policie evakuuje nemocnici v Kadani. A nás čeká slunečno. Jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 31 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní ráno z Pardubic. Společnost ČEZ Distribuce obnovuje na vrcholu Sněžky části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí. Snahou je zajistit dlouhodobě spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Podmínky nejsou podle mluvčí společnosti Šárky Lapáčkové Beránkové jednoduché.
3: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku, samozřejmě například bagr sem jel 4 hodiny. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
2: Už týden si děti na základních školách v Pardubicích zvykají na zákaz používání mobilů. Plošné nařízení platí od 1. září a vztahuje se i na školní družiny a školní jídelny. Zároveň zakazuje používání chytrých hodinek a náramků anebo přenosných herních konzolí v době výuky a o přestávkách. Ředitel základní školy Dubina David Pravec věří, že změna pomůže i v boji s dětskou kyberšikanou.
4: Máme to tady vlastně i vyřešené tak, že pokud samozřejmě pan učitel nebo paní učitelka v hodině potřebuje k výukovým věcem použít mobil, tak přes její vlastně jakoby svolení je možnost použít mobilní zařízení na mobil.
2: Policisté evakuují nemocnici Kadaně na Chomutovsku. Na síti X informovali, že to je kvůli anonymní výhrušce bombou. Budovu nemocnice museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě zasahuje mimo jiné pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
5: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
2: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028.
0: Sport.
2: České basketbalistky zakončily účinkování na světovém šampionátu v Berlíně porážkou 64-105 s obhajkyněmi titulu Američankami. Hvězdy ze zámořské WNBA tak vyhrály 33. zápas na mistrovství světa v řadě při cestě za 5. zlatem za sebou. Pokračuje česká trenérka Romana Ptáčková.
6: Mohli jsme si prostě zahrát, já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, ale příležitosti jsme si vypracovali poměrně hodně, to, že tam byla obrovská dominance pod košovém prostoru, je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat. Tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat.
2: Češky při své první účasti na světovém šampionátu od roku 2014 podlehly postupně Itálii, Číně a Spojeným státům a obsadily konečné 15. místo.
0: Počasí.
2: Úterý bude teplé, jasné nebo skoro jasné, nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 31 stupňům Celsia. Na horách naměříte 20 až 24 stupňů. Vítr mírný, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tlak mírně klesne, bio 2, to je pro dnešek střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4,5 minuty po 8 míříme na silnice Pardubického kraje. Ranní špička v centru Pardubic a ještě teď komplikuje nehoda v ulici Legionářská. Se srazila dvě osobní auta, to jsou polaminy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je to už týden, co běží nový školní rok a co taky na základních školách a ve školních družinách a jídelnách v Pardubicích začal platit plošný zákaz používání mobilů. Jak novinku žáci a učitelé vnímají a co se díky ní zlepšilo? Něco jsme už naznačili ve zprávách a podrobnější budeme v reportáži za moment. A z muziky vás čekají písničky, které nestárnou, třeba Pálava od skupiny Kamelot, Štěstí Marie Rotrové nebo Jennifer Rush, Jiří Korn a taky Lucie Modráčková. Vám všem přejeme hezké a nakonec i horké úterý.
0: Dobré ráno.

0: Za 3 minuty bude 8:45, posloucháte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 8. září. Do základních škol v Pardubicích se o přestávkách postupně vrací hraní šachů a karetních a deskových her na místo sledování sociálních sítí. Je to přesně týden, co začal ve městě na všech základních školách platit striktní zákaz používání mobilů. Děti tak na nová pravidla reagují jinou formou zábavy a taky si víc mezi sebou povídají. Některé ale změnu naopak přijímají s rozpaky. Reportér Ondřej Wolf o tom natáčel přímo v lavicích.
1: Je velká přestávka, já jsem teď v 7C tady na základní škole Dubina a žádné mobily tady na lavicích nevidím, nikdo tady žádné takové zařízení ani nepoužívá, na lavicích vidím penály, učebnice, svačinové krabičky a podobně.
2: Jde to přežít, ale je to strašný.
1: V čem?
2: No tak já doma jsem dost na telefonu, takže pro mě je to dost těžký.
1: To je Jakub?
3: Vnímám to tak, že je to jako zároveň dobře, ale někdy ty pravidla jsou až moc přísná, mi přijde.
1: Nikol?
3: Že třeba jako když ten mobil mám na lavici a třeba mi někdo napíše, tak už za to mám poznámku.
1: Děti musí mít mobil po celou dobu ve škole uzamčený ve skřínce anebo uložený v batohu s výjimkou odpolední přestávky na oběd. Školní řád zároveň zakazuje i používání chytrých hodinek a náramků, bezdrátových sluchátek, přenosných herních konzolí anebo i notebooků.
4: Žáci si na ta pravidla doufám zvyknou rychle a hlavně doufáme, že je to přivede ještě více k sobě navzájem, že budou ten čas strávit jinak. My to tady vidíme, že se tady zpátky objevily třeba šachy a nebo i ta běžná komunikace, že prostě mezi sebou si povídají o tom, co je čeká, nebo vymýšlí třeba děvčata tanečky.
1: Popisuje metodička prevence základní školy Dubina Barbora Krejčíková.
4: Takže je to v každém případě posun k lepšímu a líbí se nám to.
1: Zákaz používání mobilů se vztahuje taky na školní družiny a školní jídelny. Dodržovat by ho tak měli třeba i cizí strávníci, upozorňuje ředitelka pardubické základní školy Štefáníková Renata Janecká.
5: Což v našem případě nám pomůže, protože my máme u nás při stravování žáky z obchodní akademie, tak teď máme vlastně řád školní jídelny, který by měli dodržovat i studenti obchodní akademie.
1: Nová pravidla pro používání mobilních telefonů platí od 1. září na všech 18 městem zřizovaných základkách. Učitelé si od nich mimo jiné slibují zlepšení schopností dětí soustředit se na výuku a taky důslednější prevenci kyberšikany. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je úterý 8. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 2 minuty po 8:45. My se podíváme do světa rostlin a velkých květů. Největší květy světa, představte si, zapáchají jako hnící maso. Rostliny tak lákají hmyzí opilovače. Mluvit o tom bude, o těchto zajímavostech z rostlinné říše, za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude velmi teplý, v Pardubickém kraji naměříme 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 20 až 24 a na obloze jasno nebo skoro jasno. Mezi 9 a 12 hodinou bude vysílat naše dobré dopoledne Jitka Slezáková, dnes je i vybavená svým výtvorem, který dal hodně práce, a taková malá skleníčka. Jitko, pěkné ráno.
2: Krásné ráno, no to mám pro zahradníka Františka Hlubockého, protože on nikdy nezapomene něco přinést. A my jsme sušili rajčata, nakládali do oleje, no a tohle je ten výsledek. Doufám, že mu budou chutnat. Františku, jestli posloucháš, už to teda není překvapení, ale můžeme říct potom ten recept, protože mnoho, hlavně kamarádek se mě ptá, jak to, že se mě ta rajčata úplně nescvrkla, že to zkoušeli a že jsou nepoužitelná. Tak dáme i tu radu, jak na to.
0: Musím chutnat, kdyby nechtěl. Vzhledem k tomu množství práce, co si tomu obětovala.
2: Přesně tak. No a jinak budeme i aktuálně mluvit například o tom, jak to vypadá s přípravou větrného parku ve Vojtěchově. Ono se to tam totiž zkomplikovalo, protože proti chystané stavbě se postavilo Hlinsko. To uslyšíme hned po 9.
0: Naše dobré dopoledne začíná tedy po 9. hodině, potrvá až do 12 a moderovat bude Jitka Slezáková. Děkujeme za pozvánku.
2: Opět se těším, jak jinak.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
2: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
5: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Jsou tady zprávy s Petrou Beránkovou. Přejeme hezké ráno.
7: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
8: Řidiče i chodce čekají až do 11. prosince omezení na pardubické Studánce. Kvůli rekonstrukce plynovodu tam budou dělníci postupně zabírat a uzavírat vozovky a chodníky v ulicích Mandisova, Divišova a Musílkova. Práce jsou rozdělené do 6 etap a omezení se budou podle jejich postupu přesouvat. V Ostřešanech na Pardubicku nepoteče dnes pitná voda. Dodávku přerušují vodovody a kanalizace Pardubice v celé obci až do 15 hodin. Důvodem jsou plánované práce na vodovodní síti. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert ve výši 77 milionů korun. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Policisté kvůli anonymní výhrušce evakuují některá oddělení nemocnice Kadaň na Chomutovsku. Museli je opustit i pacienti na lůžku. Budovy teď prohledává pyrotechnik a kynolog se psem na vyhledávání výbušnin. Uvedla to policie na síti X. Příjezdové cesty k nemocnici policisté uzavřeli. Anonym uložení bomby podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové nahlásil e-mailem. Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Češi se ve skupině v Düsseldorfu postupně utkají taky s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a na závěr s Kanadou. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás teplo, bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 31 stupňům, na horách naměříte 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a biodvojka střední zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
8: Nehoda komplikuje provoz v Pardubicích, v Polabinách. Kousek od ulice Bělehradská v ulici Legionářská se srazila 2 osobní auta.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dnešek ještě přinese tropické teploty a léto se bude nejspíš loučit. Bylo hodně suché. Pohledem hasičů se za ním ohlédneme za moment. Naším hostem bude mluvčí hasičů z Pardubic Lucie Pipiš.
7: Dobré ráno s Jakubem Malým.
9: Od

0: Je úterý 8. září, za 6 minut bude 8:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý. Suché léto potrápilo nás všechny, své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní, chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard. Co hasičský sport a mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy, čím hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí právě hasičů Lucie Pipiš. Hezký den.
1: Dobré ráno.
0: Začneme tím suchým létem, které už je prakticky za námi. Když se na ně podíváte očima hasičů, jaké bylo? Opravdu tak extrémní, jak se zdá?
1: Ano, s přibývajícími teplotami samozřejmě i u nás rostou zásahy nebo zvyšuje se počet zásahů. Když se podíváme na statistiky, tak letos jsme v období od června do srpna řešili téměř 300 požárů. Oproti loňskému roku to bylo nějakých 250, takže ta 50 požárů nám narostla a nejvíce požárů máme lesního a polního porostu. Letos téměř 100 požárů.
0: Takže se dá říct, že skutečně to suché počasí má vliv i na množství požárů.
1: Ano, určitě.
0: Co vám dalo nejvíc zabrat? Dá se to říct, jestli to byly třeba i nějaké bouřky a podobně?
1: Ano, samozřejmě máme i zásahy, které jsou spojené se silným deštěm a větrem. Letos jsme měli téměř 368 událostí oproti loňskému roku, kdy v tomto stejném období od června do srpna jsme jich měli 196, takže i tady je nárůst. Nicméně tento typ události je takový spíš nadsazený, protože žádný rok není ve stejném období stejné počasí. Takže to, že teďka evidujeme od června do srpna takto vysoký počet událostí související s větrem a deštěm, neznamená, že minulý rok v tomto období bylo takové stejné počasí. Takže musíme to brát trošičku s nadsázkou.
0: Co pro hasiče bývá náročnější, dlouhé období sucha nebo krátká, ale velmi intenzivní bouřka? Dá se to porovnat?
1: Určitě jednoznačně sucho, protože tam samozřejmě ty požáry rostou a velmi rychle se tou vysokou teplotou šíří. A pak tam záleží, kde ten požár vznikne, protože například v lesních porostech, tam, kde se nepohybuje větší množství lidí, tak samozřejmě se ten požár nekontrolovatelně šíří rychle a my potom přijíždíme k většímu rozsahu, než když je třeba někde ve městě nebo na okraji města, kde to někdo spozoruje rychleji a tím pádem i ten zásah je rychlejší a kratší na dobu, ale i síly a prostředky, to znamená vodu a lidi.
0: Všimáme si, že počasí se mění, potvrzují to i odborníci a podle nich ty extrémní situace můžou být častější do budoucna. Připravují se hasiči na to, že podobné roky a podobná léta budou spíš pravidlem než výjimkou?
1: Určitě. My na to reagujeme průběžně a to jak vybavením, výcviky, tak ale i modernizujeme naši techniku. Snažíme se samozřejmě cvičit i v rámci mezikrajské výpomoci. Tady v Pardubickém kraji hodně spolupracujeme s Královéhradeckým krajem. Teď se bude také konat jedno velké cvičení na lesní požáry. A my u těch lesních požárů se snažíme právě využívat jak například flexitanky, to jenom aby posluchači věděli, tak jsou to takové velké nádrže, které my dostaneme do míst, kde se nedostane třeba naše cisterna, těžko přístupná místa, zapojujeme a cvičíme čtyřkolkami, to samé. A teďka se dostává hodně do popředí také drony, které jsou velkou pomocí pro naše velitele zásahu, protože z vrchu samozřejmě ta podpora je nesmírná. No ale cvičíme také strategii a to, jak se oheň šíří v rámci větru, sklonu terénu a hasiči trénují i vytvoření třeba takzvaných protipožárních pásů, takže připravujeme se i na tohle a cvičíme prostě pravidelně, aby si to ty hasiči dostali co nejvíc do svých rukou a byli připraveni.
0: Tak to je příprava hasičů a co příprava nás jako lidí? Můžeme něco my sami udělat pro prevenci? Někdy víme, že stačí malá neopatrnost a je z toho velký problém.
1: Určitě, to je taky velice důležité téma. Děkuju za to, protože ta prevence samozřejmě nebo ty události vždycky začínají u lidí. A velká část těch požárů vzniká právě lidskou nedbalostí, a to ať odhozením nedopalků někde v přírodě, nebo rozdělávání ohňu tam, kde se nesmí, nebo když víme, že ty teploty přesahují 40, tak si nepůjdeme do lesa rozdělat oheň. Takže určitě tomu bychom chtěli zabránit, aby si i lidi uvědomili, že to, že si zapálí nebo rozdělají ohýnek někde v dobré víře, tak potom to řádně neuhasí a ten oheň se potom začne šířit velmi rychle. V těchto podmínkách stačí trochu zafoukat vítr a ten les je hnedka v plamenech.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstává tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš. Pardubičtí hasiči nezbírají jenom zásahy, ale taky sportovní úspěchy. Marek Výšek, to je jméno, které se prosadilo mezi světovou elitou. Co to pro vás znamená, ten jeho úspěch?
1: Ano, na Marka jsme samozřejmě velice pyšní, ale není to žádný nováček. Marek už je ostřílený závodník. Nicméně teď se mu podařilo opravdu velice krásný výsledek. Byl pozvaný organizátory na Tajvan, aby obhajoval vítězství z loňského roku. Jednalo se o mezinárodní soutěž Tajvan Ultimate Firefighter Race 2026 na začátku srpna a Marek tam obhájil první místo v individuálním závodě, ale zároveň také první místo ve štafetě, kterou běžel se svým kolegou Michalem Brousilem, hasičem z Moravskoslezského kraje, polským závodníkem a brazilským, takže měli takovou mezinárodní štafetu.
0: Máme tady další velký úspěch v podobě pardubických hasičů, kteří vybojovali o víkendu historickou medaili ve štafetě. Skončili mezi nejlepšími na mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Tam bylo dohromady nějakých 450 závodníků, takže znovu vynikající výsledek.
1: Ano, ano, kluci se na to připravovali, brali přípravu velice vážně, těšili se na to, když to vlastně bylo v Královéhradeckém kraji, takže kousíček vlastně od domova, byli připraveni a jak říkáte, podařila se jim historická medaile ve štafetě 4x100 metrů. Pak ještě stojí za zmínku Václava Divoše, který vlastně skončil ve finále na třetím místě. Takže i ten má historickou takovou svoji medaili.
0: V našem rozhovoru budeme pokračovat hned za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Jenom připomeneme, že dnešním hostem je tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš. A hned po písni jsme zpátky ještě s druhou polovinou našeho povídání.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte i v tuto chvíli 8:45, je úterý 8. září a naším hostem je tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš. Probrali jsme tady i sportovní hasičské úspěchy Marka Výška, ten skutečně uspěl v té světové konkurenci. Ještě můžeme k tomu doplnit něco víc?
1: Určitě, my jsme zapomněli říct vlastně, v čem on vyhrál. Tak bylo to v soutěži TFA nebo v kombinaci v Kombatu Challenge, to znamená, posluchači to můžou znát pod nejtvrdším hasičem přežije. Nejtvrdší hasič přežije. A soutěží se vlastně v roztahování a balení hadic, výstup na věž se závažím, vytažení závaží, sprint mezi kužely a tah figuríny, která má mimochodem 80 kg.
0: Pane, tak je to i dobrá průprava pro hasiče, i takový dobrý trénink pro skutečné zásahy. Mám na mysli tyto různé hasičské disciplíny, hasičský sport.
1: Určitě, tak všechny ty sporty vlastně vycházejí z těch disciplín, se kterými se ty hasiči setkávají každý den při zásazích. To znamená, tahají těžká břemena, práce s hadicema tam je taky pravidelně, běhat musí taky vlastně v té výstroji, proto taky máme na ně takové požadavky při výběrovém řízení. A pak, jak jsem říkala, tah té figuríny, která má 80 kg, takže je lepší, aby trénovali s trošku těžší figurínou, než potom třeba je ve skutečnosti ten člověk, ale ta průprava určitě do toho povolání je.
0: A účast hasičů v těchto disciplínách je dobrovolná, nebo tam musí nějak tak povinně jít?
1: Ne, je dobrovolná. Vždycky ten hasič, když přijde, tak se s tím určitým způsobem seznámí. Taky ve většině případů už nastupuje do sboru, kde to někdo z jeho kolegů už dělá, ten sport, takže pak samozřejmě k tomu přičichnou, zalíbí se jim to, vyzkouší si to, zjistí, že jsou v tom dobří a pak v tom následně pokračují. Takže sbor je potom v tom samozřejmě podporuje.
0: Naším hostem je Lucie Pipiš, tedy tisková mluvčí hasičů Pardubického kraje. Pojďme zase od sportu do toho klasického provozu a na mysli máme teď konkrétně vyprošťování lidí z havarovaného auta. To je taková, dá si říct, hasičská specialita.
1: Přesně tak, je to další takový simulovaný zásah, protože teďka se nám bude vlastně konat regionální soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel. Bude to teďka ve čtvrtek u Globusu, takže tímto zvu posluchače, pokud budou mít cestu kolem a chtějí se podívat, jak to vlastně vypadá v reálu, kdy hasiči vyprošťují z aut osoby zraněné, tak se můžou zastavit. Bude tam 9 týmů, budou soutěžit mezi sebou v tom, jak to vlastně reálně vypadá od výjezdu autem až vlastně po záchranu a vyproštění té osoby. Budou používat opravdu reálné ty vyprošťovací nástroje, které používají, ty jsou mimochodem velice těžké, takže ta práce sice vypadá v jejich rukou velice snadno, ale není to vůbec nic lehkého, protože ta manipulace s těmi nástroji je několika minutová a udržet opravdu takhle těžký nástroj dlouho v ruce není žádná sranda, takže oni vám to ukážou jako profíci, jak to vlastně probíhá reálně.
0: Tak to bude ukázka pro veřejnost a jak se třeba i trénuje na takové vyprošťování, jaká je ta příprava, jak je to náročné?
1: Je to náročné jenom z toho důvodu, že je potřeba sehnat auto, které by bylo vhodné na rozstříhání. Jinak ti kluci samozřejmě trénují na stanicích, když mají volno nebo směnu, tak mají uspořádaný svůj tým, sejdou se a cvičí třeba na dvoře, kde mají auto, snaží se na čas rozstříhat, strategii pilují, jak na to, aby byli nejrychlejší. A trénuji takhle, jak se dá.
0: A jak to vypadá u vás se stavem hasičského sboru? Daří se získávat nové lidi nebo je nábor trochu problém?
1: Nábor problém, jak se to vezme? Samozřejmě my bychom rádi přijali teďka teda zrovna, čekáme na schválení rozpočtu a v případě, že nám schválí navýšení stavu, tak budeme přijímat větší počet uchazečů. Mělo by se jednat o nábor na Ústecko-Orlicko a potom do Přelouče na hasičskou stanici. A musí samozřejmě splnit fyzické testy, zdravotní testy a fyzickou a psychologické vyšetření. Vždycky bylo největší překážkou psychologické vyšetření, což bývá i teď velice náročné, ale s postupujícím časem nám také vypadávají hodně u fyzických testů. My samozřejmě pořád nesnižujeme nároky, my opravdu potřebujeme, aby ti hasiči byli připravení, takže tam se nám velice těžko snižují nároky, jak jsem říkala. Těžké závaží, je potřeba v tom procesu být a hlavně nejtěžší potom také je, aby se na ně ty kolegové mohli spolehnout, takže tam potřebujeme opravdu fyzicky připravené kluky. No, takže fyzické testy také poslední dobou velký problém.
0: No, říkala jste kluky, co holky, kdyby měli zájem být hasičkou, je to taky možné?
1: Holky samozřejmě se můžou přihlásit také, je to tak také schválené, takže ženy mohou do výjezdu. Největší problém ale však bývá v tom, že ne, že by oni nebyli fyzicky připravené, ale na některých místech samozřejmě nejsou pro ně připravené ty stanice tak, jak by měly být. Ty nové, které už se chystají, tak počítají s tím, že by tam v budoucnu žena ve výjezdu mohla být. Ale pořád máme ještě starší typy stanic, kde to není uspůsobené pro to, aby tam fungovala třeba žena. Ale jinak určitě se přihlásit může, žádnou stopku ženy nemají. Takže pokud je tady nějaká žena, která by ráda se stala hasičkou, tak určitě do výběrového řízení se přihlásit může.
0: A na závěr taková otázka obecná, kdyby nás poslouchal skutečně, kdo by chtěl být hasičem, co byste mu vzkázala, doporučila? Dá se to nějak shrnout?
1: Ať trénuje. A myslím si, že hasičina musí být určitě v srdci a musí to mít člověk rád, to prostě platí, protože ta práce je nádherná. Myslím si, že do té doby, dokud si to ten člověk nevyzkouší fyzicky v tom kolektivu s těmi hasiči a u nějakého ostrého zásahu, tak se to velmi těžko dá představit. Může to mít nakoukaný z filmů, nakoukaný z ulice, práci hasičů, ale ta opravdová práce, kdy se mu podaří někoho zachránit, je prostě něco, na co ten člověk nezapomene, a to ty kluky drží u toho sboru, ta chuť pomáhat. Takže potom i to, že musí pracovat, pilně cvičit, být fyzicky připravený, to jde tak trošičku stranou, ale ten kolektiv těch kluků a ta práce u toho sboru a zachraňovat ty lidi a pomáhat jim jakýmkoliv způsobem je prostě nádherná.
0: Říká tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
1: Já také děkuji, naschledanou.
0: A od mikrofonu se loučí Jakub Malý.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické hejtmanství se rozhoduje nad stavbou nového vzdělávacího centra v Žamberku. Kvůli anonymní výhrušce bombou policie evakuuje nemocnici v Kadani. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí. Od soudu odešel s podmínkou. A nás čeká teplo, jasno nebo skoro jasno, maxima až 31 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné dopoledne z Pardubic. Pardubický kraj zvažuje stavbu nového vzdělávacího centra v Žamberku. Lidé by se tam učili, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě nebo jiné krizové situaci. Kraj se inspiruje podobným areálem v Karlových Varech. Jeho součástí je například hasičská stanice, nemocnice nebo policejní služebna. V Žamberku by centrum mohlo vzniknout v bývalém motokrosovém areálu Kotel. Na pardubickém dostihovém závodišti slavnostně otevřeli nové moderní kolbiště. Stálo skoro 52 milionů korun a umožní pořádat významné domácí i mezinárodní závody. Letos bude sportoviště, ale ještě ve zkušebním provozu. Už v roce 2028 by ale mohlo hostit republikový šampionát. Podmínkou je dobudovat opracoviště, jak doplňuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
2: Musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat, ale to samozřejmě nejsou investice takhle obrovské, jako se týkalo té arény.
0: Kadani na Chomutovsku policisté evakuují některá oddělení tamní nemocnice. Anonym tam nahlásil uložení bomby. Budovu museli opustit i někteří pacienti na lůžku. Teď objekty prohledává pyrotechnik i policisté se psy na vyhledávání výbušnin. Příjezdové cesty k nemocnici policie uzavřela, hasiči přistavili evakuační autobus a stavějí velkokapacitní stany, kde budou mít pacienti a návštěvníci nemocnice zázemí. Nejvyšší státní zastupitelství podle zjištění Českého rozhlasu prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání dvou dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem dal podmínku muži, který půl roku zneužíval 12-letého chlapce a dával mu za sex peníze. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová rozsudek hájí. Podle ní šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože po něm chtěli peníze.
3: S ohledem na osobu obžalovaného, který se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání, v zaměstnání byl velmi kladně hodnocen, sám kriticky se stavěl k té trestné činnosti. Takže my jsme dospěli k závěru, že se jedná o ojedinělý exces, ojedinělé vybočení z jinak řádného života.
0: Nejvyšší státní zastupitelství potvrdilo, že případ prověřuje. Podrobnosti si můžete přečíst na serveru iRozhlas.cz. Kanada zavádí ode dneška odvetná cla na dovoz amerického zboží ve výši až 50%. Obchodní spor mezi oběma zeměmi se tak vyostřil. Ottawa odpovídá na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání.
1: Počasí.
0: Úterý v Pardubickém kraji bude slunečné a teplé, čeká nás jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 31 stupňům Celsia, na horách naměříte 20 až 24 stupňů. Vítr povane mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, postupně ale dobré až velmi dobré. Tlak mírný a bio dvojka, to je pro dnešek střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 9:04 přesně a velmi rušno na silnicích Pardubického kraje. Hned dvě nehody se zraněním. Ta první v tuto chvíli hlášená přímo z Pardubic, ulice Nemošická u krematoria u Suchého dubu. Nevíme podrobnosti, ale míří tam všechny složky integrovaného záchranného systému. A další nehoda se zraněním, tentokrát Orlicko-Ústecko, Lanškroun, silnice 1/43, což je na Třešňovském předměstí a je to ulice Dobrovské. Nevíme také podrobnosti, ale je to ve směru do centra.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je skoro 9:05 a my vám přejeme dobré dopoledne. Je úterý 8. září, no a my budeme pokračovat v aktuálních informacích. Příprava větrného parku ve Vojtěchově se zkomplikovala. Proti chystané stavbě se postavilo Hlinsko. Proč, to se dozvíme už za pár minut. Taky si vysvětlíme, jak vzniklo slovo čagan, co to vlastně je. Vodní kámen budeme odstraňovat v Babských Radách a dokonce, nesnad, že bychom se naučili řídit Blériot, ale řekneme si, jak se řídí. Příjemný poslech přejeme, dobré dopoledne právě začíná.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Vyprávět vtipy, to je disciplína, se kterou nemá čerstvý šedesátník Zdeněk Izer sebemenší problém. Teď si díky našemu rozhlasovému archivu připomeneme, jak se před lety bavilo publikum ve společnosti Petra Jančaříka a Zdeňka Izera. V zábavném pořadu sypali z rukávu jeden vtip za druhým.
1: Jak ten šéf čeká na toho svého zaměstnance, furt nejde do práce, říká, tady měl dodělat ty smlouvy, musíme to odeslat, on nejde, tak zvedne telefon, volá, halo, a tam se ozve takový dětský hlásek, ano, co pak? A on tak znejistě říká, je doma tatínek? Ano, tak mi ho dej. To nejde. A maminka je doma? Ano, tak mi dej, maminku. To nejde. Oh, Maria, je tam nějaký jiný dospělej? Je tady hasič. Tak mi dej hasiče. To nejde. A někdo jiný, co to tam zakravál? Přiletěl vrtulník. Jožišmar, co se to tam děje? Co dělá táta? Mluví s policií. U vás je policie? Ano. Co tam dělá? Oni mě hledají.
2: To je taky hezký ten chlapeček, jak, že zvonek odevře, listonož zvoní, odevře malý chlapeček, cigáro v hubě. Prosím, on říká, chlapečku, máš doma rodiče? A chlapeček cígo a... Co myslíš, ty vole? Ještě jeden takový jemný, jak pán na vyšetření u lékaře, a on kouká takhle na ten chorobopis a říká, no nelíbí se mi to, abych vám pravdu řekl. Jsou tam takový plně zvláštní věci a ty hodnoty nám lítají, takhle kolísají. Vy asi pijete hodně, co? On říká, no hodně. To ne, to já když se probudím, tak si dám tak 3 panáky, abych se probral, nebo 4. A k obědu se dám tak litr, litr a půl vína. No a než jdu spát, tak si dám 3 pivka, třeba 8 panáků, aby se mi dobře spalo. A říká, no říkám, hodně, to je hodně tohle, jo? To je hodně. Kouříte? No, trošku jo. Kolik? No, krabičku, no dvě, no. No, když se pije, tak i 3 někdy, no. Říká, no, to je hodně, no. Co sex? No, dvakrát do týdne, no. Někdy 3krát. Říká, no, to je ono. Na jedné straně hodně alkoholu, nikotinu, na straně druhé málo pohybu při tom sexu. Myslíte na faráře na malém městě?

0: už od nás víte, Hlinsko se postavilo proti plánovanému větrnému parku ve Vojtěchově. Obec je přitom s investory dohodnutá a s elektrárnami nemá problém. Vedení Hlinska napadlo i úvodní souhlas Pardubického kraje, podle kterého je stavba možná. Podrobnosti má právě teď redaktor Josef Kopecký. Hezký den.
1: Dobré dopoledne.
0: Nejdřív prosím připomeň, kde by měly větrníky stát a kolik by jich mělo být.
1: Větrný park je navržený kousek za Vojtěchovem vedle hlavní trasy číslo 34. Soukromá společnost tam chce umístit sestavu 5 větrníků. Výška elektráren by měla být 200 až 250 metrů a celkový výkon 36 MW. Měly by být schopné pokrýt roční spotřebu 30 000 domácností. Vojtěchov souhlasí, v anketě tam stavbu podpořilo 95% hlasujících. Má slíbené peníze za instalovaný výkon, pravidelné příspěvky do rozpočtu i levnější elektřinu.
0: A proč tedy větrný park vadí Hlinsku?
1: Hlinečtí zastupitelé schválili usnesení, ve kterém odmítají větrníky na celém území obce s rozšířenou působností. Odvolávají se na seznam akceleračních zón, kde by měly být elektrárny budované přednostně. A také petici mysliveckých spolků, podle nich zase můžou mít stroje negativní dopad na zvěř a další živočichy. Dále odmítají povolit stavbu elektrické přípojky, která by měla vést do rozvodny v Hlinsku. A konečně podali podnět na přezkoumání stanoviska Pardubického kraje z loňského roku, podle kterého nemůže mít stavba významný vliv na životní prostředí.
0: Co to bude pro investory znamenat?
1: Podle projektového manažera Zbyňka Malého skutečně začalo Ministerstvo životního prostředí původní stanovisko vydané krajským úřadem prověřovat. Ale podle něj jsou podklady zpracované dobře a nad rámec zákonných povinností. Situaci nevnímá tak, že by měla větrný park ohrozit a firma v přípravě pokračuje. A že dohoda s obcí platí, potvrdil i starosta Vojtěchova zvolený za KDU ČSL Josef Havel.
0: Tak my prozatím děkujeme za tyto informace Josefu Kopeckému a budeme to sledovat dál. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi. Život plyne dál.

0: Jenom trochu vnímat.
1: Svita vyslaví 770. narozeniny.
2: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
1: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
2: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Oswalda Otendorfera.
1: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
2: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
1: Těší se na vás Jitka
2: a Mirek.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Ale vám přejeme pohodové slunečné úterý. Dnes se k nám s plnou parádou vrací tropické léto. Uvidíme, kam až se vyšplhá rtuť teploměru. Ale teď to ještě tak dramatické není. Teď máme tady v Pardubicích 18 stupňů. Máme tady prosbu od našich posluchačů. Já ji ráda přečtu. Milan Jandourek a Zdeněk Vicpálek hledají své bývalé spolužáky z oboru Čalouník, kteří se společně učili v letech 1968 až 1971 v Líšově, Jitona Soběslav. A tito dva pánové by moc rádi tuhle starou dobrou partu chtěli spojit a uspořádat společné setkání. Takže pokud jste do tohoto ročníku patřili, nebo o některém z tehdejších spolužáků víte, můžete nám zavolat sem k nám do rozhlasu a my vás moc rádi propojíme. Ještě jednou připomínám, že to je obor Čalouník a společně jste se měli učit v letech 68 až 71 v Líšově, Jitona Soběslav. Tak, a teď už si tady dáme další slovo do placu společně s jazykovědkyní Dagmar Magincovou a tentokrát to je slovo čagan. Moravané vědí, v Čechách možná tápeme.
1: Chybí-li nám při chůzi stabilita, opíráme se o hůl. A kdybychom přitom cestovali zpátky v čase, v Čechách by té holi říkali hůl nebo hůlka, za to na Moravě palice nebo čagan. Ta hůl původně znamenala mladý holý kmínek rostliny, zatímco palice, ta staročeská, byla hůl s rozšířeným koncem, většinou k boji nebo k obraně, a snad byla příbuzná s praslovanským paliti, pálit, protože hole zbavené kůry se opalovaly nad ohněm, aby byly pěkně hnědé. A ještě jsme mluvili o čaganu, holi na jednom konci ohnuté, v moravských nářečích určené k opírání při chůzi a příbuzné se staročeským čakanem, určeným k boji.
0: No a zítra nás čeká škrpál. Je 9:30.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

svět, chtěl si prachy na mejdan.

vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama.

0: Jeden z největších hitů kapely Olympic Slzy tvý mámy dozněl v 9 hodin 36 minut. A máme pro vás pozvánku, pokud máte rádi zvířata, rádi byste pomohli těm opuštěným a přitom se dobře pobavili, tak zavítejte dnes odpoledne pod Kunětickou horu, protože se tam koná už 5. veselý benefiční festival. A je to pro farmu u Veselýho psa, která sídlí v Dražkově u Sezemic. Kulturní program začne o 15:30 a vystoupí třeba kapela Andy, Heidi Janků, Michal Horák, skvělý muzikant, nebo Vladimír Hron a celé to bude moderovat Martin Dejdar. A jak už jsem říkala, nejde o běžný hudební festival. Výtěžek akce poputuje na podporu farmy u Veselýho psa. Náš regionální stopař Milena Vápeníková bude odpoledne u toho, takže pokud si poslechnete naše rádio dnes odpoledne, tak uslyšíte ještě mnohem více informací. No a teď něco praktického. Vodní kámen dříve či později potrápí každou rychlovarnou konvici. V Babských Radách vás naučíme jednoduchý způsob, jak nechtěný nános odstranit pomocí octa nebo kyseliny citronové.
1: Babské rady.
2: Vodní kámen ve varné konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citronová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Jan Kašpar už dnes na pardubickém letišti samozřejmě nepřistane, jeho Blériot se tu ale ještě čas od času proletí. Máme pro vás také pozvánku na tuto neděli 13. září od 14 do 18 hodin na letišti v Kuněticích. Můžete zažít třeba přednášku Petra Kolmana, kterého za chvíli uslyšíte. Bude tam totiž den otevřených dveří, tedy další příležitost k prohlédnutí si expozice pardubického letectví v Kuněticích. Tak k tomu Blériotu. To je funkční replika tohoto historického stroje a řízení Blériotu mělo k dnešnímu modernímu ovládání letadel hodně daleko. Na podrobnosti se ptala kurátora kunětické expozice právě Petra Kolmana, redaktorka Milena Vápeníková.
1: My tady stojíme u repliky Blériotu, což je v podstatě takové zhmotnění té historie pardubického letectví. Jak složité nebo jak rozdílné bylo pro Jana Kašpara řídit takový stroj oproti tomu, co řídíme my dneska?
2: Složité to bylo určitě z toho důvodu, protože on začínal od nuly. On sice, když si koupil toho Blériota, tak tomu byla dodávána i taková příručka, kde bylo trošku popsáno, jak se má létat, ale bylo to opravdu jenom tak lehce, takže on opravdu musel zkoušet, co to letadlo dělá, proto ty jeho první lety byly jenom v přímé linii.
1: Vy s těmi replikami létáte i dnes, tak když to můžete porovnat, v čem je to jiné oproti moderním letadlům?
2: Zrovna tenhle Blériot 11, u kterého stojíme, je jediný stroj, který u nás nelétá. Máme ještě druhého Blériota, nebo je to typ JK, je to stroj, který se začal stavět v roce 1910, inženýr Kašpar. Tu konstrukci Blériota zvětšil na dvoumístný stroj a právě s tímto strojem uskutečnil v 13. května 1911 slavný přelet z Pardubic do Prahy. Ten nám létá s tím JKáčkem, létají zkušení piloty Honza Ruzinský a Míra Bouda a oba dva v tom pociťují takový zvláštní pocit, že je to něco jiného, už jenom v tom sedět.
1: Ovládání toho letadla taky asi bude jiné než dnes.
2: Co se týká toho letání samotného, je to samozřejmě jinačí. Není to letadlo klasické, jako známe dnes, protože ten profil křídla je jiný a všechno. On to křídlo měl takhle čisté, jako je tady. Pak vám ukážu, jak se překrucovalo to křídlo. V tehdejší době ty průkopníci létali úplně jiným stylem než dneska. Odlétali všechno takzvané ploché zatáčky, to znamená, že celý ten směr řídili směrovkou a i v příruce pro toho Blériota je psáno, že to překrucování křídla má aviatik použít v případě porivu větru. To znamená, že on když dostal z boku nějaký vítr, tak on překrucením toho křídla to letadlo srovnal zpět do horizontu. Tohle to okopírovali aviatici od křídla ptáků, protože vypozorovali, že ptáci vlastně taky, když plachtí, krouží, tak naklání ty konce křídel, tak z toho oni vycházeli. Chcete ještě tak ukázat to překrucování? To křídlo se takhle překrucuje. Jo, tady jde dolů, druhé křídlo jde nahoru.
1: A
2: ty přední lana, ty výstužní vám drží v zepětí, ty jsou pevná. Tyhle ty zadní lana, ty horní, jsou průchozí před kladku a zadními spodními to jde tejhle na tu kladku tady dole a ta to vlastně řídí.
0: Tak Milena byla i svědkem překrucování a zítra se podíváme na letectví ještě z jiného úhlu. Představíme vám letecké modeláře. Je 9 hodin 51 minut, už pro vás chystáme aktuální zprávy. Za 9 minut bude 10.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Stavební práce na kruhovém objezdu u Koclířova na Svitavsku komplikují dopravu. Správa železnic zaplatí miliardy za modernizace tratě mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Policisté v nemocnici v Kadani bombu nenašli. Kvůli anonymní výhrušce evakuovali 240 lidí. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Ode dneška až do pátku musí řidiči počítat s dopravním omezením na křížení hlavních tahů číslo 35 a 34 u Koclířova na Svitavsku. Silničáři tam předělávají kruhový objezd. Doprava ve směru na Moravskou Třebovou je řízená Kyvadlově. Silnice na Litomyšli je zavřená úplně, říká mluvčí silničářů Petra Drkulová.
3: V úterý a ve středu bude provoz na Moravskou Třebovou a Svitavy veden Kyvadlově a směr na Litomyšl bude úplně uzavřen. Během čtvrtka a pátku bude kyvadlová doprava ve směru na Litomyšl a Moravskou Třebovou. Úplně bude uzavřena silnice 1/34 do Svitav. Řidiče prosíme o trpělivost.
2: V okolí pardubického letiště bude v září v některých dnech větší hluk taky večer a v noci. Důvodem je pravidelný noční výcvik pilotů taktického letectva. Ti musí kvůli udržení kvalifikace absolvovat část letů taky za tmy. Trasy a výšky letů armáda plánuje tak, aby hluk v okolí co nejvíc omezila. Armáda o tom informovala na webových stránkách města. Správa železnic vypsala tendr na celkovou rekonstrukci a zdvoukolejnění trati mezi sousedním Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Stavba je naplánovaná od března příštího roku do konce roku 2029. Ve stanicích vzniknou nová bezbariérová nástupiště a v Třebechovicích pod Orebem taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Zakázka je rozdělená na 3 části a její maximální cena je skoro 7 miliard korun. Přestavbou projde přibližně 20 kilometrů dlouhý úsek, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Ten je součástí záložní trasy za hlavní koridor, a to nejen pro osobní spoje, ale i pro nákladní dopravu. Díky modernizaci a přidání druhé koleje pojme tato spojnice víc vlaků, ty navíc zrychlí ze současných 100 na 160 km v hodině. Jízdní doby se tak zkrátí až o 7 minut.
2: Policisté dnes ráno kvůli anonymní výhrušce bombou evakuovali z nemocnice v Kadani na Chomutovsku asi 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Objekt prohlédli, bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice, která je na kraji Chomutova, zatím trvají. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem vycvičeným k vyhledávání výbušnin. Informovala o tom policie na síti X. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Podle koalice změny zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
5: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
2: Opozice návrh kritizuje, podle ní umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i Senát.
0: Počasí.
2: A nás čeká teplý den, bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí k 28 až 31 stupňům Celsia, na horách naměříte 20 až 24 stupňů. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak taky mírný a biostřední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jak už víte, z našeho ranního vysílání ode dneška až do pátku musíte počítat s dopravním omezením na křížení hlavních tahů číslo 35 a 34 u Koclířova na Svitavsku. Silničáři tam předělávají kruhový objezd a v tuto chvíli ještě další nehoda v této části komplikuje provoz. Je to kousek za tunelem Hřebeč, taky silnice 35, srazila se tam dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dostat se z Pardubic do Svitav nebude tak snadné, proto tam vyrazíme raději už ve čtvrtek odpoledne, abychom vám mohli nabídnout v pátek od 9 do 12 přímý přenos. Svitavy slaví 770 let, tak si to nenecháme ujít rozhodně a už teď se těšíme na zajímavé informace ze Svitav a okolí. Pokud máte nějaký tip na zajímavého člověka nebo zajímavé místo ve Svitavách, tak nám určitě dejte vědět, my to prověříme a třeba zařadíme do naší osnovy, kterou právě tvoříme. Ale to bude až v pátek. Dnes máme úterý 8. září a my se podíváme na pardubické dostihové závodiště, protože otevřelo nový areál za skoro 52 milionů korun. Je to jedno z největších kolbišť v Česku. Má speciální povrch a budou se tam konat závody i po setmění. Tak příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Nesmrtelná Hanka Zagorová. Je 10 hodin 11 minut a opět se vydáváme na silnice. Motorkářů je teď opravdu hodně, využívají hezké počasí. Proto by i řidiči aut měli být obezřetní a sledovat pozorně provoz i ve zpětném zrcátku. Jak nám včera v radioporadně řekla motorkářka, taky prodejce motocyklů Lucie Půlkrápková, dodržování zásad bezpečnosti je absolutní základ.
1: Když se dávno mi bylo řečeno, jeď tak, jako kdyby tě chtěl každý zabít. Takže vy si musíte hlídat, vůbec nemluvím o vedlejší silnici, když vám má dávat někdo přednost. Prvotní je, abych fakt jako projela tu křižovatku bezpečně, tak já vždycky se snažím navázat oční kontakt s řidičem, který mi má dávat přednost, anebo se podívám na jeho kola. Když se bezpečně zastavili, tak vidím, že jo, OK, stojí, můžu jet a jedu. Když je tam něco, tak už si brzdím sama. Minule mě přehlídl pán na kruháku s nákladňákem. No ježišmarja, teď je to jasný, teď on je strašně vysoko. A já už jsem viděla, že na mě nekouká, tak už jsem brzdila. A už jsem skoro stála a on to zašlápl, teď se mu ta kabina celá zahoupala, já jsem se trochu orosila, tak jsme se na sebe kývli a jela jsem dál.
0: Pokud byste si chtěli poslechnout celý rozhovor, není problém, najdete ho na našem webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Velké parkourové závody by v budoucnu mohly zamířit i do Pardubic. Tamní dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v Česku. Stálo skoro 52 milionů korun a má třeba speciální povrch se zavlažováním. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, díky osvětlení se tam navíc může závodit i po setmění.
1: Otevíráme nové kolbiště, které nabízí špičkové zázemí pro jezdecké sporty.
2: Tak začínalo slavnostní otevření modernizovaného kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti. Díky němu se tam můžou vrátit parkourové závody. Zazpomínat na ně přišel také bývalý jezdec Jiří Pecháček.
3: To byly první závody, které tady uskutečnili. Já skoro okolností jsem tady vyhrál. Byl S-parkour, to byl největší v té, teda když se tady ty závody konaly, a byl to kuň Venér, jeden z mých nejlepších koní.
2: Kolbiště stojí na místě původního, je ale podstatně větší a modernější. Má systém spodního zavlažování, povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie, osvětlení i velkoplošnou LED obrazovku. Letos ale bude ještě ve zkušebním provozu, dodává ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: Už v letošním roce uděláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden den, kdy budeme pořádat závody. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii, protože nechci říct, že by to bylo úplně náročné, ale přece jenom je potřeba si to trošičku osahat, protože to není úplně obvyklá technologie. A ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Nové pardubické sportoviště umožní pořádat domácí i mezinárodní závody v parkouru, drezuře a všestrannosti. Pro vrcholné soutěže ale musí areál splnit ještě několik podmínek, potvrzuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
5: Proto, abychom mohli pořádat velkou akci typu třeba mistrovství republiky, musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Prostě pardubické závodiště je unikátní. Myslím si, že co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat, ale to samozřejmě nejsou investice takhle obrovské, jako se týkalo té arény.
2: Mistrovství republiky by se tak mohlo v Pardubicích konat už v roce 2028. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Suché léto potrápilo nás všechny. Své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní? Chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard? Co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy? A čím vůbec hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí Lucie Pipiš. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: kuchyni jsme dnes ještě dopoledne moc nepobyli, tak to teď napravíme. Je 10 hodin, 26 minut. Ještě před soutěží Věřte, nevěřte, nahlédneme s Patrikem Rozehnalem do kuchyně, protože tady máme letošní jubilejní ročník pochoutkového roku a připomínáme si nejlepší recepty z roku 2024 podle hlasování vás posluchačů. Tak tenkrát šlo o kynutý česnekový koláč, původně od Jany Jankůjové z Olomouce. A my se naučíme tenhle zmíněný recept dělat s cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. U přípravy, jako vždy, asistuje kolega Patrik Rozehnal a ten zjistil, že Josef Maršálek zůstal u původního receptu a nezměnil tentokrát vůbec nic.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky, rozdrobíme droží, na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
2: To necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
2: 4 stejné díly.
1: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuly stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
2: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
1: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
2: Ježíš, nejest tak rychle a hned.
1: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Se krásně.
1: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: No, přiznám se, že se mi taky zbíhají sliny. Tohle bych si určitě dala. Kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jen tak k pivu, vínu, ale třeba i k bramboračce nebo ke guláši, to řekl Josef Maršálek. Jeho recept najdete na stránce pochoutkovirok.cz a je tam i ten původní recept od paní Jany Jankůjové z Olomouce. A v neděli si připomeneme recept už z roku 2025, který zvítězil u vás posluchačů a půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid.

0: Jste připraveni? Já snad ano, tak jdeme na to.
1: Věřte, nevěřte.
0: Máme tady pro vás nůž, už jsem si ho také stihla prohlédnout, dovolila jsem si opatrně otevřít tu krabičku, abych se podívala na rybičku. Je to nůž přesně na ryby, anebo určitě na houby. Nevím, jestli už jste našli, včera jsem byla, navštívila jsem Hradecké lesy jenom tak se psem a musím říct, že rostou, dokonce i praváky jsem našla. Takže tenhle nožík by se mi hodil, ale je tady jen a jen pro vás. Je tam logo Českého rozhlasu Pardubice, tak až najdete nějakou tu houbu, tak si na nás třeba vzpomenete. No a protože jsem říkala, že se budeme věnovat známým příběhům slavných českých značek, tak se dnes podíváme do Nového Města nad Metují. Mimochodem, celý seriál vysíláme nově teď každý všední den po 21. hodině, takové ty příběhy slavných českých značek. No a my míříme do Nového Města, kde vznikly, věřte, nevěřte, v roce 1954 první československé prototypy náramkových hodinek. Jmenovaly se Primky a vyrábějí se tam dodnes. Takhle jednoduché to dnes je. Věříte mi nebo ne? Ještě to můžu klidně zkrátit. Prostě první československé hodinky z Nového Města nad Metují se jmenovaly Primky. 726, 46, 48, 48, první odvážlivec už je na telefonu. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den. No a Blanka?
0: Ano.
2: Já vám věřím.
0: Je to poměrně známé asi, že to Nové Město nad Metují?
2: Jo.
0: Jestli pak jste měla taky Primky, nebo babička, maminka vaše, tatínek?
2: No, to určitě měli.
0: Já si taky myslím, že moc jiných hodinek zase tady tak na výběr nebylo, takže Primky hrály Prim. Tak já to ještě jednou, Blanko, zopakuji pro jistotu. První to má vždycky nejtěžší, ať máte dostatek času si to promyslet. V Novém Městě nad Metují vznikly v roce 1954 první československé prototypy náramkových hodinek a jmenovaly se Primky. Vyrábějí se tam dodnes.
2: Já vám věřím.
0: Tak jo, děkuju za váš tip a pohodový den přeju. Naschledanou.
2: Tak jo, naschledanou.
0: Další z posluchačů, dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Toník.
0: Toníku, hezký den.
3: První část vám věřím, Primky byly, měl jsem, ale už se nevyrábějí.
0: Vy myslíte, že už se nevyrábějí, že to zaniklo, ta továrna v Novém Městě?
3: Materiálky přišly na řadu.
0: Kdo přišel na řadu?
3: Baterové.
0: No jo, to je sice pravda, ale klasika je klasika. Já bych to tam nechala. Niku, nevěříte. Dobře, díky i vám, přeju pohodový den, ať se daří a naschledanou. Třeba někdy příště. No, tak teď to máme tady takhle krásně rozehrané. Uvidíme, co třetí z posluchačů na naše dnešní Věřte, nevěřte řekne. Dobrý den.
4: Dobrý den, Honza od Hradce.
0: Ano, dobrý den.
4: Něco mě tam nesedí. Primky mám z roku, nevím, který je a první potápěčský.
0: Pánečku.
4: Mám je do dneška. Ale to, co jste říkala, nevěřím.
0: Dobře, tak já už to nebudu rozpitvávat, zkrátka nevěříte.
4: Ano, děkuju. Ano.
0: Ať slouží vaše Primky i nadále, to je kvalita.
4: Ano.
0: Mějte se pěkně, naschledanou. Tak tedy ještě jednou. Dnes tvrdím, věřte, nevěřte, že v Novém Městě nad Metují vznikly v roce 1954 první československé prototypy náramkových hodinek. Jmenovaly se Primky a vyrábějí se tam dodnes. To je dnešní tvrzení. Můžete napsat studio.pardubice@rozhlas.cz a myslím, že nemusím ani už říkat, že se nehodí někde hledat na internetu. Zkuste jenom tak si tipnout, zapátrat v hlavě.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Tak, skončila píseň, ale rozhodně ještě nekončí naše soutěž Věřte, nevěřte. A teď právě otevírá dveře do studia dokonce Zahradník, náš dnešní host František Hlubocký. Ještě je udýchaný, Františku, ahoj.
1: Ale trošičku, no, jel jsem na kole.
0: No, ty si nemohl slyšet, o čem jsme mluvili
1: ne,
0: v dnešní soutěži Věřte, nevěřte. Já jsem říkala, že bavíme se tady o starých dobrých českých značkách.
1: Ano.
0: Že v Novém Městě nad Metují se vyrábějí stále ještě hodinky značky Prim. Říkalo se jim Primky, ale značka ano. Prim. A že v roce 1954 začala ta výroba a že ty náramkové hodinky opravdu už se jmenovaly takto. Já jsem to řekla tak nespisovně Primky. Někteří posluchači mě chytají za slovo, píší, ale to byla značka Prim. Ano, to je fakt. Věřil bys tomu?
1: Věřil, no, protože Primky byly moje první hodinky v páté třídě, který jsem dostal.
0: No, vidíš, a nejsi sám, protože mnoho posluchačů právě ještě volalo a psalo, říkali, to jsme dostala k 10. narozeninám, třeba paní posluchačka.
1: No, tak to je zhruba stejně.
0: Ale už je nemáš.
1: Nemám, bohužel.
0: No, těch krásných vzpomínek je tady celá řada. Nemám čas na to všechno číst, ale moc děkujeme samozřejmě vám všem, kdo jste se zapojili. A představ si, že to není pravda.
1: Není?
0: Ne. Ale...
1: A tak byli ve Štenberku?
0: Se, byl v tom obrovský chyták, totiž ty první hodinky se jmenovaly, ty byly značky Spartak. Jo, byly to značka Spartak a teprve od roku 1957 značka Prim. A to byl ten chyták a to nemůže nikdo vědět asi. Ale nicméně mnozí z posluchačů nevěřili, takže ty mám tady v kupičce, ale nevěřili proto, že si mysleli, že ta výroba už tam není. Ale výroba tam je,
1: je
0: stále, pořád se tam hodinky značky Prim vyrábí. A zajímavé číslo, taky do konce 80. let vzniklo v Novém Městě nad Metují kolem 15 milionů hodinek. Takhle strašně dlouhou historii to má. A potom se po privatizaci stala taková nešťastná věc. Oddělila se výrobní kontinuita v Novém Městě od ochranných známek a výsledkem bylo, že se na trhu objevovaly hodinky Prim od dvou různých výrobců. A ten spor po 20 letech skončil v loni a nakonec se ty obě značky sjednotily pod jednoho vlastníka a pokračuje to v Novém Městě.
1: Tak to je dobře.
0: Ale s tím Spartakem to byl tedy chyták velký.
1: Spartak bych typoval auto. To bylo první auto, který měl můj táta.
0: Bohužel, je to v tomto týdnu určitě jeden z možných chytáků a čeká nás zítra další. Zase už to mám nachystané, už se na to těším. Takže my si budeme pamatovat rok 1957, teprve značka Prim na hodinkách se objevila. První byl Spartak. Tak, víš co, pojď, vytáhni si jednoho.
1: Za to, že jsem nevěděl, tak si můžu vylosovat. Tak já jsem vzal úplně nejspodnějšího.
0: Ano, a je to posluchačka Radka Z. Tak, paní Radko, gratulujeme moc. A už se nám tady množí také dotazy zahradnické. František je tady, takže můžete zatím psát, třeba pokud vás něco trápí na zahradě, nevíte si rady, napište e-mail, anebo potom po 11. zatelefonujte.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na základních školách v Pardubicích platí nově zákaz používání mobilů. Radní sousedního Hradce Králové čeká odpoledne předposlední jednání před volbami. Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%, oproti červenci se nezměnila a nás čeká slunečno, jasno nebo polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia. Krásné slunné dopoledne z Pardubic, zprávy má Petra Beránková. Už týden si děti na základních školách v Pardubicích zvykají na zákaz používání mobilů. Plošné nařízení platí od 1. září a vztahuje se i na školní družiny a školní jídelny. Zároveň zakazuje používání chytrých hodinek a náramků, anebo přenosných herních konzolí v době výuky a o přestávkách. Ředitel základní školy Dubina David Pravec věří, že změna pomůže i v boji s dětskou kyberšikanou.
3: Máme to tady vlastně i vyřešené tak, že pokud samozřejmě pan učitel nebo paní učitelka v hodině potřebuje k výukovým věcem použít mobil, tak přes její vlastně jakoby svolení je možnost použít mobilní zařízení a mobil.
2: V sousedním Hradci Králové se v jednu odpoledne sejdou radní města. Půjde o jejich předposlední zasedání před říjnovými komunálními volbami. Zabývat se budou například výsledkem mimořádné kontroly ve správě nemovitostí a návrhem opatření ke zvýšení bezpečnosti finančních operací a ochrany dat v dalších příspěvkových organizacích města. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Radní města budou na svém úterním zasedání projednávat okolo 60 bodů. Věnovat se budou například výběrovému řízení na ředitele nebo ředitelku správy nemovitostí Hradec Králové či stezce u Plačického nadjezdu. Mezi dalšími body k projednání je také rekonstrukce gastroprovozu na magistrátu města nebo podpora speciálních pedagogů.
2: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila. Zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně asi o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 míň. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem dosahovala 4,5%. Kauza privatizace Mostecké uhelné z 90. let se vrací před soud. Bude se zabývat případem dvou ex-manažerů, kteří byli v roce 2023 nepravomocně odsouzeni do vězení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli stát o víc než 2 miliardy korun. Sport. České basketbalistky skončily na mistrovství světa bez vítězství. Na závěr základní skupiny v Berlíně podlehly Spojeným státům americkým 64-105 a obsadili konečné 15. místo. Na šampionátu Česku chyběly dvě podkošové opory, Julie Reisingerová a Emma Čechová. Trenérka Romana Práčková ocenila, jak družstvo bez nich bojovalo.
5: Když víte, že nemáte veškerému respektu ke všem hráčkám, nemáte úplně tu kvalitu, tak víte, že musíte udělat něco navíc a to si myslím, že ten tým pak semkne, takže tady bylo hlavně to něco navíc, to, že jsme museli jít za nějakou hranu. Jedním slovem, jako obrovská bojovnost celého týmu. Kdybyste mi řekli na prvním srazu, jestli budeme takhle hrát, tak řeknu, no asi těžko, protože to fakt nevypadalo.
2: V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. V týmu jsou i mistři Evropy do 22 let. V italském Modeně Češi jako první v pátek narazí na Řecko. Počasí. A nás čeká teplo. Bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, denní maxima 28 až 31 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 20 až 24 stupňů. Vítr dnes povane mírný jižní až jihovýchodní do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tlak mírný a bio dnes dvojka a to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: V Hrochově Týnci opravují most přes Novohradku. Řidiči tam musí počítat s komplikacemi. Stavbaři pracují na hlavní trase číslo 17 a provoz přes most je vedený Kyvadlově jedním jízdním pruhem. To vše až do listopadu. Ať už míříte kamkoliv, klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A při té klidné cestě můžete poslouchat povídání s pardubickým skvělým zahradníkem Františkem Hlubockým. Pojď, dáme řeč.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Radio poradna.
1: My máme Eldorádo tady teď s Františkem Hlubockým. Nádherná kytička zase, František nikdy nezapomene. A vždy je to aktuálně, co kvete na zahradě.
2: Něco.
1: Tak dneska tady máme jiřinky, bílá, růžová, taková temně fialová. A nevím, jestli se těmhletěm plnokvětým říká pompony.
2: No, tohle jsou spíš
1: balky.
2: Takhle, já říkám pomponky všem s tímhle tvarem květu, ale...
1: Je to špatně.
2: Je to špatně, protože tohle jsou balky. A menší jsou a ještě trochu jinak zavíjený pomponky, ale je si to hodně podobný. Takže někdy i sami jiřinkáři ti řeknou, no to je spíš balka, nebo to je spíš pomponka.
1: Já jsem jinak, tohle všechno načerpávala, tyhle informace taky, teď byla nedávno o víkendu v Dolní Rovni výstava určitě. Jiřin. A ty chtěl ještě něco doplnit?
2: No ty dvě jiřinky mezi tím mají krásný jméno, ty takový ty sluníčka.
1: Aha.
2: Okružákovité.
1: To je hezké. A ty jsou úplně jiné zase.
2: To je úplně jiřinka, ona je od přírody nebo od botaniku pozvaná Dahlia, pojmenovaná Dahlia variabilis. Jiřinka proměnlivá. Takže
1: a to teplo taky s nima trošku zamávalo, jak jsem se dozvěděla od jiřinkářů. Někteří ani nevystavovali, protože ještě nekvetou. Přece jenom teploty na 30 stupňů tak nějak pozastavili růst.
2: Brzděj.
1: Ale
2: brzděj.
1: Snad pokvetou, budou určitě krásné.
2: Jo, teď jenom takhle buďme, aby mít velké přání, někdo říká, že pomáhá, někdo říká, modli se třeba k svatému Petru. Tak já budu dělat oboje, aby nepřišly brzo mrazy, ale to velké přání už vysílám pořád, protože potřebuji rajčata, papriky, aby dozrály.
1: Ale ta úroda je, ty si přinesl spoustu kuliček. Červené, oranžové, žluté, malé, větší a dokonce tady jednu takovou zajímavost. Tohle rajčátko, nebo dvě dokonce, mají takovou krásnou pěticípou hvězdičku u bubáku.
2: Hele, budeme jaksi tvrdit, že to je nová odruda, nebo se přiznáme?
1: Přiznáme se.
2: Přiznáme se. Může si k tomu někdo dopracovat sám, ale tohle je čistě náhoda. Každý květ má, že jo, plátky korunní a kališní, ale rajčátka mají takové pěticípé kalichy a když zůstanou ty přilepené ty cípy, to rajče, dokud je zelené a dokud dozrává, ty se nezvednou, tak to rajčátko pak má světlou hvězdičku. Takže se můžou dělat i legrácky, můžeme si vystřihnout třeba z papíru nebo z něčeho srdíčko třeba, nebo z nějaký samolepky a na zelený rajče, ale dělá se to i na jabko, ještě na zelené, to nalepit, aby tam drželo a nechat to dozrát. A sluníčko vykouzlí, že všechny osluněné části zčervenají a ta, co je přikrytá, bude zelená a budete mít třeba z lásky na jabku napsáno.
1: No, nebo na tom rajčeti.
2: To musel by být hodně velké. Tady si necháme ty hvězdičky.
1: Dobře. Františku, tak co, jdeme pracovat.
2: Jdem pracovat.
1: Já se budu věnovat s tebou určitě ráda v jiné révě, protože jsme to tady nakousli s Radkou Svatošovou tento týden, ale do těch zahradnických věcí jsme se příliš nepletli, to je na tobě, ale teď tady zodpovíme, když jsme u těch rajčat, jednu z otázek, kterou posílá paní Dana z Osíka u Litomyšle. Píše, letos jsem visela semínka paprik ze svých loňských paprik. Žádná nebyla pálivá a letos sklízím všechny pálivé papriky. Čím to mohlo být?
2: No, je to moc hezké si set vlastní semena z přesevu a nedoporučuju ani náhodou, pokud to není nějaká ta stará, ustálená hodně odrůda, o které to víme, že teda, jak bych řekl, děti od té matky nesou její vlastnosti, tak se to nevyplácí. Speciálně ne, koupíme-li ty nové odrůdy, které jsou kříženci první generace, značeno F1, na každém sáčku u toho je F1, a ty mají speciální nějaké vlastnosti, jsou šlechtěné a mají zvlášť tátu, zvlášť mámu, ručně opileno a kříženci nebo potomci první generace mají dobré vlastnosti obou rodičů. Proto se to kříží, sladkost, barvu, úrodnost, jo, prostě všechny možné dobré vlastnosti se tam otisknou, ale pouze v první generaci. Jakmile ta semínka nasejeme, příští rok mohou se rozštěpit, můžeme tam mít pět různých třeba barev, odrůd, ale i chutí. A tady u těch paprik se většinou vrací palči pálivost.
1: Ano, protože ty původní byly původní všechny pálivé.
2: Původní plané druhy byly pálivé a tu nepálivost získali až šlechtěním. Tudíž doporučuju si koupit ta semínka a nemyslet si, že teda ušetřím.
1: Tak to byl první dotaz zodpovězený.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Tento týden jsme tady nakousli téma vinná réva a jestli je čas právě v těchto dnech nebo na podzim sázet nové hlavy. A to je otázka přímo tady na našeho zahradníka Františka. Je to ideální teď na podzim nebo spíše na jaře?
1: No, trochu je to jedno. Jelikož je teď poměrně teplo, tak já nevím, když se to stihne vysázet, dejme tomu do toho takového konce listopadu asi tak, tak skoro bych řekl lepší, ale je nutný teda tu vysazenou, koupenou rostlinu, jak se říká, nakopčit po zahradnicku nebo po vinařsku.
0: Co to znamená?
1: Nakopčit to značí, že jo, zasadíme, doufám, že teda to bude roubovaný, tak budu mluvit o roubovaných, která je na klacíku, nahoře je ta ušlechtilá část a je tam místo, kde byla srostlá s tím, takže ten kmínek, tu pláňku, řekněme, aby byla tak pár centimetrů nad zemí, aby nebyla v zemi, ale musí se udělat na ní taková hromádka ze země. A ona si tam hezky počká, zakoření a z jara dřív vyraší a neodhrnuje se dřív z jara ta zem.

0: Dá se víno zase, nebo hrozny docílíme i z pravokořených sazenic, to značí kousky révy ostříhaného se v únoru dají zasadit rovnou do země, můžeme si to zkusit, koření dobře, ale to roubování má za účel. Ta podnož, na které je, je to jakoby planá réva, která má mohutnou chuť růst, má mohutný kořenový systém, naopak se doporučuje nenechávat ty horní kořeny, jak dorůstá trochu i okolo ní, aby si pustila kořeny až třeba 7 metrů hluboko dokáže a ona si opravdu za tou vodou dojde. Jo, nemusíme mít starost možná jednou, dvakrát po vysazení zalít. To je jeden důvod a druhý důvod je, sice v Čechách to ještě není moc rozšířený škůdce, ale na Moravě už delší dobu révokaz, což jest, jak bych řekl, mšice, která žije právě na kořenech těchto ušlechtilých rév, tedy už těch pravokořených, která má ty svoje kořeny, zatímco sád, anebo jí prostě míza z kořenu těch planých rev,
1: jí
0: nechutná, tak na to nejde.
1: Takže lepší asi je, přece jenom pro začátečníka lepší koupit si tu roubovinu.
0: Tak vzhledem k tomu, že nikdo si nezakládá velkou vinici, aby teda náklady mu to nějako za 3, za 4 sazenice, aby ho položili.
1: Jasné.
0: Tak a ještě bych teda teď zase doporučil kupovat speciálně, když to máme pro sebe a na jídlo, tak odrůdy, které se říká stolní, nebo chrupky, stolní odrůdy je jich teďka daleko víc, které jsou většinou takové, že se dobře jedí, dobře se dají třeba i kompotovat a mrazit. Aha. Ty moštové odrůdy, to jsou ty takové, které jsou ty ohromné vinice toho. Ty se drtí, ale ty zase nemají tu dužninu, mají ty bobule menší, ale mají jich zase o to víc, ale daleko snadněji se z nich lisuje ta šťáva a mají ty...
1: Na burčák, na víno.
0: Na burčák,
1: potom.
0: Na víno. Na, ano, víno je už nápoj. To ne, tak, rostlina kdo, je réva a nápoj je víno.
1: Je víno, takže kdo chce jen tak si vyzkoušet a potom ochutnávat ty hrozínky, tak lepší stolní odrůdy.
0: Stolní odrůdy. Tak a teďka jsem ještě poslouchal právě
1: Radku?
0: Povídání Radky třeba na ten čaj, jak doporučovala. Myslím si, já jsem to sice nepil, ale všechno možný okolo révy, nebo to znám, to bychom si mohli dlouho povídat, ale čaj zrovna jsem nepil a určitě bude dobrý, určitě bude zdravý, ale právě pozor na to z rév, které jsou speciálně, nejsou speciálně pěstované, tyhle ty rezistentní, tak ty běžné moštové se musí 2-3x za sezonu ošetřit proti plísním a tam by mohly být zbytky, takže buď jste révy naší, o které víme, že nebyla
1: že
0: ošetřená.
1: No,
0: a nebo tyhle ty rezistentní se v podstatě stříkat nemusí. Jo, ty kromě nějakých nepříliš významných škůdců nebo chorob na ně nic nejde, protože jsou už na to vyšlechtěné a chuťově jsou i velice dobré.
1: No, my máme doma hlavy a ty bohužel něco napadlo, takže z těch bych ten čaj určitě nedělala.
0: Ne.
1: Mimochodem ale ochutnala jsem a je dobrý, plahodný.
0: Já věřím tomu.
2: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Krajina okolo Pěšic na Vysokomícku je plná příběhů, dávných tradic i tajemných míst a my vám o nich povíme. Zamíříme například k zaniklé středověké tvrzi Kozí nožka, navštívíme kostel svatého Vavřince v Řepníkách a taky se vypravíme do nedalekého Mravína, kde se zachovala celá řada původních vesnických stavení. Věděli byste, co je to trkač? I to vám s etnografkou Soňou Krátkou vysvětlíme. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou

0: Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Pana Mraku, Daniel Landa. My tady pořád uzobáváme, ne my, já tady uzobávám rajčátka ze zahrádky Františka a jeho sousedek.
1: Ano, to jsou barterový obchod, já tomu říkám přes plot. Hele, já toho mám hodně, já ti kousek dám.
0: Tak to je, ale to je prostě to nejkrásnější na tom. Všechny jsou vynikající, ale tyhle ty tmavě žluté, ty jsou úplně jako med sladké, opravdu výborné. Tak pojďme ještě zkrátit možná ty výhony.
1: Určitě, jenom
0: čas.
1: Jako kdybych řekl, vemte srp, když se seče trávník, neudělejte to nůžkama nebo nožem. Všechny ty zelené vrcholy, kde už jsou jenom květy, tak pokud možno odstranit i z paprik, ať ty malé zelené, co tam jsou ještě nasazené, mají sílu dorůst. Ono se nám přece, je to fajn, že není takové teplo, ale už se ty dny krátí. To chladno by těmhle rostlinám nevadilo, ale je už míň hodin k dispozici k růstu.
0: Tak, já jsem slíbila taky našim posluchačům, že v krátkosti řeknu recept na ta sušená rajčata, která tady máme. A mnoho kamarádek mi říká, mně se to nepovedlo usušit, ono to je jak papír, jenom takové kůrky z toho zbyly. Tak já jsem si našla recept a docela se to povedlo, mám z toho radost. I vizuálně, víš, to vypadá docela hezky.
1: Já se těším, budeme, ochutnávka bude, až přijdu domů.
0: Tak jestli to chcete zkusit, máte opravdu velikánskou úrodu rajčat, tak nejlepší jsou ta kulatá, abyste udělali tak půl centimetrová kolečka. Jo? Půl centimetrová kolečka. Osolíte, ocukrujete lehce, tak jako když solíte polívku, dáte na ty plechy nebo do sušičky na 70 stupňů, minimálně ale 10 hodin to chce. A jako když sušíte jablka třeba, nemělo by to být docucha, mělo by to být takové lehce pružné, to rajče. No a potom už je necháte vychladnout, nandáte do těch skleniček, přidala jsem tam česnek, bazalku, zalila kvalitním olivovým olejem, zatáhla víčko a bylo to. Jenom pozor na tu jednu skleničku, spotřebujete strašně moc rajčat. Ono se to seschne.
1: Tak?
0: Jo, takže takhle. A máme tady dotaz, Františku. Tak já tě poprosím, nasadit si sluchátka, bude po telefonu tentokrát. My vás zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Marie. A já jsem se chtěla zeptat pana Hlubockýho. Mě pomrzlo samozřejmě jako cíkovník a ty plody jsou ještě takový jako tvrdý, menší. Když bych to potom nechala, než přijdou mrazí a otrhala to nedozrálí, dojde to potom nějak.
0: Je vám jestli to správně chápeme, tak vám v loni pomrzl a teď máte nový a bojíte se, aby se nestalo to samé.
1: Já se jenom ptám, ve volné půdě nebo v květináči je?
2: No je v půdě.
1: Ve volným. No, Bůh je mocný, jak se říkne, záleží na podzimu. Hleďte, nechte to být. Já nemám zkušenost teda, že zelené plody by nějakým způsobem mohly dozrát jako jablka u nás. No, nic horšího se nestane, když to vyzkoušíte a nebude vám to chutnat. No tak.
0: Tak to nebude.
1: To nebude, a kdybyste to na tom keři nechala. Někdy se stává, ono to totiž v domovině ty fíky mají třeba 2-3 úrody. Někdy se stává v klidné zimě pěkné, jestli je na místě nějakém uzdi u domu a ukrytý třeba větvema nebo tou nějakou textílií, tak ty zelené plody na těch větvičkách vydrží a z jara dozrají. Jinak doufám, že to je teda už nějaká z těch odrůd, která se prodává pro pěstování tady, nebo je to semenáč dovezený?
2: To právě jsem dostala, ale bylo to jako kdyby odrůda, která nevymrzá. No, tak...
1: no on nevymrzne, zkuste to takhle, pak co nejdéle to nechat, pak teda i nějako vzdušně šikovně ochránit, no kdybyste na to postavila, jak se říká, zelený skleněný šturc, tak to pod tím dozrem, my jsme mývali vždycky takhle na konci skleníku ještě za dob mé činnosti býval jeden keř fíků. A tam jsme chodili z oba, ty byly dobrý.
0: Tak to asi paní nemá, že jo, pod sklem. No. Ale je pravda, že lidé to teď hodně kupují. Tak. A zvláště na Moravě tam už běžně jsou fíkovníky a nádherné. Jsou stromy.
1: A většinou jsou nejlépe, že jo, na konci vinice uzdi. V koutě uzdi, kde ta zeď je ze dvou stran a ona mu v zimě drží teplo, že ty plody, on třeba schodí listy, ale ty plody neopadají.
0: No tak my vám přejeme, to dozraje. A díky za dotaz.
2: Ale ještě se zeptám, jako jak velký mráz jako snáší.
1: No, věř a vůle tvá tě uzdraví, jaká bude zima. No, nedá se svítit.
0: Záleží taky na odrůdě.
1: Na odrůdě, na vyzrání. No, není to jabloň, s kterou jsme tady zvyklí pracovat.
0: Tak jo, ještě jednou díky za dotaz a pouštíme písničku. Naschledanou.
2: Děkuju.

0: Jenom abychom nějak uzavřeli ty fíky, píše paní Petra. Jak se ptala paní na ten fík, já jsem loni zkusila utrhnout zelený, nezralý a nedozrálý, jenom jakoby zgumovatěl, zvadnul. Takže to je potvrzení.
1: No,
0: radši to tam nechat a vyzkoušet.
1: Nechat vyzkoušet, snažit se ochránit, aby vydrželi do jara, budou to první, kteří budou zralí.
0: Máme tady další dotaz od paní Marie ze Žamberecka. Ptá se, jestli je ještě vhodný termín k zasetí kopru k podzimní sklizni.
1: No, kopr je poměrně teplomilný, může se i ven, anebo je to jeden z častých dotazů, co na uvolněné místo ve skleníku, třeba pro ty okurky, teď i moje okurky už ve skleníku odcházejí, no přišel jejich čas, ale dali okurek jsme měli hodně. Takže na to se právě mohou naset kopry nebo takové všelijaké ty špenáty, polníček, kozlíček, který nám ještě vzejde a kterému nebude vadit, nebo těmhle rostlinám nebude vadit, že bude lehký mrazík třeba později v zimě a můžeme si na ně chodit, můžeme si tam i třeba petrželku naset. A kopr tedy vzejde tam určitě lepší, protože tam
0: bylo jenom
1: na ně ve skleníku a protáhne se mu zase ta, jinak kopr pak zmrzne, že když přijde mráz, ale myslím si, že si ho ještě do těch Vánoc tady užijeme do polévky a do omáček.
0: A na venkovní záhony?
1: Na venkovní záhon ideálně, jde to i do skleníka, ale já jsem včera nasel venku řekvičky, takové ty všelijaké nařídko.
0: Kdy budou tak ty řekvičky, že dnes nasejeme?
1: Za 6 týdnů asi tak, to je tak půlka října, druhá půlka října. No právě řetkvičky v tuhle dobu vyseté, sklízené na dušičky, není na dně. Šťavnaté, sladké. Chtějí teda naset řídko a dost vody zalévat, ale dají se ještě snadno ty saláty a to takové ty listové saláty, ale jak jsem teď mluvil, ty špenáty a tohle všechno, to všechno se dá v klidu ven, protože můžeme mít i tuhle tu listovou zeleninu různou v klidu venku i přes mráz. Mnohdy právě takové tyhle ty česáčky, saláty, jak to říká dubáček, to má různé vyseje a chodí si je trhat a oni se pak dají ty rostlinky klidně vytáhnout celá, když už by hrozilo zmrznutí. Lehkej mrazík, šedivec, jak se říká, salátu nevadí, tak zase třeba do listopadu tam budeme mít tyhle ty lupeny, ty vitamíny.
0: Ano, budeme mít ty mladé výhonky.
1: Ale oni jsou lepší, je to, tyhle ty rostliny všechny jsou lepší právě podzimní, protože tam není zbytečné vedro a jenom nám nezbývá nehnojit samozřejmě, ale jenom dostatek vody nenechat, jako zavlažovat.
0: S těma řetkvičkama to půjdu teda ve tvých šlépějích, vyzkouším. Poslední dotaz tady máme od pana Mirka. Vypěstoval bestrnou ostružinu a ptá se, letos má spoustu nových výhonků, jestli má zkrátit nebo až na jaře?
1: Takhle, pakliže nepřekáží, nemusí, ale může je trochu zkrátit, protože já zrovna jsem říkal, mě moje ostružina se zbláznila, koukal jsem
0: to včera. To jsou pruty potom.
1: Prut 5metrový, jsem takový ohromný oblouk, jako střihnu ho třeba v polovičce. To se nedá nic dělat a pak se ještě, hlavně teda teď ze všech malin, ze všech těchto odstružin z toho, kdo to ještě neudělal, odstranit až u země, vystřihnout odplozené letošní výhony. Nenechávat tam ty staré, nechat tam jen ty nové. Jestli je zkrátíme, aby nám nepřekáželi, anebo je necháme až na to takové předjarní, to už je naše věc.
0: Ale na těch nových, na těch hladkých porostou příští rok plody?
1: Ano, budou? Právě tak. Na těch letošních hladkých výhonech u malin, u všech těchto těch právě příští rok bude sklizně. Na těch starých, co letos dali sklizeň, nic nebude, akorát se tam budou držet do jara škůdci a choroby.
0: Tak teď už je to naprosto jasné. Františku, moc děkujeme za vyčerpávající zahradnickou radioporadnu a za 14 dní opět na viděnou.
1: Budu se těšit, budu se moc těšit.

0: Už je čas opět na naše předškoláky. Jedno známé české přísloví mluví o tom, že bychom neměli kritizovat dárky ani hledat chyby na tom, co jsme dostali zadarmo. Víte, které? Dnešní, možná těžké téma pro předškoláky a Terezu Beránkovou.
1: Co to znamená, když se řekne darovanému koni na zuby nehleď?
2: Nekoukat do očí koníkovi.
3: Nekoukat na koně.
4: Nekoukat na zuby.
1: A co ty si myslíš, že to znamená?
5: Když dostaneš dárek, který se ti nelíbí, tak nebuď na ně naštvaný.
1: A ty už jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
5: Já jsem superhrdiny a byly vůbec k prdu.
1: A ty jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
6: Nějaký takový mačkací hračka, ale pak se mi zalíbily.
1: Takže se ti nakonec líbily?
6: Jo.
1: A ty už jsi někdy dostala něco, co se ti nelíbilo?
7: Nevím.
1: Takže dostáváš jenom dárky, které se ti líběj?
7: Jo, já jsem dostala a mně se tam hezky líbilo.
1: A co pak si dostala?
7: Tablet k Vánocům.
8: Já jsem si přel k narozkám kufr, ve kterým jsem měl samý sladký.
1: A to se ti líbilo?
8: Jo.
1: A děti, víte, co znamená, když se řekne lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?
5: Já nevím. Že holub nesmí být na střeše.
1: A proč nesmí být na střeše?
5: Protože by ti pak mohl pokadit dům.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Stále posloucháte Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, ale chýlí se ke konci a já jenom čekám, jestli už Mirek Hruban bude moci promluvit, nebo stále křen úřaduje ve tvých útrobách.
1: Hezký den, úřaduje, hřeje pěkně teda. A to jsem si dal jenom na špičičku prstíčku, abych ochutnal.
0: František ti dal ochutnat svůj křen naložený.
1: My jsme si poslední, když tady nebyla, právě povídali o tomhle křenu a Franta ho vychválil do nebes, že to je teda křen, který má opravdu grády.
0: Píše,
1: když se vezmete víc, tak to bolí až takhle v tom zátylku, to znáte, tak jsem opatrně vzal na špičičko, teď jim to pálí v těch trubkách, která má to opravdu tah.
0: A budeš to mít všechno vypálené, vydezinfikované, budeš zdravý jako řípa.
1: Možná to porazí mě.
0: Pojďme k dnešním odpoledni.
1: Tak
0: co
1: dáme
0: nabídeme?
1: Si další písmenko naší řidičské abecedy. Včera to byly připojovací pruhy, dneska to je, no, nespomenu si, kdo má přednost, když asi jsou tři průběžné pruhy a všichni chtějí do toho prostředního.
0: Aha.
1: Nevím, nepamatuju si, abych
0: to nevadí, tady, však si to
1: prostě
0: řekneme.
1: Budeme se učit řídit. Tak, no a s naší stopařkou regionální Milenou Vápeníkovou vyrazíme na benefiční festival pro farmu u Veselýho psa, ten se koná v Rábech a také to bude trochu o houbách, protože jsem se dozvěděl, že začínají růst, bohužel přibývá tím pádem i otrav houbami a také si mnozí houbaři z lesa neodnesou pouze plné košíky hub, ale občas i pokutu, takže vám řekneme, na co si dávat v lese pozor, abyste nepatřili mezi ně.
0: Nalákal nás Mirek Hruban určitě k dnešnímu odpolednímu vysílání a pěkný den přejeme.
1: Hezký den.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Stavební práce na kruhovém objezdu u Kotlířova na Svitavsku komplikují dopravu. Správa železnic zaplatí miliardy korun za modernizaci tratě mezi sousedním Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. V Národním parku Šumava je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. A dnes bude slunečno a teplo bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 31 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ode dneška až do pátku musí řidiči počítat s dopravním omezením na křížení hlavních tahů číslo 35 a 34 u Kotlířova na Svitavsku. Silničáři tam předělávají kruhový objezd. Doprava ve směru na Moravskou Třebovou je řízená Kyvadlově. Silnice na Litomyšl je zavřená úplně, říká mluvčí silničářů Petra Drkulová.
4: V úterý a ve středu bude provoz na Moravskou Třebovou a Svitavy veden Kyvadlově a směr na Litomyšl bude úplně uzavřen. Během čtvrtka a pátku bude Kyvadlová doprava ve směru na Litomyšl a Moravskou Třebovou. Úplně bude uzavřena silnice 1/34 do Svitav. Řidiče prosíme o trpělivost.
3: V okolí pardubického letiště bude v září v některých dnech větší hluk, taky večera v noci. Důvodem je pravidelný noční výcvik pilotů taktického letectva. Ti musí kvůli udržení kvalifikace absolvovat část letů taky za tmy. Trasy a výšky letů armáda plánuje tak, aby hluk v okolí co nejvíc omezila. Armáda o tom informovala na webových stránkách města. Správa železnic vypsala tender na celkovou rekonstrukci a zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Stavba je naplánovaná od března příštího roku do konce roku 2029. Ve stanicích vzniknou nová bezbariérová nástupiště a v Třebechovicích pod Orebem taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Zakázka je rozdělená na tři části a její maximální cena je téměř 6,9 miliardy korun. Přestavbou projde přibližně 20 kilometrů dlouhý úsek, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
5: Ten je součástí záložní trasy za hlavní koridor, a to nejen pro osobní spoje, ale i pro nákladní dopravu. Díky modernizaci a přidání druhé koleje pojme tato spojnice víc vlaků, ty navíc zrychlí ze současných 100 na 160 km v hodině. Jízdní doby se tak zkrátí až o 7 minut.
3: Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Mezi nimi jsou například dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun. Území teď zabezpečila policie. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek případu pohlavního zneužívání dvou dětí. Muž půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud poslal pachatele do vězení. Ústecký krajský soud mu po odvolání dal podmínku. Soudkyně Jana Kurešová podmínku vysvětluje například tím, že 12-letý chlapec byl narušený už před zneužíváním. Nejvyšší státní zastupitelství teď může podle mluvčího Petra Malého například navrhnout stížnost pro porušení zákona.
1: Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vysoké 28 až 31 stupňů, na horách 20 až 24. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, jak jsme říkali ve zprávách. Pozor na silnici 1/35 u tunelu Hřebeš a Kotlířova, tvoří se tam velmi dlouhé kolony.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 12 hodin, 4 minuty, je tady úterní poledne a také okamžik, kdy v našem vysílání startují písničky od srdce, což, jak dobře víte, je hodina plná jednak muziky, ale především vašich vzkazů, pozdravů a také gratulací, které můžete posílat na známé kontakty. My moc rádi vyřídíme a některou z těch připravených písniček samozřejmě připojíme. A abyste věděli, co máme na výběr, kdo nám zaspívá a zahraje, tak jenom namátkou Michael Jackson, Anaka, Buty, Meky Žbírka, skupina Kabát, Petr Kotwald, Robbie Williams, Pet Shop Boys, Petr Rezek a startujeme s Darou Rollins. Tak pohodový poslech, pokud obědváte dobrou chuť a už se těšíme na vaše vzkazy, kam je posílat, připomenu za chvíli.
6: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Dara Rollins, Čo o mě věš, s vámi Český rozhlas Pardubice, úterní poledne, ještě stále pořád můžeme říct. No a před námi v podstatě písničky od srdce, tak pojďme rychle připomenout kontakty. I dnes je vám k dispozici naše SMS-kové číslo 90 011 04. Textovky posíláte ve tvaru Pardubice, Mezera a váš vzkaz. No a nezapomeňte, že do zprávy se vejde jenom 160 znaků. Pokud to chcete napsat víc, tak doporučím spíš e-mail a naší adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, anebo nám zavolejte a řekněte to sami. Linka má pořád stejné číslo, to znamená 726 46 48 48. Puste se do toho a my si dáme další písničku od Petra Reska Modrázem. Bude to dnešním oslavenkyním Mariana a Mariola dnes v kalendáři. Tak všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, splněné přání navrch a krásný den.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Pokaždé, když ta telefonuje paní Věra, tak si říkám, to je neuvěřitelné, jaký optimismus má tahle naše posluchačka v hlase. Dnešek nebyl výjimkou. No a ráda by je poslala pozdrav všem posluchačům pro dobrou náladu, také pro nás do rozhlasu za to, že pěkně vysíláme, tak my moc krát děkujeme. A z té nabídky, která tu zazněla, se jí nejvíc líbila skupina Kabát. Tak Kabáti už jsou připravení, Houby magický také. No tak nezbývá, než popřát pohodový poslech, ať to paní Věra užije.

hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

Kluby magický, skupina Kabát, tak jsme si o nich zaspívali, v dobrém odpoledni o nich budeme také mluvit, protože začínají růst a třeba na sociálních sítích se objevují fotografie úlovků některých houbařů. Možná, že se také chystáte v nejbližší době do lesa, tak ať to klapne, něco přinesete a nepřijdete domů s prázdnou. Paní Jarka telefonovala, zdraví z Osíku všechny, no a z té nabídky, která tady zazněla, se jí líbí skupina Pet Shop Boys. Dalibor Janda nebyl, tak jsme vybrali tohle. Tak ještě jednou zdravíme do Osíku. Přejeme krásné pohodové úterní odpoledne, vydařený dnešek, zítřek i dny další a už mlčím, jdeme hrát.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Není lepší pocit, než se dobře najíst. Mnozí z vás teď obědvají, tak přejeme dobrou chuť. No a skvělou zkušenost s dobrým jídlem má i paní Anička, kterou zdravíme do České Třebové. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky všechny zdravím a chtěla bych doporučit v Opatově obecní hospodu, tam dobře vařej domácí jídlo.
0: No.
1: Byli jsme tam v neděli, moc jsme si pochutnali. A není na to, když vám to doporučej, chlapi světa znalí, tyráci, ty to mají všude, ochutnaný už.
0: Jasně.
1: A tak nemusíte váhat, opravdu to tam mají hezký, šikovný to tam je.
0: No.
1: Pěkný, holky tam chodějí.
0: To hlavně.
1: A tak, abych vás tam nalákala.
0: No jasný, jídlo, to je úplně jedno, hlavně, že ty holky jsou tam pěkný. A vy jste měla kanší se šípkovou omáčkou, jste říkala, to jste mě udělala úplně chutě teda.
1: No, a karlovarský knedlík. A moc jsme si pochutnali, já jsem si dala držkovou.
0: No.
1: Už jsem jedla ledas, kde udělám si ji taky doma, ale na ty jsem si fakt pochutnala.
0: A vy si umíte debužírovat, paní Aničko, to je krásné. Tak děkujeme za tip. No.
1: Synek si dal hovězí s knedlíčkama a moc si ji taky chválil.
0: Taky
1: takže
0: výborná.
1: Na ničem nešiděj, daj to poctivě, tak jak se to má dělat.
0: Dobře.
1: Takže tam taky pozdravuju ty hezký holky, ať se tam mají dobře a tím jde kšeft.
0: Dobře, tak zdravíme do Opatova, také vás samozřejmě, díky moc za zavolání, že jste mi udělala chutě, já jdu rychle zakousnout nějaké jablko nebo něco, protože dostal jsem hlad z toho všeho. Mějte se moc hezky.
1: To si můžu myslet, kdybyste viděl ten jídelní lístek,
0: no.
1: Nevím.
0: Tak díky za zavolání, naslyšenou.
1: Naschledanou.

Jednou ráno, tolik skupina Buty v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a teď další důležitý vzkaz, který tady mám k vyřízení už od včerejška. Máme zahrát písničku pečovatelkám města Luže za jejich laskavou, profesionální a odbornou péči. Jmenovitě to bude pro pečovatelky Moniku, Věru a Vlaďku. No a poděkování spolu s velikánskou pochvalou posílá paní Jana.

jsem jako kluk. Jen o návratu sním, přestože já vím, že si nezvyknu víc na mokré zdi a hluk.

A další vzkaz, tentokrát z Lunch Crew na v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Zdravím vás do rádíka, všechny pracanty, hlavně ty, co makají na polích. Já si teď řekla na brambořišti dokopáno jest. Pustila z ruky motiku, jdu se naobědovat, budu ráda, když nám všem pro radost zahrajete nějakou písničku, žádnou smutnou nebo ploužák, ale veselou, pěkně od podlahy. Díky, zdraví vás zde nás prosluněného Lunch Crew. No tak něco veselého, rychlého, takového od podlahy, co nás se trošku nakopne do další části dne, bych tady přece jenom měl. Pojďme do toho.

Já to říkal, že to přijde, sliboval jsem to i na dnešní dobré odpoledne, no a je to tady, houby, to bude takové hlavní téma, řekl bych, hezké odpoledne, chtěla bych poslat písničku vnukovi Radimovi, který mě včera odpoledne svezl do lesa a takový úlovek už dlouho nepamatuju, tak zahrajte jemu za odvoz, všem houbařům, kteří zpracovávají na dílku a vám, že hezky hrajete, díky, píše posluchačka Radka, tak škoda, že Radka nenapsala odkud a kde sbírala, každopádně vidíte to, slyšíte to, rostou a ne, že ne.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

3:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice a polední písničky od srdce. Máme tady pozdrav od posluchačky Zdenky. Dobrý den do redakce i všem posluchačům. Ráda bych poslala písničku pro radost své kamarádce Slávce do Chrudimi. Také je to pro vás a chtěla bych něco českého pohodovějšího pro nás starší. Děkuji, vaše posluchačka Zdenka. Tak jedna skoro už klasika je připravena.

Musela jsem si na chvilku odskočit, a tak jestli ještě nehrál Robbie, zahrajte mi ho prosím pro potěchu. I všem, kteří pracují a poslouchají Český rozhlas Pardubice, zdraví vaše posluchačka Majka. Tak pokud jste zpátky, pokud už posloucháte, Robbie je připraven.

Za 8 minut bude 13 hodin. Pojďme rychle na další vzkaz, který mi to zbývá k vyřízení. Zdravíme celý Pardubický rozhlas. Zahrajte pro celý tým expedice, jmenovitě pro Aleše, Vláďu, Libora, Petra, díky moc, Jana, nějakou pěknou českou pohodovku. Tak, mám tady Anuka, zavírá oči. Doufám, že jsem se trefil do vkusu. Ať to v práci rychle utíká.

Jsme na konci dnešních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Všechny vzkazy, které dorazily, jsem vyřídil, ty další schováváme zase na zítřek a ve stejném čase je v našem vysílání vyřídíme, to znamená mezi 12. a 13. No a co nás čeká dál? Michael Jackson, pak zprávy s Otou Gutwirtem, no a po nich Alex a host. Dnes dorazí Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Strážníci městské policie v Moravské Třebové začali častěji měřit dodržování rychlosti i v okolních obcích. Energetici vyměňují na Sněžce zastaralé kabely. Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5% oproti červenci se nezměnila. A odpoledne bude slunečné, teploty až 31 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Městská policie v Moravské Třebové rozšiřuje kontroly rychlosti taky do okolních obcí. Řidiči podle strážníků překračují povolenou 50 především na rovných úsecích silnic. Místa pro měření vybírají náhodně, říká velitel městské policie Radovan Zobač.
3: Přesný plán není, máme udělané okruhy v rámci ORP a hlídka sama se rozhodne v rámci toho okruhu, kde aktuálně bude měřit. Peníze ze sankcí z těch uložených pokut zůstávají v rámci ORPčka městu Moravská Třebová.
2: Řidiče i chodce čekají až do 11. prosince omezení na pardubické Studánce. Kvůli rekonstrukci plynovodu tam budou dělníci postupně zabírat a uzavírat vozovky a chodníky v ulicích Mandisova, Divišova a Musílkova. Práce jsou rozdělené do 6 etap a omezení se budou podle jejich postupu přesouvat. Společnost ČEZ Distribuce obnovuje na vrcholu Sněžky části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí. Snahou je zajistit dlouhodobě spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Podmínky nejsou podle mluvčí společnosti Šárky Lapáčkové Beránkové jednoduché.
4: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku, samozřejmě například bagr sem jel 4 hodiny. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
2: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila. Zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně. Údaje dnes zveřejnil úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem dosahovala 4,5%. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí ukončili. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuovaných 240 lidí, včetně některých pacientů na lůžkách. Ti se postupně vrací do nemocnice. V budově zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Podle mluvčí nemocnice anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. Za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno a velmi teplo, bude jasno nebo skoro jasno, teploty vysoké 28 až 31 stupňů, povane mírný jižní až jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou a stále platí, že nejsložitější dopravní situace je na silnici 1/35 nedaleko tunelu Hřebeč.
0: Zelená vlna známe lepší cestu. Alex a host.
5: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také Mr. Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shoda zvláštních okolností a až se mě tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a nejenom říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičit, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou. No.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvyk.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, kterým on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Vůči panu Mlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapitá objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A od táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se snadně nepovídal, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, takhle mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste se...
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil, a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším a jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatrujíš to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako jo, v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to je to, jako to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba. V dnešní době ta tolerance je vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, 680 let?
1: Ano.
0: Už 680.

0: to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dýchal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním big bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhlídnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty no ty hezky úklid a tím už končíme, jako když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty no ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý a že se musí před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo plést, to je jedno, kde nebo natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem, no ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujeme, 26, 27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli bys nám nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní vztah, já máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Marie Rotrové, no. Takže těch 26, ta dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: jo,
0: no. Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když to,
0: ten
1: je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menší, no tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajeme s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajeme jenom s Maruškou, samozřejmě hrajeme samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičená, tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No poctivě? Jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A když jste doma? Protože v práci asi úplně to není
1: no,
0: možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřílím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, jako, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obce Horní a Dolní Jelení propojila nová cyklostezka. Český premiér Andrej Babiš z ANO se podle Evropské komise nachází v potenciálním střetu zájmu. Pozastavila část dotací Agrofertu. Sanace kontaminované zeminy a sudů s nebezpečnými chemikáliemi na Šumavě začne na konci měsíce. A zítřek bude nejprve polojasný až oblačný, postupně zatažený se srážkami, teploty až 25 stupňů, ochladí se. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Horní Jelení na Pardubicku dokončilo dvě nové cyklostezky. Dalo za ně dohromady 10 milionů korun. Jeden úsek vede do Dolního Jelení, druhý propojuje Horní Jelení a Ostřetín. Obě cyklostezky jsou se smíšeným provozem, to znamená, že je můžou využívat taky chodci.
2: Horní Jelení postavilo nové cyklostezky s pomocí dotací. Vedou podél frekventovaných silnic a zvyšují tak bezpečnost cyklistů a pěších, včetně dětí dojíždějících do školy. Na několika místech se oba úseky napojují na silnice třetí třídy. Řidiče na to upozorňuje svislé i vodorovné dopravní značení. Z Pardubicka Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Čtvrtý městský obvod v Pardubicích dokončuje nový park v Pardubičkách. Vzniká tam altán s posezením, griloviště a hřiště na petánk. Přes park povede mlatová cesta, která propojí Kyjevskou ulici s cyklostezkou směrem na Červeňák. Nově se bude dát projít taky ke školní zahradě.
3: Radnice nechá na podzim v parku vysázet nové stromy a vzniknou tam taky záhony. Tráva se na některých místech bude sekat méně často, aby tam mohly růst různé druhy rostlin. V parku bude taky prostor pro pikniky a místo pro stánek s občerstvením. Úpravy vyjdou na zhruba 4,5 milionu korun. Stavební práce budou hotové na konci září. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Uvedla to mluvčí unijní exekutivy. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Babiš ČTK napsal, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá. V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát víc než 190 milionů korun. Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotážních útoků na elektrickou síť. Muž vzbudil pozornost úřadu poblíž západoněmecké elektrárny Weizweiler nedaleko Cách. Zadržený byl, když se snažil vyhnout dopravní kontrole.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno polojasno až oblačno, dopoledne od západu bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo a objeví se přehánky, odpoledne budou četnější. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů, za frontou se pak ochladí. Tlak se měnit nebude, biopřetopověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Hlášená byla dopravní nehoda na silnici 1/35 na daleku tunelu Hřebeč. Už by její následky měly být odstraněné, ale stejně tam počítejte s dlouhým zdržením a tvorbou kolon.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hudba, zábava a pomoc zvířatům. Už po páté se uskuteční veselý benefiční festival pro farmu u Veselýho psa. Na místě máme také naši regionální stopařku Melenu Vápeníkovou, se kterou se už za malou chvíli živě spojíme, aby nám přiblížila atmosféru a také řekla něco víc o této akci. No a za pár okamžiků pro vás budeme mít i řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Chybět nesmí ani muzika, před námi holky, kluzo, také Hana Zagorová nebo s Karlem Zichem. Zkrátka vše je na pohodové úterní dobré odpoledne připraveno, takže nezbývá, než to tady spustit. Přejeme pohodový poslech, doplním dneska 8. zářijový den a svátek mají Maríny a také Marioli. Přejeme všechno nejlepší a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Jestli se rozlobíme, tak o tom zpívá Hana Zagorová v úterním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Pojďte si teď spolu s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem přeci jen alespoň o chlup bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se celkem často chybuje. A dneska si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu. Teď už nezbývá popřát šťastnou cestu a také pohodový poslech.

0: Vzpomínky zůstanou, to byly holky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, už za chvíli Phil Collins, také skupina Tým a my teď vyrážíme do terénu pod Kuntickou horu.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: Právě dnes odpoledne se pod Kunitickou horou potkají lidé, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným. Koná se tam už pátý veselý benefiční festival pro farmu u Veselýho psa. Kulturní program začíná v 15:30 a nabídne především hudbu. Ovšem stejně důležité je vedle toho poslání. Nejde totiž o běžný hudební festival. Výtěžek akce poputuje na podporu farmy a její péče o zvířata. Co konkrétně si pod tím máme představit, tak to zjišťuje naše regionální stopařka Milena Vápeníková. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já jsem teď na Louce v Rábech, což je vesnice tady na Pardubicku, přímo pod Kunětickou horou. Tady už se všechno připravuje na zahájení toho dnešního benefičního festivalu. A ještě předtím, než si řekneme něco k tomu poslání, tak bych nalákala asi na program, protože tady vystoupí Jana Kociánová, také pardubická kapela Andy, Heidi Janku, Michal Horák nebo Vladimír Hron. Také bych asi se zasloužilo říct, že tihle všichni umělci tady vystoupí bez nároku na honorář, protože, jak už jsme říkali na začátku, je to benefiční festival. Jinak kromě toho jsou připravené takzvané losovačky o hodnotné ceny. V 17 hodin bude losovačka pro děti, o 6:30 potom pak už pro všechny. A já musím říct, že to bude taková dneska rychlá akce, protože v 15:30 má být začátek a v 19:00 už je naplánovaný konec. Samozřejmě platí to, že to benefiční akce na podporu farmy u Veselýho psa, ta je Zdražková u Sezemic. Loni se tady sešlo zhruba 1000 lidí, uvidíme, jak to dopadne letos, počasí nám zatím přeje.
0: Jak konkrétně můžou lidé přispět?
2: Tak jednak, asi v první řadě to je vstupným, které je dobrovolné, pak ty zmíněné losovačky, což si lidé můžou zakoupit takové lístky a na základě nich potom vyhrát ceny. Jinak QR kódy tady všude budou před akcí, při akci, po akci, takže přispět se dá samozřejmě třeba i zítra a nebo také tím, že si tady lidé něco zakoupí, tak i ta procenta z toho prodeje půjdou na farmu.
0: Jaká částka by se měla dnes vybrat a na co jí farma použije?
2: Loni se vybralo 120 000, z toho se vychází, takže letos je ta laťka nastavená ještě o něco výš. Ta cílová, taková vysněná částka, jak jsem se dozvěděla, je letos 150 000. Samozřejmě se uvidí, jestli se jí podaří nebo nepodaří dosáhnout a podle toho, jaká částka se vybere, tak podle toho ji farma u Veselýho psa využije. A vlastně o činnosti celého toho spolku si řekneme ještě ve vstupu za hodinu.
0: Tak my se budeme těšit, zatím zdravíme pod Kuntickou horu naši regionální stopařku Milenu Vápeníkovou. Naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Collins, jeden z mála hudebníků, kteří dokázali prodat přes 100 milionů desek, a to nejenom jako člen kapely Genesis, ale i jako solový interpret. Teď nám zpříjemnil úterní odpoledne, které stále trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Na hudebně vizuálním představení pardubické scény Kytice Karla Jaromíra Erbena se velkou měrou podílí i tanečnice, performerka a choreografka Denisa Musilová. Redaktorka Milada Velehradská ji zastihla během zkoušky a povídali si nejenom o její cestě k tanci.
1: Já jsem si vybrala takový druh pohybového umění, kde se cítím já dobře a který můžu tvořit. A je to něco mezi vizuálním uměním, divadlem,

0: pohybovým divadlem. Je to všechno možný dohromady.
1: Co jako máte proti klasice?
0: Já ji strašně obdivuju a obdivuji ty tanečníky, akorát, že to nesedělo s mým tělem. Ze mě by nikdy nebyla baletka, protože já nemám ty dispozice být baletkou a proto jsem nikdy k baletu netíhla.
1: Jak vás napadlo se živit pohybem?
0: Já jsem strašně ráda tancovala jako malá a pořád mým rodičům někdo říkal, dejte jí na konzervatoř, ale já jsem vlastně vystudovala první obchodní akademii, protože moji rodiče chtěli, abych měla pořádné vzdělání. Pak teprve jsem šla na konzervatoř.
1: Takže ta obchodní akademie se vám nehodila?
0: Hodila se mi. Když jsem hodně působila v zahraničí, tak se mi vlastně obchodní akademie hodila, protože jsem tam mohla pracovat na jiných místech než prostě tancem. Já jsem měla hrozný štěstí, že jsem potkala skvělou choreografku, když jsem byla v Izraeli. Ona mi otevřela vlastně květ taneční. My jsme získali cenu Ministerstva kultury za objev roku. Projela jsem prostě všechny divadla, v New Yorku jsme potom na to navázali a měli jsme spolupráci s Michalem Barišníkovem. Já jsem s ním byla na jeho festivalu, tenkrát ještě na Floridě, měl Ringling Arts Festival, tak tam jsme měli víc představení. Pak už jako já choreograf, tak jsem navázala na všechny tady ty úspěchy a jela jsem potom dál i sama. To byly vlastně jako nejlepší léta. Jsem našla sama sebe, protože mě vždycky přišlo, že já nikam nezapadám a že i ta moje představa tance je trošku jiná a vlastně nemusela jsem se nikomu podřizovat, mohla jsem prostě rozvíjet tou divnou vizi, jak se má tančit a měli jsme vlastně strašný úspěchy.
2: Říká tanečnice, performerka a choreografka Denisa Musilová, se kterou si povídala Milada Velehradská. Za chvilku se dozvíte zase něco, co v učebnicích nebylo. Tentokrát mrkneme do světa květin, ale ještě předtím tu budou Valdemar Matuška anebo Damien's. Dál přejeme pohodové úterý.

0: Já si vsadil na pár tónů Valdemar Matuška a s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Jestli pak víte, které rostliny mají největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: na čase být.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
3: Suché léto potrápilo nás všechny. Své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní? Chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard? Co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy? A čím vůbec hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí Lucie Pipiš. Tento čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

měsíce prázdnin byly pro houbaře v tom letošním roce celkem utrpením. Vedra a sucho způsobily, že oblíbené jedlé druhy hub, jako jsou třeba hřiby, rostly opravdu po skrovnu, anebo vůbec. Teď je ale zdá se všechno zapomenuto. Po sérii dešťů v závěru srpna se lesy a louky promáčely. No a mapa, která ukazuje, kde teď rostou houby, se celkem zazelenala. Houbaři tak nosí plné košíky, ale pozor, někteří i pokuty, především za parkování. Samotní správci lesa, tedy lesníci, sice běžně nemají pravomoc rozdávat ani vymáhat pokuty, můžou ale na porušení předpisů upozornit, zdokumentovat je a předat k řešení policii, obecní policii nebo příslušnému správnímu orgánu. Takže pozor na to, kde parkujete, když jedete na houby. No a v lesích navíc houbaře může překvapit i lesní stráž, která má pravomoci mnohem širší. Může například zjišťovat totožnost osoby přistižených při porušování předpisů, ukládat a vybírat pokuty v příkazním řízení, zadržet osobu, pokud odmítá prokázat totožnost, tedy osobu přistiženou při protiprávním jednání, a všechno předat policii. Pokud se lesní stráž rozhodne pro pokutu, tak na místě může vypsat bloček až ve výši 10 000 korun. Závažnější skutky pak projednává správní orgán a neřeší se pokutou na místě. A za co tedy budete popotahováni, tak pozor na to, jak, co a kolik toho sbíráte. Houby nebo jiné lesní plody můžete sbírat jenom šetrným způsobem, tedy ne tím, který poškozuje les. Také rozhrabávat nebo strhávat půdní kryt není vhodné. Vjezd do lesa autem nebo parkování bez souhlasu vlastníka, vstoupení do oploceného pozemku, kouření nebo rozdělávání ohně, na to veliký pozor, rušení klidu a ticha, táboření mimo vyhrazená místa nebo poškozování stromů, keřů, případně vykopávání sazenic a tak podobně. Takže opravdu v lese slušně, s nějakým citem a hlavně s respektem k přírodě. No a pak by to mělo být úplně bez problémů. Tak pěkné houbařské úlovky přejeme a zatím už další muzika pro vás. Před námi jsou Michal Tučný a Zdeněk Rytíř a jejich kosmický vandr.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: 15 hodin.
7: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Na základních školách v Pardubicích platí nově zákaz používání mobilů. Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě kvůli rozpočtu na příští rok. Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%, oproti červenci se nezměnila. A zítřek bude oblačný, postupně zatažený, teploty až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Už týden si děti na základních školách v Pardubicích zvykají na zákaz používání mobilů. Plošné nařízení platí od 1. září a vztahuje se i na školní družiny a školní jídelny. Zároveň zakazuje používání chytrých hodinek a náramků anebo přenosných herních konzolí v době výuky a o přestávkách. Ředitel základní školy Dubina David Pravec věří, že změna pomůže i v boji s dětskou kyberšikanou.
8: Máme to tady vlastně i vyřešené tak, že pokud samozřejmě pan učitel nebo paní učitelka v hodině potřebuje k výukovým věcem použít mobil, tak přes její vlastně jakoby svolení je možnost použít mobilní zařízení na mobil.
6: V okolí pardubického letiště bude v září v některých dnech větší hluk, taky večera v noci. Důvodem je pravidelný noční výcvik pilotů taktického letectva. Ti musí kvůli udržení kvalifikace absolvovat část letů taky za tmy. Nový projekt Mechová stezka, který dělá město Svitavy, bude hotový letos na podzim. Je zaměřený na rozvoj rekreační oblasti Brand. Vyznačení tras po stávajících lesních trasách, které vedou k pramenu řeky Svitavy a rybníku Rosnička, je hotové. Na dalších vylepšených dělnici ještě pracují, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
9: Součástí projektu je ale také zbudování parkoviště s kapacitou 20 míst, obnova a rozšíření venkovního workoutového hřiště a instalace 2 zajímavých odpočinkových míst. Celý projekt, který by měl být dokončen letos na podzim, stojí kolem 6 milionů korun a městu se na něj podařilo získat 3milionovou dotaci.
6: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
10: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
6: Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů, ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila. Zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem dosahovala 4,5%.
7: Počasí.
6: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno polojasno až oblačno, dopoledne začne od západu přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo a odpoledne bude většinou zataženo a vyskytne se místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, za frontou se ochladí. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Pozor na dopravní nehody, jedna je v Litomyšli ulice Kapitána Jaroše, hlášená nehoda osobního auta. Nehoda motorky je hlášená z Chvaletic, tam je to v Palackého ulici. A další nehoda na silnici číslo 34 Adámkova třída v Hlinsku, nehoda dvou osobních aut.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak se nám to na těch silnicích trochu dramatizuje, buďte opatrní, za volantem přejeme šťastnou cestu a dál také pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice a dnešního dobrého odpoledne. Je úterý 8. září, Mariany slaví svátek, posíláme gratulaci, pošleme i muziku. Máme tady Mekyho Žbírku, zaspívají Jiří Korn nebo také Lenka Filipová. Farma u Veselýho psa dává šanci zvířatům, která by jinde jen těžko hledala domov. Dneska pořádá pod Kunětickou horou hudební festival na podporu své činnosti a my se opět spojíme s naší regionální stopařkou Milenou Vápeníkovou, která sleduje atmosféru přímo na místě. Zjistíme něco víc o počasí, které nás čeká ve zbytku dnešního dne a v příštích dnech. No a také ještě prolistujeme třeba kalendárium. Tak užívejte úterý spolu s námi a přejeme pohodový poslech.
7: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Žal se odkládá Jiří Korn a s vámi je stále úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, Andrea Bocelli, Lenka Filipová nebo Dalibor Janda už za chvíli v našem vysílání.
1: Počasí.
0: A jdeme kouknout na oblohu, na tu dnešní i na tu, která nás čeká v příštích dnech. To všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak venku za okny léto, jste říkal, teploty letí nahoru. Jak to vypadá aktuálně? Co nás čeká ve zbytku dne?
2: No, momentálně se teploty pohybují od 28 až do 31 stupňů. S tím, že přece už po čtvrté hodině teploty začnou stagnovat a pomalinku klesat, no a až do poslední do zítřejšího rána bude jasno nebo skoro jasno, až zítra nad ránem na západě začne přibývat oblačnost. No a teploty dneska maximálně kolem těch 31 stupňů, vítr bude foukat ještě jižní jihovýchodní 2 až 5 metrů v noci. Teploty klesnou 19 až 16 a vítr zůstane stále jižní jihovýchodní 2 až 6 metrů a zítra k nám dorazí studená fronta, která nám ukončí to opravdu teplé období, takže ráno ještě bude polojasno až oblačno, méně oblačnosti bude zpočátku hlavně na východě kraje, no a během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo, dopoledne by se s velmi malou pravděpodobností mohly objevit slabonké srážky, nějaký slabý déšť, případně něco jako mrholení. No a během odpoledne k nám dorazí studená fronta, takže tam se postupně objeví déšť nebo přehánky a jak to vypadá, nejčetnější budou až někdy po 16. hodině. Večer potom by srážky zvolna slábly a později večer i ustávaly, no a může se objevit ojedněle i bouřka. Teploty zítra už nižší 22 až 25, za frontu se bude ochlazovat. Víte, ráno ještě jižní, jihovýchodní 2 až 6 metrů a s postupem fronty se bude měnit na západní odpoledne až severozápadní. Tam, kde se objeví bouřka, tak tam by se objevily přehodně i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu.
0: No ale jako dnes v těch příštích dnech už asi čekat nemáme.
2: No to asi ne, přece jenom podzim se blíží.
0: To znamená, že čtvrtek, pátek tam už podobné jako zítra.
2: Ne, tam přece jenom už zase srážek bude hrozně málo, prakticky skoro žádné, pouze na horách by to mohlo být pár desetin, ale na čtvrtek to vypadá nějaké polesné oblačné počasí, během dne bude přibývat vysoká oblačnost, která by nám to sluníčko trošku zastínila. Teploty ráno 12 až 8, přes den 16 až 20, na pátek jasno až polesno, po ránu i mlhy a zase během odpoledne se sem začne natahovat vysoká oblačnost, teploty ráno 10 až 6, přes den teploty 8 až 22 a v sobotu zase studené ráno 11 až 7, přes den do 22 a přes den takové polojasné až oblačné počasí.
0: Tolik tedy počasí meteorolog Tomáš Popelka. Děkujeme za informace a do Hradce přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Díky, napodobně.
3: Forse stia

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky,

0: pouhých 5 letech vydala Lenka Filipová nový single Norské dřevo. To je on, teď jsme si ho užili ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterním dobrém odpoledni. A opět vyrážíme do terénu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Farma u Veselýho psa z Draškova u Sezemic není jen útulek pro psy. Je to zázemí pro opuštěná, týraná nebo zdravotně znevýhodněná zvířata, která se často už do běžné adopce nehodí. Kromě psů a koček tam žijí třeba poníci, ovce, kozy a nebo prasata. Farma dnes pořádá už 5. ročník Veselého benefičního festivalu, který má pomoci získat peníze na další provoz. Koná se pod Kunětickou horou v Rábech a začíná už za pár minut. Na místě také naše regionální stopařka Milena Vápeníková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne ještě jednou z Rábu pod Kunětickou horou. Já jsem slíbila v tom minulém vstupu, že představím farmu u Veselýho psa, na jejíž podporu se celý ten dnešní festival koná. A k tomu tady mám respondentku přímo z farmy u Veselého psa Janu Sikorovou. Já vám přeji dobré odpoledne.
3: Krásný den.
2: A zeptám se rovnou, vaše farma se jmenuje Farma u Veselého psa, ale já vím, že se nestaráte jenom o psy, ale i o další zvířata, tak která to jsou?
3: Je to pravda, staráme se mimo psů i o kočky a hospodářská zvířata, hlavně krávy, ovce, kozy. Máme v naší péči i divoká prasata a holuba.
2: A jak jim dokážete pomoci?
3: Tyto zvířata jsou u nás na dožití, jsou většinou ze špatných podmínek. Dokážeme ale zvířatům pomáhat i jiným způsobem, buď dočasnou péčí, adopcí, hledání nových domovů, případně financujeme i třeba jiné útulky, konkrétně třeba v Egyptě.
2: Tak, jsme na vesnici, jede nám tady sekačka kolem, tak my zkusíme kousek někam popojit, abychom se slyšeli o něco lépe. A zajímá mě, je to už 5. ročník toho festivalu tady, benefičního. Jaké byly ty předchozí ročníky, jaká byla částka, kterou jste vybrali loni a kolik chcete vybrat letos?
3: Předchozí ročníky byly velmi vyvedené, třeba loni jsme vybrali 120 000.

0: webových stránkách pardubice-sobě.cz.
1: Děkujeme za informace, ať se dnešní akce vydaří.
0: Moc krát děkuju.
1: A předávám slovo zpátky do studia.
2: Tak, my slyšíme, že se tam seká, byla travička jako obrázek, také už slyšíme zpovzdálí, že se připravuje první kapela Bubeníka celkem výrazně. No a v kolik to tedy ještě startuje, prosím, doplň?
1: Začíná se skutečně za chvilinku, 15 hodin 30 minut.
2: No a tak máte ještě spoustu času na to se pozbírat třeba i v Pardubicích, dorazit pod Kunčickou horu, protože po celé odpoledne si můžete užít naprosto báječný program, který přiblížila Milena Vápeníková. Děkujeme a zdravíme pod Kuňku. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety.
3: These are the voyages of the starship Enterprise.
2: Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
4: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
5: Three cheers for His Majesty the King. Hip hip!
2: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

0: Je 15.40, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Houby v dnešním dobrém odpoledni po druhé. Až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici právě kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si opravdu odnést jenom ty, které skutečně dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří muchomůrka zelená. Připomínat může žampion anebo bedlu, proto je také, jak se dozvíte z reportáže Andrej Skalické, nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesunul, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomůrkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam je nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: skupina Lucie s písní Sen ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A nás od 16. hodiny dělí jenom 8 minut, pak tu bude Otagu Tvir s ním čerstvé zprávy a po nich samozřejmě Humoriáda. Tou vás dnes provedou Josef Fousek a také Patrik Rozehnal. A samozřejmě po 17. nepřijdete ani o zpravodajsko-publicistický souhrn událostí z našeho kraje. V 17 hodin startuje Den v kraji a tím vás dnes provede Petr Seidl. No a naše rada spotřebitelského odborníka nesmí také chybět. Reklamace bod, to je nevyčerpatelné téma, na které narážíme celkem často v našem spotřebitelském servisu. I na další z dotazů odpoví Josef Černý.
1: Paní Věře se po krátké době nošení téměř rozpadly boty, přičemž vyjádření reklamačního technika jí přijde absurdní, například prý špatná ponožka, tkaníčky nedostatečně utažené a podobně. Paní by ráda věděla, jestli má smysl se vůbec dohadovat a případně s kým. Paní posluchačko, doporučuji vyhledat soudního znalce, boty i vyjádření prodejce mu ukázat a domluvit se s ním, jestli má smysl psát posudek. Ten se totiž vzhledem k jeho vysoké ceně vyplatí pouze u bot, které stály například více než 2000 korun.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hlinsko odmítá větrný park v sousedním Vojtěchově. Český premiér Babiš z ANO se podle Evropské komise nachází v potenciálním střetu zájmů. Pozastavila část dotací Agrofertu. Německá policie zadržela podezřelého po sabotážních útocích na elektrickou síť. A zítřek bude převážně oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Příprava větrného parku ve Vojtěchově u Hlinska se zkomplikovala. Investor tam chce postavit 5 elektráren. Má souhlas obce i krajského úřadu. Hlinečtí zastupitelé ale plán odmítají.
2: Nesouhlasí s umístěním elektráren v celém obvodu obce s rozšířenou působností, ani s vybudováním přípojky vysokého napětí. Na jejich podnět také Ministerstvo životního prostředí zahájilo revizi jednotného environmentálního stanoviska, vydaného krajským úřadem, podle kterého stavba nebude mít výrazný vliv na okolí. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Pardubický kraj zvažuje stavbu nového vzdělávacího centra v Žamberku. Lidé by se tam učili, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě nebo jiné krizové situaci. Kraj se inspiruje podobným areálem v Karlových Varech. Jeho součástí je například hasičská stanice, nemocnice nebo policejní služebna. V Žamberku by centrum mohlo vzniknout v bývalém motokrosovém areálu Kotel. Hrad Kunětická hora u Pardubic nespatřil výhradně handicapovaným návštěvníkům. Na akci Památka bez bariér se na prohlídkách vystřídalo víc než 75 návštěvníků. Prohlédli si třeba hradní palác, rytířský sál nebo západní křídlo hradu Jurkovičův palác. Připravené bylo taky tlumočení do znakového jazyka a haptické pomůcky pro zrakově postižené. Pro veřejnost zůstal hrad zavřený, aby měli lidé se specifickými potřebami na prohlídku víc času, říká kastelán Miloš Roušek.
3: My jsme připravili dostupnost těch přízemních prostor a nebo těch navazujících prostor tak, jak to bylo jen trochu možné, a vždycky se s tou skupinou, které máme objednané na určité časy, budeme domlouvat, co je reálné, abychom s nimi zvládli a kam všude se podíváme, kde to půjde a kde už to možné nebude.
0: Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů, uvedla to mluvčí unijní exekutivy. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Ten ČTK napsal, že Agrofert nevlastní a nemá z ní žádný prospěch. Postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá. Německá policie zadržela 48-letého muže podezřelého ze série sabotážních útoků na elektrickou síť. Muž vzbudil pozornost úřadu poblíž západu německé elektrárny nedaleko Cách. Zadržený byl, když se snažil vyhnout dopravní kontrole.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně bude přibývat oblačnosti až na zataženo a nejvíce srážek by se mělo objevit pozdě odpoledne nebo večer. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále ještě pozor na došetřování dopravní nehody, které došlo v Hlinsku na Adámkově třídě, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
6: Zdravím posluchače.
5: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
6: samozřejmě
5: uvedli?
6: Samozřejmě, jako vždy.
5: Povídej.
6: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Co vybereš?
0: No,
1: no, já co ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme dnes, je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejí mi, už jich hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista do čista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu, vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: hello.
3: To je zrovna ten případ.
5: Sýdím pan Pousek, co to je?
3: Vy nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dýlavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naslyšenou,
3: mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak jako známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, i po, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že, aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela.

0: Uherska ještě.
1: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
0: No, do z, to je takový jako háček a dole jako ocásek.
1: Ano, klička dole.
0: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
1: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano, pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
0: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět udělal, jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
1: Ano.
0: Teď tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
1: Vidíte, koho tady máme před sebou a kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
0: A kdo se přiznává, víte.
1: Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme? Komu dáme prostor? Koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou, dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jak si zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, jej Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, baví však Lojzino teprve smeroch s pojem a už jdeš do lázní a co já sám doma, kde si

0: co si na nakonec upustím. A Lojzina už v tých lázniach bola týdeň a mňa sa dobře po všetkých stránkách. Kedy si deň odpovedňa ide okolo výkladu a koho nevidí naproti. Lojza je jej chlap. Hneď sa objali, ptúlali. Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? By o mne smutno po tobie, to sem dojev za tebu sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pekne neco pojesť, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hneď zebrali a už to hajdy do parku. Tam sa hneď stúlili pod první keš, na ktorý trefili. Však sa nebolo čo diví, týde spolu nebyli, ja bych nebyl lepší. Když byli te prúroch svojí. Ale v tom najlepším sa nad nema ozvalo. Co to tu vyváďate? Stal u nich policajt. Lujza začal cosi koktať jak kulomet, že dnes dojev a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt eno má v ruku, to ne nezajímá, to je vaša vec. Mieli ste ich niekde ďalej. A ne tady na kraji parku vyváďať ako svadební noci. Nebudu sa s vama rýpať, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funiev, jak divočák v pohode. Policaj praví, podívajte sa. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod vama 100. Lojza už vytahoval peniaženku, vtedy sa mu to v hlavi akcii rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Ja 50 a moja 100. Ptá sa toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že ja mám platiť 50 korun a moja 100? Prečo na 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu poprvní, ale tú robu pod vama už potřetí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
3: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
2: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
3: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju, takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
2: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
3: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklád v noci v mlze.
2: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie. Když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
3: Jo.
2: No, to je moje chemie celá.
3: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
2: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 730 31 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B, a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek, je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouslivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
7: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastní.
7: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelej se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stirská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelej se mraky?
3: Ne, tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelej. Tetelej se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako...
3: Tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo to, z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička, ano. Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kdy ti to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout, kdy ti napadlo?
3: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, anebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, se ne... že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stírská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivděl, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť je mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo, plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Ho, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Nový park v Pardubičkách bude hotový na konci září. Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%, oproti červenci se nezměnila. Dosavadní průzkumy na Klatovsku neodhalily látky používané jako chemické zbraně. A zítřek bude oblačný až zatožený, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Čtvrtý městský obvod v Pardubicích dokončuje nový park v Pardubičkách. Vzniká tam altán s posezením, grilloviště a hřiště na petánk. Přes park povede mlatová cesta, která propojí Kijevskou ulici s cyklostezkou směrem na Červeňák. Nově se bude dát projít taky ke školní zahradě.
3: Radnice nechá na podzim v parku vysázet nové stromy a vzniknou tam taky záhony. Tráva se na některých místech bude sekat méně často, aby tam mohly růst různé druhy rostlin. V parku bude taky prostor pro pikniky a místo pro stánek s občerstvením. Úpravy vyjdou na zhruba 4,5 milionu korun. Stavební práce budou hotové na konci září. Z Pardubic a na Svobodová, Český rozhlas.
1: Energetici obnovují na vrcholu naší nejvyšší hory kabely, konkrétně zhruba 100 metrů vedení vysokého napětí a stejný úsek vedení nízkého napětí. Hotovo chtějí mít do konce tohoto měsíce. Práce popisuje pracovník společnosti ČES Pavel Plíšek.
4: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
1: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl, úřady jich nabízely asi 99 tisíc. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam třeba i perit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je významně kontaminovaná. Podle něj je tam velké množství znečištěné zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí nebo arzenem. Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nepojede na mezinárodní bezpečnostní konferenci do Kyjeva. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Hlaváč pro cestu potřebuje povolení od ministerstva obrany. Podle Seznam zpráv se ale ministr Jaromír Zuna za SPD ani jeho náměstek Radovan Vích z SPD k cestě nevyjádřili. Hlaváč proto na konferenci nemůže.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji nejprve polojasno až oblačno, dopoledne bude přibývat oblačnosti a odpoledne bude oblačno až zataženo a vyskytnou se i přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, za frontou se bude ochlazovat. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale s komplikacemi stále počítejte na silnici 1/35 u Koclířova.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Den v kraji.
5: Krásné odpoledne, je 8. září a začíná úterní Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. A o čem budeme mluvit? Tak vypravíme se do Vojtěchova, kde se zkomplikovala příprava větrného parku. Proti chystané stavbě se totiž postavilo Hlinsko a živě se nám s podrobnostmi přihlásí reportérka Naďa Kubínková. S moravsko-třebovskou městskou policií si posvítíme na Piráty silnic, prohlédneme si nové kolbiště na dostihovém závodišti v Pardubicích a zjistíme, jak školáci na pardubických základkách vnímají plošný zákaz používání mobilních telefonů ve škole.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. S Petrem Seidlem.

0: 17 hodin 8 minut k tomu posloucháte úterní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a je tu zpravodajský souhrn, který připravil Otaku Tvirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Městská policie v Moravské Třebové rozšiřuje kontroly rychlosti taky do okolních obcí. Řidiči podle strážníků překračují povolenou 50 především na rovných úsecích silnic. Místa pro měření vybírají náhodně, říká velitel městské policie Radovan Sobač.
3: Přesný plán není, máme udělané okruhy v rámci ORP a hlídka sama se rozhodne v rámci toho okruhu, kde aktuálně bude měřit. Peníze ze sankcí z těch uložených pokut zůstávají v rámci ORPčka městu Moravská Třebová.
2: A o tomto tématu uslyšíte v této hodině. Ode dneška až do pátku musí řidiči počítat s dopravním omezením na křížení hlavních tahů číslo 35 a 34 u Kocklířova na Svitavsku. Silničáři tam předělávají kruhový objezd. Doprava ve směru na Moravskou Třebovou je řízená Kyvadlově, silnice na Litomyšli je zavřená úplně. Horní Jelení na Pardubicku dokončilo dvě nové cyklostezky. Dalo za ně dohromady 10 milionů korun. Jeden úsek vede do Dolního Jelení, druhý propojuje Horní Jelení a Ostřetín. Obě cyklostezky jsou se smíšeným provozem, to znamená, že je můžou využívat taky chodci. Už týden si děti na základních školách v Pardubicích zvykají na zákaz používání mobilů. Plošné nařízení platí od 1. září a vztahuje se i na školní družiny a školní jídelny. Zároveň zakazuje používání chytrých hodinek a náramků anebo přenosných herních konzolí v době výuky a o přestávkách. Příprava větrného parku ve Vojtěchově u Hlinska se zkomplikovala. Investor tam chce postavit 5 elektráren, má souhlas obce i krajského úřadu. Hlinečtí zastupitelé ale plán odmítají.
4: Nesouhlasí s umístěním elektráren v celém obvodu obce s rozšířenou působností, ani s vybudováním přípojky vysokého napětí. Na jejich podnět také Ministerstvo životního prostředí zahájilo revizi jednotného environmentálního stanoviska, vydaného krajským úřadem, podle kterého stavba nebude mít výrazný vliv na okolí. Z Chrudimska, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: A i o tom uslyšíte, a to už za malou chvíli. Nový projekt Mechová stezka, který dělá město Svitavy, bude hotový letos na podzim. Je zaměřený na rozvoj rekreační oblasti Brent. Vyznačení tras po stávajících lesních cestách, které vedou k pramenu řeky Svitavy a rybníku Rosnička, je hotové. Na dalších vylepšeních dělníci teď pracují.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hlinsko se postavilo proti plánovanému větrnému parku ve Vojtěchově. Obec je přitom s investory dohodnutá a s elektrárnami nemá problém, ale vedení Hlinska napadlo i úvodní souhlas Pardubického kraje, podle kterého je stavba možná. Podrobnosti má pro nás redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Připomeň nám nejdřív, kde by měly větrníky stát a kolik by jich mělo být.
1: Tak větrný park je navržený kousek za Vojtěchovem vedle hlavní trasy číslo 34. Soukromá společnost tam chce umístit sestavu 5 větrníků. Výška elektráren by měla být 200 až 250 metrů a celkový výkon 36 MW. Měly by být schopné pokrýt roční spotřebu 30 000 domácností. Vojtěchov souhlasí, v anketě tam stavbu podpořilo 95% hlasujících. Má slíbené peníze za instalovaný výkon, pravidelné příspěvky do rozpočtu i levnější elektřinu.
0: A proč tedy větrný park vadí Hlinsku?
1: Tak hlineční zastupitelé schválili usnesení, ve kterém odmítají větrníky na celém území obce s rozšířenou působností. Odvolávají se na seznam akceleračních zón, kde by měly být elektrárny budované přednostně, a také petici mysliveckých spolků, podle nich zase můžou mít stroje negativní dopad na zvěř a další živočichy. Dále odmítají povolit stavbu elektrické přípojky, která by měla vést do rozvodny v Hlinsku, a konečně podali podnět na přezkoumání stanoviska Pardubického kraje z loňského roku, podle kterého nemůže mít stavba významný vliv na životní prostředí.
0: Co to tedy bude znamenat pro investory?
1: Tak podle projektového manažera Zbyňka Malého skutečně začalo ministerstvo životního prostředí původní stanovisko vydané krajským úřadem prověřovat, ale podle něj jsou tyto podklady zpracované dobře a nad rámec zákonných povinností. Situaci vlastně nevnímá tak, že by měla větrný park ohrozit, a firma v přípravě vlastně pokračuje, a že dohoda s obcí platí, potvrdil i starosta Vojtěchova zvolený za KDU ČSL Josef Havel.
0: Tolik redaktor Naďa Kubínková. Naďo, děkujeme za aktuální informace a hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: počas.
1: Za 5 minut bude 17:30, je úterý 8. září a dnešní den přinesl vyloženě letní počasí. Jak to bude vypadat dál, jsme se zeptali Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Až do zítřejšího rána bude jasno nebo skoro jasno, až zítra nad ránem na západě začne přibývat oblačnost. V noci teploty klesnou 19 až 16 a vítr zůstane stále jižní jihovýchodní 2 až 6 metrů a zítra k nám dorazí studená fronta, která nám ukončí to opravdu teplé období. Takže ráno ještě bude polojasno až oblačno, méně oblačnosti bude zpočátku hlavně na východě kraje. No a během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo. Dopoledne by se s velmi malou pravděpodobností mohly objevit slabonké srážky, nějaké slabý dešť.

Je i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu. Na čtvrtek to vypadá jako polesné oblačné počasí, během dne bude přibývat vysoká oblačnost, aby nám to sluníčko trošku zastínila. Na pátek jasno až polesno, po ránu i mlhy a zase během odpoledne se sem začne natahovat vysoká oblačnost a v sobotu zase studené ráno 11 až 7, přes den do 22 a přes takové polesné až oblačné počasí.

0: 50 platí a radar hlídá, ale i tak někteří řidiči na Moravskotřebovsku stále šlapou na plyn víc, než by měli. Strážníci městské policie proto vyrážejí s radarem častěji, a to nejenom do ulic Moravské Třebové, ale také na silnice v okolních obcích. Reportérka Věra Pavlasová zjišťovala, co při kontrolách nejčastěji naměří.
1: Tady vidíte náš ruční mobilní radar. Stojíme zde u Boršovského rybníka, kde měříme poměrně často v rámci Moravské Třebové.
2: Velitel městské policie Radovan Zobač, předpokládám, že neměříte jenom tady na území Moravské Třebové.
1: Ne, měříme i v okolních obcích v rámci ORP Moravská Třebová, se kterými má město sepsanou smlouvu. Je poznat, že ta preventivní činnost, to měření nejvyšší povolené rychlosti funguje.
2: Jak je to poznat?
1: Je to poznat s ohledem na změřená vozidla. Máme daleko méně naměřených neukázněných řidičů, kteří tu rychlost překračují.
3: Já tady vlastně kolem toho rybníka v Boršově jezdím často. Často se mi stává, že tady jako městskou policii vidím, ale nikdy jsem neměla problém, protože vždycky jezdím předepsanou 50. Petra, je to dobře, že vlastně městská policie takhle zvýšila ty hlídky, protože se mně občas stává, že jako fakt potkávám hodně rychlý řidiče i třeba v protisměru. A občas je to ostrach, protože občas tam jezdí i cyklisti, i jsou tam děti, takže je to dobrý, že se zvýšily kontroly na silnicích.
2: Co se děje s penězi, které město vybírá?

0: bere na pokutách?
1: Peníze ze sankcí z těch uložených pokut zůstávají v rámci ORPčka městu Moravská Třebová.
0: Překračují rychlost tady na Moravskotřebovsku většinou řidiči, kteří pocházejí tady z regionu, nebo jsou to lidé z jiných částí republiky?
1: Tyhle statistiky přesně nevedu, ale odhadem bych typl tak 50-50%, že to je tak půl na půl.
0: Kde nejčastěji naměříte překročenou rychlost?
1: Asi zrovna tady u toho Boršovského rybníka, kde to svádí ta rovinka a řidiči tady jezdí rychle.
0: Jakou nejvyšší rychlost jste zaznamenali?
1: Bylo to cirka 87 a je tady povolená 50.
0: Měříte rychlost náhodně nebo máte dopředu určený plán?
1: Přesný plán není, máme udělané okruhy v rámci ORP a hlídka sama se rozhodne v rámci toho okruhu, kde aktuálně bude měřit.
0: V letních měsících zaznamenali strážníci v průměru 30 přestupků překročení rychlosti za měsíc. Z Moravskotřebovská Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Úterní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a velké parkourové závody by v budoucnu mohly zamířit i do Pardubic. Dostihové závodiště totiž otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v Česku. Stálo skoro 52 milionů korun a má třeba i speciální povrch se zavlažováním. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, díky osvětlení se tu navíc může závodit i po setmění.
1: Otevíráme nové kolbiště, které nabízí špičkové zázemí pro jezdecké sporty.
2: Tak začínalo slavnostní otevření modernizovaného kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti. Díky němu se tam můžou vrátit parkourové závody. Zazpomínat na ně přišel také bývalý jezdec Jiří Pecháček.
3: To byly první závody, které tady uskutečnili. Já skoro okolností jsem tady vyhrál. Byl S-parkour, to byl největší v té, když se tady ty závody konaly, a byl to kuň Venér, jeden z mých nejlepších koní.
2: Kolbiště stojí na místě původního, je ale podstatně větší a modernější. Má systém spodního zavlažování, povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie, osvětlení i velkoplošnou LED obrazovku. Letos ale bude ještě ve zkušebním provozu, dodává ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: Už v letošním roce uděláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden den, kdy budeme pořádat závody. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii, protože nechci říct, že by to bylo úplně náročné, ale přece jenom je potřeba si to trošičku osahat, protože to není úplně obvyklá technologie. A ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Nové pardubické sportoviště umožní pořádat domácí i mezinárodní závody v parkouru, drezuře a všestrannosti. Pro vrcholné soutěže ale musí areál splnit ještě několik podmínek, potvrzuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
5: Proto, abychom mohli pořádat velkou akci typu třeba mistrovství republiky, musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Prostě pardubické závodiště je unikátní. Myslím si, že co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat, ale to samozřejmě nejsou investice takhle obrovské, jako se týkalo té arény.
2: Mistrovství republiky by se tak mohlo v Pardubicích konat už v roce 2028. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná síru pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

strpnou, třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucovský šípy najmou.

0: Svita vyslaví 770. narozeniny.
1: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
0: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
1: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Oswalda Otendorfera.
0: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
1: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
0: Těší se na vás Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Do základních škol v Pardubicích se o přestávkách postupně vrací hraní šachu a karetních a deskových her na místo sledování sociálních sítí. Je to totiž přesně týden, co ve městě začal na všech základních školách platit striktní zákaz používání mobilních telefonů. Děti tak na nová pravidla reagují jinou formou zábavy a taky si víc povídají mezi sebou. Některé ale změnu naopak přijímají s rozpaky. Reportér Ondřej Wolf o tom natáčel přímo v lavicích.
1: Je velká přestávka, já jsem teď v 7C tady na základní škole Dubina a žádné mobily tady na lavicích nevidím, nikdo tady žádné takové zařízení ani nepoužívá, na lavicích vidím penály, učebnice, svačinové krabičky a podobně.
2: Jde to přežít, ale je to strašný.
1: V čem?
2: No tak já doma jsem dost na telefonu, takže pro mě je to dost těžký.
1: To je Jakub?
3: Vnímám to tak, že je to jako zároveň dobře, ale někdy ty pravidla jsou až moc přísná, mi přijde.
1: Nikol.
3: Že třeba jako když ten mobil mám na lavici a třeba mi někdo napíše, tak už za to mám poznámku.
1: Děti musí mít mobil po celou dobu ve škole uzamčený ve skřínce anebo uložený v batohu s výjimkou odpolední přestávky na oběd. Školní řád zároveň zakazuje i používání chytrých hodinek a náramků, bezdrátových sluchátek, přenosných herních konzolí anebo i notebooků.
4: Žáci si na ta pravidla doufám zvyknou rychle a hlavně doufáme, že to přivede ještě více k sobě navzájem, že budou ten čas strávit jinak. My to tady vidíme, že se tady zpátky objevily třeba šachy a nebo i ta běžná komunikace, že prostě mezi sebou si povídají o tom, co je čeká, nebo vymýšlí třeba děvčata tanečky.
1: Popisuje metodička prevence základní školy Dubina Barbora Krejčíková.
4: Takže je to v každém případě posun k lepšímu a líbí se nám to.
1: Zákaz používání mobilů se vztahuje taky na školní družiny a školní jídelny. Dodržovat by ho tak měli třeba i cizí strávníci, upozorňuje ředitelka pardubické základní školy Štefánikova Renata Janecká.
5: Což v našem případě nám pomůže, protože my máme u nás při stravování žáky z obchodní akademie, tak teď máme vlastně řád školní jídelny, který by měli dodržovat i studenti obchodní akademie.
1: Nová pravidla pro používání mobilních telefonů platí od 1. září na všech 18 městem zřizovaných základkách. Učitelé si od nich mimo jiné slibují zlepšení schopností dětí soustředit se na výuku a taky důslednější prevenci kyberšikany. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které...

0: Takový byl úterní den v Pardubickém kraji a čemu se v našem vysílání budeme věnovat zítra, tak zjistíme, proč vodohospodáři stále častěji vyjíždějí k haváriím vodovodního potrubí, prohlédneme si novou výstavu Zuzany Mičkové v Moravské Třebové, ale i nově zrekonstruované rodinné domy v obci Veská, které budou pro děti v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a s regionálním stopařem se vypravíme ke zpívající lípě v Telecí. Karty pro středu 9.9. jsou rozdány a k těm hlavním tématům se společně vrátíme po 17. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Stavební práce na kruhovém objezdu u Koclířova na Svitavsku komplikují dopravu. Český premiér Andrej Babiš z ANO se podle Evropské komise nachází v potenciálním střetu zájmů. Pozastavila část dotací Agrofertu. Česko dokončuje plán, který má snížit počet nádorů způsobených viry HPV. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ode dneška až do pátku musí řidiči počítat s dopravním omezením na křížení hlavních tahů číslo 35 a 34 u Koclířova na Svitavsku. Silničáři tam předělávají kruhový objezd. Doprava ve směru na Moravskou Třebovou je řízená kyvadlově. Silnice na Litomyše je zavřená úplně, říká mluvčí silničářů Petra Drkulová.
2: V úterý a ve středu bude provoz na Moravskou Třebovou a Svitavy veden kyvadlově a směr na Litomyšl bude úplně uzavřen. Během čtvrtka a pátku bude kyvadlová doprava ve směru na Litomyšl a Moravskou Třebovou. Úplně bude uzavřena silnice 1/34 do Svitav. Řidiče prosíme o trpělivost.
1: Horní Jeleni na Pardubicku dokončilo dvě nové cyklostezky. Dalo za ně dohromady 10 milionů korun. Jeden úsek vede do Dolního Jelení, druhý propojuje Horní Jelení a Ostřetín. Obě cyklostezky jsou se smíšeným provozem. To znamená, že je můžou využívat taky chodci.
3: Horní Jelení postavilo nové cyklostezky s pomocí dotací. Vedou podél frekventovaných silnic a zvyšují tak bezpečnost cyklistů a pěších, včetně dětí dojíždějících do školy. Na několika místech se oba úseky napojují na silnice třetí třídy. Řidiče na to upozorňuje svislé i vodorovné dopravní značení. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Uvedla to mluvčí unijní exekutivy. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Babiš ČTK napsal, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem, takzvaným HPV. Před 50 se s HPV infekcí podle Státního zdravotního ústavu setká až 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus přitom může po letech působit závažná nádorová onemocnění. Nový plán má propojit očkování, prevenci, včasný záchyt i léčbu, zdůrazňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.
4: Klade si za cíl v návaznosti na evropskou strategii, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovaly preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
1: Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o skončené misi amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner o víkendu navštívili Moskvu a Kyjev s cílem obnovit jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. O dnešním telefonátu informoval Kreml, podle kterého oba prezidenti mluvili také o možné výměně vězňů. Putin pak Trumpa seznámil s děním na bojišti a řekl, že Rusko nechystá vůči Evropě žádné nepřátelské plány.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji nejprve polojasno až oblačno, postupně od západu bude přibývat oblačnost na oblačno až zataženo, během odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přehánky, později odpoledne budou už srážky četnější. Teploty 22 až 25 stupňů, za frontou pak čekáme ochlazení. tlak mírně klesne, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/34, je to nedaleko Krouny u odbočky na Pustou Kamenici, nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
5: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Kuras ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

0: Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.
1: Ještě tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost člověčí lásky, přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak to nemyslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem nejvyšší dny. I hrad z písku má svůj příkop,

večer je ráno, jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady jsem asi hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšený. A jinak je to velmi šikovný, rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo snadné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Hlinsko odmítá větrný park v sousedním Vojtěchově. Správa železnic zaplatí miliardy korun za modernizaci tratě mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otakut Tvěrt. Příprava větrného parku ve Vojtěchově u Hlinska se zkomplikovala. Investor tam chce postavit 5 elektráren. Má souhlas obce i krajského úřadu. Hlinečtí zastupitelé ale plán odmítají.
3: Nesouhlasí s umístěním elektráren v celém obvodu obce s rozšířenou působností, ani s vybudováním přípojky vysokého napětí. Na jejich podnět také Ministerstvo životního prostředí zahájilo revizi jednotného environmentálního stanoviska, vydaného krajským úřadem, podle kterého stavba nebude mít výrazný vliv na okolí. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V okolí pardubického letiště bude v září v některých dnech větší hluk, taky večera v noci. Důvodem je pravidelný noční výcvik pilotů taktického letectva. Ti musí kvůli udržení kvalifikace absolvovat část letů taky za tmy. Trasy a výšky letů armáda plánuje tak, aby hluk v okolí co nejvíc omezila. Armáda o tom informovala na webových stránkách města. Správa železnic vypsala tender na celkovou rekonstrukci a zdvojkolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Stavba je naplánovaná od března příštího roku do konce roku 2029. Ve stanicích vzniknou nová bezbariérová nástupiště a v Třebechovicích pod Orebem taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Zakázka je rozdělená na tři části a její maximální cena je skoro 7 miliard. Přestavbou projde přibližně 20 kilometrů dlouhý úsek, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Ten je součástí záložní trasy za hlavní koridor, a to nejen pro osobní spoje, ale i pro nákladní dopravu. Díky modernizaci a přidání druhé koleje pojme tato spojnice víc vlaků, ty navíc zrychlí ze současných 100 na 160 km v hodině. Jízdní doby se tak zkrátí až o 7 minut.
2: Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Ústecku. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například iperit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je významně kontaminovaná.
0: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, dopoledne začne přibývat oblačnosti na oblačno až zataženo a v pozdějším odpoledni se objeví déšť na většině území. Teploty 22 až 25 stupňů a za frontou se ochladí. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou na silnici 35-45 u obce Krouna. Je tam nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Expirace jenom s X a expirace s X a písmenem S. A on je to rozdíl.
2: No, byl to rozdíl, ale dneska už není.
1: No řeknu vám ale, že dnes tedy jsem se setkal opravdu jenom s expirací s X u léku.
2: No, to je právě ono, postoupili jsme. Dříve totiž spisovně tam muselo být to X i to S. Ale protože vlastně při té výslovnosti říkáme jenom jedno to S, tak naštěstí se pravidla pravopisu uvolnila a to S tam už být nemusí.
1: Takže expirace dnes možno psát s X, bez Ska, ale i s tím Skem, když chceme být takový starosvětští.
2: Jistě, že není třeba se modernizovat za každou cenu.
1: Vy jste ale říkala, že dřív mělo to slovo jiný význam, než jenom dobu účinnosti vlastně nějakého léku.
2: On to byl vlastně dlouho, hlavně biologický a medicínský termín ve významu výdech nebo vydechování a ten význam toho slova souvisel s, původně s latinou, kde právě byla předpona ex, vy, a pak bylo spiráre, jako dýchat. A proto se tam to s zachovávalo. No ale ve chvíli, kdy vlastně je to dnes poměrně běžné slovo a není to termín, který znají jenom někteří odborníci, tak myslím, že se opravdu velmi jako rozumně přistoupilo ke zjednodušení té pravopisné podoby, abychom prostě nedělali zbytečně chybu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Kala Čerat Šukar Šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adežives Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: Píseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k něm i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontakt víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi náma dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužiju do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy?
2: To ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama nebo mezi klubama, jsme si chodili takhle za zábavu a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal jsem něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
2: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26?
2: Těch 15-16 roku, no.
1: A cože, jste tak brzo skončil?
2: No manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate? Někdo z rodiny?
2: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
2: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Bylo takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičny, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durduňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aureli, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aureli, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance, hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Máme jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasu, že v září budou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka. A postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romského Salut Roma a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: To je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnými technologie, má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejméně za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástupci dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem. Musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam poruchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že jo, i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a nejenom říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, po nějaké, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou, no.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No, to byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, a pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jsi vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Královýho do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přítel, ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestrová celová Hypše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším a jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatruji, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct zodpovědně stovky písniček za těch 45 roku jako jo, v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselský divadlo a Karlínský divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba, v dnešní době ta tolerance i vůči

0: mladšího, mladého publika a tyhle by písničky hrály. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
1: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let?
0: Ano, ano.
1: Už 680, to tak.
0: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
1: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapra, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Noid Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověka a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním big bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty na ty hezky úklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty na ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teda přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde nebo natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkali, že tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existuje, 26, 27 let to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, s kterou mám taky jako na standardní vztahy, máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou paní Marie Rotrové, no. Takže těch 26, to je dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: no.
0: Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když to,
0: ten
1: je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuji. Právě
0: protože v tom septetu,
1: tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No poctivě? Jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. I

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no a skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, jako, ale to nikdo nevidí. To, každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohledu plnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohů na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java. Je to zkratka zakladatelů. Teďka si nespomenu, jak se jmenuje. Český motorky.
1: Motorka.
2: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety. To všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
2: Něco jsem o ní zaslech.
3: To přesně nevím, ale asi ano.
4: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
2: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
5: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci, kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole. Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamo elektrické stroje v nizozemském Maarsenu. Ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
6: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
7: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšilejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
8: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Rumpál.
7: Taková ta nablízkaná.
8: Vzhledem k roku výroby 1929 tohoto motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
7: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili. Kolik je jich tady celkem?
9: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
7: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
9: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
7: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
9: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
7: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
9: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
7: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
9: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
7: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
9: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
7: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
8: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
10: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

0: byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády i díky panu Janečkovi byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo vandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderer Mobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja-va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl – vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě současný trend ve uchovávání těch automobilů samozřejmě platí i o motocyklech. Směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
0: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš z Chotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java, připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovati v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké Chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu, Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít i hned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým 60 dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
2: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu, a ona to vůbec není pravda.
3: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
2: A teď jsme tady v tom hnízdečku?
3: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
2: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
3: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a tlakovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje, válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
2: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
3: V této verzi vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
2: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
3: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
2: A těch 50 našich kousků, to chodí k těm feinschmeckrům?
3: Určitě ano, to je přesně tak.
2: potom, jak tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
3: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
2: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
3: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků. Tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC právě s tím čtyřdobým motorem a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
2: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
3: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
2: Co je to minimální počet kilometrů?
3: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
2: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
3: Co by jsme pro vás neudělali?
2: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce na těch válcích?
3: Určitě. Na těch válcích to není jako běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Yava Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Java.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledku mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Špindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně zamířany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku už jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my? Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte. Ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařezové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: там пак ви два смутні.
1: Але аси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сиді вір. Його там одрогу крогу.
0: То он оплаткав задатліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніц не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva kmotřišci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7. A 17. A 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem Forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Fidonk. Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluví do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne,

0: Mou řečí před Růmca jsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
1: Stoj! Pfuj, mordí je sapristý, co na mě křičíš?
2: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty si zač?
2: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj? Ty loupežník.
2: Ha, tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
2: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
3: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
3: Já nejsem klouček, já jsem cipísek.
1: A vida?
2: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty cipísku vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloději, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
2: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Aha, hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
3: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nad ranc, ale punčochy ze hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Rumcaj?
2: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán.
3: Ano.
2: Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Rumcajsím. Najednou.
0: A Rumcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Rumcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Rumcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcaj si děláš?
0: Jak by to Rumcaj dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi

0: ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
0: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
2: Já se chytím.
0: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
2: No, vždyť už jsem tady.
0: Až nahoře?
2: Až skoro nahoře.
0: A hrušky tam vidíš?
2: Vidím. Tak už zavolej.
0: To víš, že zavolám. Richtáři! Richtáři! Máš rumcajce na hruškách!
2: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho! Rumcaj si! Hned se zdolu, hned!
3: Richtář, to si richtář, hlupák si! Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
2: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, rumcaj si, nevymluvíš!
3: Richtáři!
2: Setřesu tě jako hrušku!
3: Richtáři, richtáři, mordi je, Filonk, když já si narazím.
2: No asi dole.
3: Richtáři.
2: A pí kníže, kníže.
3: Richtáři.
0: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
3: Richtáři.
0: Do šatlavy jsem řekl.
4: A richtář popadlý čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na rumcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko. Jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válel sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá.
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
6: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v Králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
6: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
6: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu, já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě shledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
6: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
6: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
6: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
6: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
6: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil:
6: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
6: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Je 8. září, úterý. Začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. A budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži. Ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před 1000 lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5 minut po 23. hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Ona se narodila v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert z Olomouce Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zeptat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. Viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Takže...
1: A asi by to chtělo překladat. Ale...
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako, když se s něma chtěl zeptat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije. A pan Hill je už hodně starý, jo?
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: Ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy, jo. Tak spousta lidí utekl kvůli tohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života, doby, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte, jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi? Že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně. Víte v čem? Nebojí se zubaře, a když jdu k zubařovi a zubař zapne...
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma. Ano?
1: Jo, děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Ostrova u Prachatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně se vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaroh, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla, ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstujou, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všechny možný státy, tam se nají a potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře. Držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem, že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem.
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat. I se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali ty rodinné příslušníky stranou, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jezdím na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak bych se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju, nebo že nás.
1: Nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady techniku,
1: a moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaši stanici do otevřených dveří, tak třeba stane.
1: Jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten prapír, který ty vlastně to někdo moderujou.
0: Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: Já pohledy, tak to Zlína. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím, vám. Navzájem, že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, dívám se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Teď, dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace. Prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, a jako ve skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to Země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále, a tak dále. Nebo se podívat z hora na tu, naši, na tu planetu. Říká se, že s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to byste se nechtěl.
0: No, tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, mám zrovna zítra, máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnu i pod Radoštěm na Bakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem, byl teda pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem byl, nebo jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. Tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochos. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám mu, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, ty to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, ty máš strach. On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer v rádii.
0: No.
1: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to, no svým způsobem mu závidím, jsem mu záviděl, teď už no, protože jsme na stejné lince
0: to, důchod, ale je. To je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, ne. Olina.
1: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
0: Naštěstí by to nešlo.
1: No, je mi to jasný, no.
0: By člověk nenaskočil zpátky, no.
1: Přesně tak.
0: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl. Tak
1: až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy, jo. Takže manžel s manželem se stala žena, z manželky muž. Tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně. Nebo to mi vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynul ty 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bambu říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. za tu noc se stalo prostě všechno, ale to se stalo se i to, co... Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen takové na odlehčení.
0: Na odlehčení prostě... na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
1: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
0: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř? Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava Spelhřimova. Je tady
1: já taky
0: linka.
1: Zdravím, paní Ruško, všechny posluchače Noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tý žijící osobě, byl by to asi Willie Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Než bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako momentální věk, ale těžko říct, jako možná je do toho jeho věku, teďku současný, jak se cítí a jak vlastně je
0: no, ale
1: plný
0: počkejte,
1: energie.
0: Jaroslava, on už má požehnaně let, to bude
1: ano, právě,
0: přes 90.
1: Má hodně právě, tak já obdivuji tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě, natočil hromadu alb, vlastně možná nejvíc ve světě, jakoby alb, co by jakoby zpěvák zatím natočil Velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových.
0: No.
1: O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, my mohli uhynout, tak se jich rozhostil, co nějak jsem zaslech. Že to by chtěl tě situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do něj jakoby takhle a ten den do té situace by vžít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, kdybyste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná do současné doby, no spíš jako možná by mi to nevadilo v téhle době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den.
0: A umíte si možná představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Já nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako skákám v kapelách, nebo kapele nějaké, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého to rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jakoby zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný jako on, že jo, nebo tohle, no.
0: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my, posluchači,
1: jako já si myslím, že on, ne jako on, já si myslím, že neznám ho, ale myslím si, že je skromný, že to nedává najevo, znám má indiánku, že z manželku z kmene Čeroký, že je taky zaslech, že má jakoby indiánský kořeny manželky a tak jakoby je to takový zajímavý. A když ještě podbočil toho Viliho nezná a zaměřil bych se na osobu, která už nežije, tak by se chtěl jednou stát prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Chtěl bych pochopit tu dobu, jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo, jakoby, to myšlení jeho v té době, jak zvládnu, nebyly žádný auto, jezdilo se na koník, auto vlastně skoro vlastně jakoby on, jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
0: No. No,
1: bylo to taky zajímavý do tohle ještě situace do toho Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Přemýšlím, jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou jako první československý prezident.
1: Na ten den, nechci říkala. Já jsem nechtěl být to asi, pro ten den. Jakoby.
0: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži, ale s jeho povahou. Ano, kdo ví,
1: co asi respekt, já bych měla výběr respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
0: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jedinou věc, kdybyste mu mohl

0: položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
1: Seděl,
0: je to taková konkrétní to? Otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
1: Já nevím, trošku to... Jakoby... Jako dneska by se asi divil, si myslím, že se tomu robí obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, spíš by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, když, kdyby...
0: Jak by vyřešil...
1: Řešil si to asi dnešní, jako tu
0: problémy dnešní doby, no, ale dnešní, to by byla výborná, doby, no, to by byla ale, výborná by byla, otázka.
1: Ale jako každá doba nese svý a tak by těžko říct, jak by to pokračovalo. Každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, tomu se všechno mění, že jo.
0: Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
1: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby České republiky, si myslím.
0: No, to není jen tak jakoby prarodiče, no to bylo v podstatě.
1: Jako myslím si, že tam na té 5000 na té hodnotě není jako na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnotlivé bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je Karel IV, který podle to dokázal daleko více, jakoby si myslím, že více, těžko říct, jo. Je to asi jiná doba, že jo, Karel IV král. Ale jako každý, podle mě ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl, že jo. Ty tam ty zprávy jsou uvedený, všechny ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat výrouš, který tady není, aby, a nesmí si tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, aby řekl, která je žijící.
0: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím dobrá, se mějte dobře.
1: Téma. Taky hezký večer všem a dobrou noc.
0: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to
1: já
0: je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže stlumíme.
1: Vydržte, já už se vidím rádio, chci starinku.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, že se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, tady ježiš, já mám trošku šok, protože se prvé jsem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla, oni neměla ten život taky jednoduchý, ale vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku, neměla ty začátky, jen byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kdybyste měla stát na pódiu? Aha. Teď přemýšlím, jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že bych vás potěšila třeba i tady zkusila najít s naším hudebním dramaturgem.
1: Jak se říká, procitla a připojila k vám. Trošku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně v
1: pořádku. No právě, v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte. Že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no. Že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla velká hrdinka, která jako se prostě dokázala se rvat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to mi můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký, no, vlastně, jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví.
1: Dobře.
0: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety, a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
0: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár, v kůži koho byste se chtěla zítra probudit.
1: Mám říct filmovýho herce nějakýho,
0: třeba
1: filmovou herečku, já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku, v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si, měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila. A já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde. A všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje. Bere to prostě tak nějak samo za sebou.
0: No
1: to
0: ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano?
1: Pěkně. Ano, děkuji vám, dobrou noc.
0: A teď si dáme jednu zahraniční písničku, co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barbuříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazí a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Měla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana, a mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě, Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, že určitě. No, vy byste chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala, ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prosadte, nebyl hercem. Kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný. Já jsem si myslela, že to bude navždy.
3: On byl nádherný, no. On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo. Jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherné. Já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný. No. Já jsem to musela vidět. Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní vtipy.
0: A že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo. Prý. slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej a on říká, jo, já jsem ho zabil. To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jany Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško. Vám i všem posluchačům, zase po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak aby to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom mockrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jaké měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím, mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, no v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události,
1: tak,
0: možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovat se nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být jako s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Kaž by to šlo
1: všechno namíchat, líbilo. No. Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, ztráta soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu, jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné,
1: to bylo krásné.
0: Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct
1: já
0: závěrem?
1: Taky. No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte
1: ráda. Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně. A třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistiví a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolení, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím.

0: Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka řekla, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela. A já si myslím, že bych u toho vydržela.
0: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
1: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě muselo být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
0: Aničko, ale tak to je škoda. Tak se ještě vraťte k tomu snu.
1: To už nemá cenu, Jaroško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě sklíduj.
0: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
1: Ne, nehrála.
0: Že to vás minulo?
1: To mě minulo. Já jsem byla taková 10 roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla, nebo poslouchala audioknihu ty James Goodallové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily. Mm-hmm. A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
0: A to vám řeknu, že je hodně originální.
1: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, nějak pochycený od syna, víte, on pracuje ve Dvoře Králové jako zoolog, ve Dvoře Králové v zoologické zahradě jako zoolog. Takže to asi jsem tak nějak podchytila od něho, nebo on to ode mě podchytil, já nevím. Mm-hmm.
0: A vypráví vám doma o své práci, o zvířatech?
1: Tak jo.
0: Nebo trochu, už se mu to tak zevšednělo, že to vlastně vůbec domů nenosí?
1: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšednila. Ale jo, když se ho zeptám, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže... On tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, a protože ono někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád nějaký, někdo po něm něco chce a to tak, takže někdy není čas, no.
0: Ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je

0: práce, která vylákala mnoho lidí a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
1: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
0: Možná.
1: Teda. Možná, možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti chuděra. Já už mám přečtených tolik knih načtených jako nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo téma.
0: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to.
1: Nám spadla. No.
0: Krásnou noc přejeme.
1: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byl vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

0: až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude jedna hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel: přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló. Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání. Tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Haló, haló.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy, volám po několikáté, ale asi se volá mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
0: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
1: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
0: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
1: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu, a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
0: Takže byste chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
1: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, že jo?
0: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
1: ne,
0: někdy
1: ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodský tam měl kolem sebe tolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit, a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
0: Děkujeme, že jste se
1: volala. A jinak mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda. Já tady sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde, a poslouchám skoro každou chvíli. A tak jako je to příjemný, a hlavně já miluji tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou, ty osmdesátníci, a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuji úplně. nevím, no.
0: My
1: tak to mám ráda.
0: Moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
1: Ano.
0: Děkujeme a opatrujte se
1: ano,
0: naslyšenou.
1: Tak jo, dobrou noc.
0: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným a podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu z Zlínského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přeci jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce knížce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi to.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ote Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce jim musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě o ta Janečku, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro tu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No, já když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No, my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: Tak na to není čas.
1: A nebo když přijedu na Mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže
2: já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To sluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že, já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když
2: no, přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu kouzelným tónu jeho.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co...
1: No tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom... No já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti, to je to.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo ať by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krou

ještě ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi

Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlás, vždyť by tě zbavili své právnosti. A Otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Otajaneček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak sugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli začas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházeli z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši i jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čověče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takovej byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako Senna. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebujou vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: haleť, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na toho se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle to, jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? A on říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl,
5: Stalingrad.
4: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povědá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého Jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frýdek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už